Tváří se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

nosím od dětství a skrývá se mý svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj vezdejší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň,

napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

by tě šla k duhu, jednoduchou, prostou.

začíná pravidelná ostravská hodinka Oldies, letošní už 30. a protože je poslední neděle v měsíci, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. Dnes do roku 1967, tedy přesně 54 let zpět, postarají se o to mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Playlist obsahuje 18 hitů, začínáme jako vždy pohledem do horké stovky Billboardu.

Připomínám, že letos se věnují sudým příčkám Top Ten, Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Nemohu od tebe otrhnout oči, byla to přesně před 54 lety pozice druhá. A přidám šestou a desátou. Stevie Wonder zaspívá v podobném duchu I Was Made to Love Her, New Yorkský kvintet Every Mother's Son přidá Come On Down to My Boat.

stále Billboard, teď žebříček country. Do playlistu jsem vybral místo 6. a 10. zpívat budou Jim Edward Brown a Loretta Lynn. Jim už je 6 let po smrti, Loretě táhne na 90. a stále zpívá. Pop It Up je pijácká hra a také zvuk, který se ozve, když se otevírá nápoj v plechovce. Ta druhá v pořadí má název If You Are Not Gone Too Long.

Podíval jsem se do statistik, Loretta Lynn má v country žebříčku celkem 79 zápisů, píseň, která dozněla, je 15. v pořadí. Jako vždy také žebříček rhythm and bluesový, mojí volbou je čtyřka, duet legendární dvojice Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, a desítka u nás málo známý The Parliaments, I Wanna Testify.

Kdyby vás z hudebních žebříčků zajímal nějaký detail, můžete si samozřejmě napsat. Bude-li to jen trochu možné, rád odpovím a když bude nahrávka ve fonotéce, tak ji zařadím. Teď Británie, v top 10 EP desek byly dva tituly skupiny The Seekers, tak jsem si řekl, že ji dám do playlistu také dvakrát. The Carnival is Over a potom Morning Town Ride.

Pamětníkům se možná vybaví, že hit Carnival is Over byl i v Houpačce. Ano, je to skutečně tak. A na legendární pořad manželů Černých nám dá zavzpomínat i pohled do žebříčků britských singlů podle týdeníku New Musical Express. Vybral jsem totiž místo druhé do Monkees Alternate Title a do dvojice před 54 lety právě osmičku Pink Floyd See Emily Play.

See Emily Play to byl první zásah Pink Floyd do singlové Top Ten. Vysvětlit text si sám netroufám, ocituji internet. Píseň je o dívce, která jde z hravé svobody dětství do zajetí dospělého ženství. A teď Itálie, dvojka je předělávka, čtyřka takový líný song, volím tedy šestku, Giulio Cinquetti, La Rosa Nera, a osmičku Bobbyho Sola, Non c'è più niente da fare.

Italsky neumím, překladač mi název písně a smysl textu přeložil jako už není co řešit, nezbývá nic jiného, než se rozejít. My se ale ještě rozcházet nemusíme, je dost času zahrát si třeba ze singlové desítky německé. Dvojku hit skupiny Manfred Mann, Haha, Said the Clown, známe také z houpačky, OK, Dave'a D a ostatních, to byla tehdy šestka.

Byla jsi tu pro mě, já pro tebe, měli jsme se rádi, všechno bylo OK. Dostal se mezi nás, tak si za ním běž. OK. Já doufám, že se jednoho dne vrátíš a že to mezi námi opět bude OK. Z Francie to bude šestka, Joe Dasso a jeho píseň o zlých bratrech Daltonových a potom osmička, Claude François, píseň o noční bázni a úzkosti, Mes Collbatins.

Připomínám elektronickou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kový kontakt, ten má číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral z holandské top ten. Dívka Gloria má 1,63 m a ve stejnojmenné písni skupiny Dem se o ní zpívá She make me feel all right. Tak se, dámy, snažte, aby o vás vaši partneři říkali to samé, a oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
1: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
0: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, který můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání. Já tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co, ale houbaření nebo vycházky, nebo turistika?
1: Ne. No turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak no. Bez lesa já si nedovedu představit krajinu. Víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou.
1: Ale
0: dá se
1: houby
0: tak říct.
1: Bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás
1: jistě
0: určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju. Jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: Tak my si dáme ta nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás ptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sednul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla, jsem ale zuben. No, že se sírem a konvalinky v octě. Každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jídla jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6, tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednost a on to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Janík Roháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
4: To, jak?
1: Ona, no strašně. No. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu. A hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila. No tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
0: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivů Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, dáma pana. Jde vás Petr Zelhoty. Přeji si pokračování. S paní Zázvorkou.
5: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Breno z Martina.
8: Dobrý den.
7: Hlasujem za Bčko a prajem vám příjemný zvyšok dňa.
8: Děkuji.
5: Děkujeme nápodobně, dobrý den.
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špermová.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
5: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
8: Moc děkuju.
10: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer, či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům. Přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
8: Naschledanou, naslyšenou.
5: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuju.
8: Děkuji.
11: A přeju paní Švormové hezký léto, jak se ráda koupe.
8: No.
11: A zapřála bych si Bčko.
5: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky. Dobré odpoledne vám.
12: Dobré odpoledne, Standa z Zemních Lhás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
8: Dobrý den.
12: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
8: Děkuji.
5: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál? Dobrý den.
13: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
5: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
13: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
8: Děkuji.
13: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
5: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
13: Naschle, ahoj, naschle.
5: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj
14: dobrý
5: hlas,
14: den.
5: Prosím.
14: U telefonu Milan ze Soběsou, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Zastavu.
5: Děkujeme, máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
8: v rezervě.
5: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
15: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
16: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá. On měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
15: Takže smíchy jsou opravdu různé.
16: Jsou
15: ale
16: různé. Ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
15: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát. To jste uměla.
16: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte, že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, kdy se mou mlátěj téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějou. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty hrstičce nosy mají a smějou se a nevědí už čemu.
15: No, my jsme se smáli ve škole taky. Taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
16: No to je právě
15: a já jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala. Děti, klid, děti! A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje tak.
1: Mm-hmm. Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ona už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, co jste dovolil?
5: Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? A je takovou opravu.
5: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
5: No,
3: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co, pořád ještě kuká, ale tak nějak divně, jako by kýchala, nebo co, takhle asi, prosím,
5: Vidíte, pane, co mi tady vykládáte, takový lepitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte, zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Do bytu, přesně tak, prosím.
5: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte, opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
5: Tohle v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všecko v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
5: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
5: No prosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
5: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte. To ne.
5: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No, tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
5: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente. Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
5: Ne? Tak si přijďte za týden.
3: Aha! To je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
5: Člověče, my jsme vás raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
5: Koukejte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam Žluva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
5: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to, tam loukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... Vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuji, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75, František Filipovský s Václavem Lohnickým. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takový to rodinný stříbro trochu a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivian Jurové a tohle, ale Lohnický tam byl úchvatný, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
2: To byly hezký, že jo? To byly roztomilý zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero i s Václavem Lohnickým i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni u rádia, SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 01 04, pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teda jste Králové, tady Magdalena, a na otázku z písně, co bych si mohl více psát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza Zvrkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře, děkujeme.
3: Díky.
1: Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí, a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena Zežace, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji
1: děkujeme.
6: Vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla. Ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
1: Děkujeme.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi u nás zvyklí, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ve čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak...
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání.
4: To je skvělý. To
8: se akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel. No.
4: No, to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává,
4: koupání
1: to je hlavní.
4: Krásný.
1: A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláni na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláni jsem byla, ale nevím, bohužel teda to...
8: No, to je jasný, že to já vím. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně, a mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7A, B, C... A na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Má Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
10: Strana A. A teď narysujeme na stranu... stranu B. Strana B.
9: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
11: Plhá, se hlásí.
12: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
9: Prosím tě, sedni si. Soudruhu kroupu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl. Včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
11: Soudru, profesore. Za minutu bude zvonit.
9: No a co?
11: Že už začne hodina.
9: Ano.
11: Ano. Už je čas, musíme jít.
9: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
11: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasný, jak jsme všichni... Jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajem. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného. No, povězte ježiš, něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme zatím, auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli jako. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, ano. Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc s Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To si napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Tak počkej ty, mám anebo nemám?
3: To přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jak živa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne.
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tady nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrnáš se už zase. Řekni jasně, jo anebo ne?
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe by jsme šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmeldonnerwetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
1: Že je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
2: já
1: s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudly zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Spolek Společně srdcem pro zvířata se stal obětí podvodu. Stát by podle premiéra Babiše mohl dát část akcí pražského letiště na burzu. Vodní slalomářka Sadková vypadla na mistrovství světa v kvalifikaci a dnes čekáme proměnlivou oblačnost a přehánky. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno.

0: Charitativní spolek Společně srdcem pro zvířata, který buduje kočičí útulek v Číčové na Dechnovsku, se dostal do neobvyklých potíží. Na jeho transparentní účet dorazila platba od člověka, kterého podvodníci přesvědčili, že poslané tisíce korun výhodně investuje. Případ už prošetřuje policie a spolek má obavy, že podvedených lidí bude víc. Zranitelným zvířatům tak můžou chybět peníze na krmivo i veterinární péči.
1: Spolek má na transparentním účtu desítky tisíc korun, které momentálně raději nevyužívá. Obává se, že podvedených může být víc a nechce utrácet peníze, které mu nepatří. Tím pádem ale chybí peníze na plánované kastrace, očkování i běžný provoz. Příznivce proto spolek žádá, aby finanční dary dočasně posílali na náhradní účet. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Obec Vysoká nad Labem nechala ve svém katastru opravit část cyklostezky Labská. Podle nezávislého starosty Jiřího Horáka byly práce za zhruba 1 000 000 korun nutné. Povrch nebyl po 7 letech provozu už dostatečně kvalitní.
2: Jsme opravili tu zvlněnou část toho našeho úseku, kde teda ty kořeny těch stromů předvádějí tu velkou sílu přírody a udělali z toho v některých místech valku a v některých místech už asfaltu začaly růst lístečky, tak se to celé sfrézovalo, prostě upravilo a zase to nějaký čas bude i pro ty bruslaře.
0: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl včera před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
3: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. My jsme udělali IPO přibližně na 40%. Pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
0: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Sport. Vedoucí žena světového poháru kanoistek Martina Sadková vypadla na mistrovství světa v kvalifikaci. Česká vodní slalomářka udělala v americké Oklahomě velkou chybu uprostřed trati, kde nabrala 10-sekundovou ztrátu a skončila 33.
4: Já si myslím, že si o tom musím trochu popovídat s trenérem, možná i trochu pobrečet. A tahle jediná jízda byla ta, kterou jsem letos pokazila, takže jako snažím se myslet na to, že prostě se to vyšlo na to mistrovství světa a víc s tou styčenou hlavou do těch dalších závodů, abych prostě věděla, že na to mám a já to vím, ale bohužel to nevyšlo, no, mrzí mě to.
0: Do finále postoupili Kneblová, Morenová, Kratochvíl a Chaloupka. Kromě Sadkové končí i Rohan. V týmové soutěži získali ženy stříbro, muži byli pátí. Počasí. Dnes čekáme velkou proměnlivou oblačnost. Zpočátku na horách, během dne i na ostatním území přehánky nebo občasní déšť, ojediněle i bouřky, na horách srážky četnější. Večer začnou postupně ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 15 a biozátěž bude na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně pracují na inženýrských sítích v ulicích Nahrádku a Boženy Němcové. S jejich částečnou uzavírkou počítejte do konce července. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět hodin, 4 minuty, Český rozhlas Hradec Králové vám přeje dobré ráno ve čtvrtek 23. července. No a po zprávách s Tomášem Myslovečkem vás zdraví taky Jakub Šmit od mikrofonu. Ještě jednou dobré ráno, hezké vstávání. Za chviličku to bude o komárech. Komáří kalamity jsou totiž třeba na Břeclavsku téměř každoročním problémem. Letos je tam ale situace úplně jiná. Podle hygieniků je to kvůli tomu, že dlouho nenapršelo na komáří vajíčka ukrytá v půdě v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. A my se k tomu vrátíme už za chviličku v reportáži, takže si řekneme ještě mnohem víc podrobností ke komárům. Dobré ráno z Hradce Králové, ať se hezky poslouchá naše hraní vysílání. A jako první nám zaspívá kapela Žlutý pes.

0: Věra Martinová zpívala a dospívala 11 minut po páté v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď tedy už slíbená reportáž o komárech. Na Břeclavsku letos komáři téměř nejsou. V krajině lužních lesů, kde běžně po větších deštích hrozí komáří kalamity, jich letos hygienici napočítali jenom zlomek oproti předchozím rokům. Jak se dozvěděla reportérka Aneška Hlávková, zatímco teď hygienici v pastích v břeclavských lesích chytnou za odběrový den asi 20 komárů, tak v kalamitním roce jich pochytali denně i několik tisíc.
1: Tady toto místo je důležité, že komáři, kteří tady vyléhnou, tak létají přímo do Břeclavy.
2: Kančí obora je podle Oldřicha Šebesty z krajské hygienické stanice jedním z hlavních míst u soutoku řek Moravy a Dyje, kde se mohou komáři líhnout.
1: My tady dáváme pasti, to znamená, že pokud tady je zvýšený výskyt komárů, tak během několika dní se to objeví v Břeclavě. Když se podíváte tam, tak to vidíte sníženinu.
2: Takový průleh je jedním z míst, kde v půdě čekají tisíce komářích vajíček. Stačí, aby ho zaplavila voda a během několika dní se z nich líhnou komáři. Letos se to ale zatím neděje.
1: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce, a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
2: Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho.
1: Museli by nastat výdatní deště, a to plošně po obou řekách, to znamená po Dyji nebo po Moravě.
2: Poslední větší komáří kalamita udeřila na podzim roku 2024. Od té doby komáři oblast skoro netrápí, potvrzují i místní.
3: Tento rok opravdu bydlím ve třetím poschodí a ani jeden komár vůbec nejsou. Asi je to tím, že neprší.
2: Stejně jako Marie Gasnárová bojovala každoročně s komáry v Břeclavě i paní Marcelína.
4: Letos je to perfektní. Na to, co jsme tady zvyklí, že se komáři rojí zvlášť podvečer, tak letos je to bezvadné.
2: Podobnou zkušenost má i Hana Strnadová z Lanžota, která přijela nakoupit do Břeclavy.
5: Komárů jsem měla dvoch, takových mrňavých, a ty už jsou zabití. Takže my jsme spokojení, protože když je ta invaze, to je něco hrozného, ale předloni jsme nevyšli ani do humna.
2: Břeclavsko patří k oblastem, kde se komáří kalamity objevují nejčastěji. Podle hygieniků stačí vydatné plošné deště a kalamita se může rychle vrátit. I proto město společně s vědci připravuje chytrý monitorovací systém pro včasné odhalování nových komářích líhnišť. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, dnes je čtvrtek 23. července, svátek má Libor, dnešek je 204. dnem v tomto roce a narozeniny oslaví třeba textař, publicista a podnikatel Michal Horáček, bude mu 74 let. Narozeniny dneska má i herec a zpěvák Vojta Dyk, ten oslaví 41. narozeniny. No a dnes je taky svátek svaté Brigity, švédské patronky poutníků.
1: Počasí.
0: Nejdřív aktuální ranní teploty. Tady v Hradci Králové teď teploměr ukazuje 14 stupňů, v Trutnově 11, v Rychnově nad Kněžnou 12, v Jičíně 13 a v Náchodě 12 stupňů Celsia. No a jaká je předpověď? Dnes to bude chladnější a deštivější den. Dneska čekáme velkou proměnlivou oblačnost. Zpočátku na horách, během dne ale i na ostatním území čekáme přehánky nebo občasný déšť. Ojediněle se může objevit i bouřka, na horách srážky četnější. No a večer pak začnou postupně ustávat a bude ubývat i oblačnost. Teploty dnes budou stoupat maximálně na 21 stupňů Celsia, na horách k 15. A biozátěž zůstane na jedničce.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Je tady spotřebitelský servis v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, kde se můžete ptát i vy na adrese studio.hradec@rozhlas.cz. No a dneska to bude o tom, že pokud reklamujete zboží písemně, tak se ptáte, jak se počítá reklamační lhůta. Josef Černý nám odpoví.
1: Pan Luboš reklamoval mailem hodinky, jenomže mu přišla automatická odpověď, že čerpají dovolenou. Pan Luboš teď neví, jak je to se lhůtou na vyřízení reklamace, protože počítá s tím, že se prodejce bude na tu dovolenou vymlouvat. Pane posluchači, je to klidně možné, dokonce i pravděpodobné, ale dovolená ani jiné důvody nebo vymluvy prodejce vás nemusí zajímat. 30denní lhůta na vyřízení běží od dne následujícího, když jste reklamaci uplatnil.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: 15 lidí za rok se v Česku vážně zraní při skoku do neznámé mělké vody. Následky úrazů míchy a páteře bývají často nevratné a obvykle končí částečným nebo úplným ochrnutím. Pacienty čeká dlouhá léčba i rehabilitace. Lékaři proto nabádají při pobytu u vody k opatrnosti. Městský úřad v Rokytnici v Orlických horách dnes kvůli arenské pouti bude otevřený jen do 2 hodin odpoledne. Zítra pak zůstane kvůli pouti a uzavírce komunikace zavřený úplně. Omezení se týká také správy bytového a nebytového fondu města. Ve sbírkách na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele zatím poslali Češi přes 19 milionů korun. Potvrdili to humanitární organizace ADRA, Charita i Člověk v tísni. Peníze pomůžou především zajistit nejnutnější pomoc pro lidi, kteří přišli o domov nebo své blízké. Oprava muzea v Ležákách na Chrudimsku potrvá 10 měsíců. V památníku začala hlavní část rekonstrukce budovy ze 70. let minulého století za 13 milionů korun. Pietní území zůstává přístupné, stejně jako minigalerie nebo zázemí pro turisty. Fotbalisté Hradce Králové odehrají po necelých 31 letech evropský zápas. Na úvod druhého předkola Evropské ligy od 19 hodin nastoupí v Norsku proti domácímu Tromsø. A dnes čekáme zpočátku na horách, během dne i na ostatním území přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřku, na horách četnější srážky. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách maximálně 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Chlumci nad Cidlinou je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Smetanova. Omezení potrvá do konce září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Michal Tučný teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Už nám zpívala taky Věra Martinová, to bylo hned po 5. hodině. No a právě zpěvačka Věra Martinová, taky souputník Michala Tučného, člen slavných Greenhorns i Fešáků, mistr foukací harmoniky, letošní osmdesátník Tomáš Linka s kapelou, přímá linka Vojta Nedvěd, Michal Horák a další vystoupí ode dneška, nebo od zítřka vlastně od pátku do soboty na 12. ročníku country festivalu Pecka na Jičínsku v tamním kempu, takže si užijte ten zítřejší páteční program, začíná v 16.30, no a sobotní potom ve 14 hodin. Tak to je jenom pozvánka na to, co přinese ten nejbližší víkend, který už se rychle blíží. No ale teď je 9 minut po půl šesté, rychle se pojďme podívat, co píšou noviny.
1: Ranní kávě, denní tisk.
0: A Mladá fronta dnes přináší další pozvánku. Štefan Margita v Hradci Králové oslaví osmdesátiny a ta slavnost bude na Labi. Jsou chvíle, kdy Hradec Králové získá atmosféru Benátek a šelí to, že nejsoučastější vzácný opener pro Hradec zdejší filharmonie se stal ceněnou a posluchačsky velmi vděčnou tradicí, což dokládá publikum obsypané oba břehy Labe, deky, plné pramice i paddleboardy. Loni symfonici takhle uctili 100 let Soni Červené, po které se jmenuje i sál orchestru, no a letos takto oslaví své jubileum Štefan Margita. Koncert s názvem Štefan Margita 70, předznamenání začátku 49. sezóny Filharmonie Hradec Králové, se uskuteční 26. srpna ve 20.30, opět na tradičním místě, tedy před Filharmonií na březích řeky Labe. Takže podrobnosti přináší k tomu velký článek Mladé frontě dnes v hradecké příloze, tak se můžete podívat. Další pozvání je potom na Kunětickou horu, to už držím v ruce, regionální hradecký deník, protože na Kunětické hoře bude král znovu pasovat malé rytíře a bude to teď v sobotu. Hrad Kunětická hora připomene jednu z významných událostí své historie. V sobotu 26. července se po symbolických 529 letech vrátí na hrad český král Vladislav Jagellonský, který tady v roce 1497 navštívil Viléma II. Z Pernštejna. Hlavním bodem programu budou kostýmované prohlídky hradního paláce vedené formou dialogu obou historických osobností, budou v 11, ve 13.30, v 15 hodin a v 16.30. No a součástí každé takové prohlídky bude i slavnostní pasování dětských návštěvníků na rytíře. Akce připomene skutečnou historickou událost z 22. července roku 1497, kdy Vladislav Jagellonský v severním křídle hradního paláce pasoval na rytíře Vilémovi syny Vojtěcha a Jana z Pernštejna. Takže se máte na co těšit a bude to tedy teď v sobotu 25. na Kunětické hoře. Tak, to je jedna z dalších pěkných akcí. No a teď ještě Právo tady máme. Miliony z účtu odcházely v Hradci Králové několik dní. Jak mohla podvodníky zmanipulovaná úřednice jen tak vysát z účtu městské organizace stovky milionů korun? S tím si láme hlavu nejenom vedení Královéhradeckého magistrátu, ale i policie. Vyšetřování odhaluje, že 46 milionů posílala zaměstnankyně správy nemovitostí Hradec Králové falešným policistům a falešným pracovníkům České národní banky po dobu několika dní. Nešlo tak o jednu platbu. Její nadřízená ředitelka Jana Bernhardová včera po výzvě vedení města rezignovala. Pachatelům podvodu hrozí až 10leté vězení. No a podrobně se tomu věnují nejenom v dnešním Právu, ze kterého jsem teď četl já, ale taky na stránkách regionálních deníků i v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký je k tomu velký článek. Takže všude ve všech novinách si k tomu můžete přečíst podrobnosti. My vám přejeme dobré ráno.

0: 6 a 1 minuta k tomu. Přejeme dobré ráno z Hradce Králové. Občas se nám podaří najít nějakou chybu, třeba i v novinách. Já jsem hned před chvilkou, když jsem četl o akci na Kunětické hoře, kde bude král teď o víkendu znovu pasovat malé rytíře, tak jsem narazil tady v článku v pozvánce, že ta akce by měla být v sobotu 26. července. A hned jsem si uvědomil, že sobota 26. července letos není, protože sobota bude 25. července a neděle pak 26. Tak jsem se rychle podíval na webové stránky Hradu Kunětická hora, už jsem to objevil, takže v novinách to mají špatně, není to v sobotu 26. července, nebude to ani v sobotu ta akce, ale bude v neděli 26. července, takže pokud byste chtěli se vydat na to pasování malých rytířů králem Vladislavem Jagolenským na Kunětickou horu, tak ta akce teď vlastně oživlé historie, když to tak řeknu, bude v neděli 26. července od 11 do 16.30. Rezervace není nutná. No, jak tady píšou, tak jenom, abychom si to nepopletli, abychom věděli, jinak v sobotu tam taky určitě bude hezky, ale bez téhle té akce. Tak to jenom, abychom si v tom udělali jasno, tak tolik regionální deník, který jsme opravili. No a co nás čeká dnes po půl deváté? Hosty Dobrého rana budou dnes Indruchovi, úspěšný rodinný klan, kterým koluje v krvi divoká voda, trenér a pyšný otec v jedné osobě Tomáš Indruch, mistr Evropy z roku 2004, který byl dvakrát i na olympiádě, a jeho děti Tomáš a Daniela, kteří jsou taky takhle dobří, jdou v tátových stopách a už jsou taky úspěšní. Daniela má zlatou medaili jako slalomářka z letošní olympiády dětí a mládeže a Tomáš je teď čerstvým mistrem světa v týmovém závodě ze světového šampionátu v Krakově. Mám na mysli Tomáše mladšího, no a všichni tři tady budou, tedy pyšný tatínek Tomáš Indruch se svými dvěma dětmi, úspěšnými taky samozřejmě závodníky na divoké vodě, slalomáři Tomášem a Danielou. Takže si poslechněte naše dnešní ranní hosty po půl deváté v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Tady v Hradci Králové teď teploměr ukazuje 14 stupňů, v Trutnově 11, v Rychnově vidím na teploměru 12 stupňů, Celzia v Jičíně 13, v Náchodě 12 stupňů. No a už jsem říkal, a také meteorologové to avizovali už včera dopředu, že dnešek bude studeným dnem a taky deštivým, bude nejstudenější v tomto týdnu. Dneska čekáme velkou proměnlivou oblačnost, v počátku na horách, během dne pak i na ostatním území, to budou přehánky nebo občasný déšť. Ojediněle se může objevit i nějaká bouřka, na horách srážky četí. No a večer pak začnou postupně ustávat a bude ubývat i oblačnost. Teplotní maxima dnes jen do 21 stupňů a na horách maximálně do 15. Biozátěž pak bude na jedničce.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Ondráčková dospívala v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, ještě nám zaspívá taky Iveta Bartošová, než bude 6 hodin. No a my teď připomeneme s dětmi, že už je to taky 155 let, co v Rakousku-Uhersku byl přijatý zákon, který nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu metrických měr a vah. Jinak plně začal tenhle ten zákon platit od ledna roku 1876. No a tak se s dětmi o tom popovídala Petra Beránková.
1: Co je to váha?
2: Tam může změřit, jak jste těžký.
3: Tam může změřit, jak jste těžký.
4: Tam můžete změřit, co je těžký. Kdo je těžký a kdo třeba není.
1: Na čem vážíme?
5: Na váze.
1: Jaké druhy váhy znáte?
5: Kuchyňskou.
1: Co vážíme na kuchyňské váze?
5: Třeba kuchyně.
6: Můžeme třeba normální váhou můžeme změřit třeba tisíce lidí.
7: Já neznám žádnou váhu.
8: Máme váhu, který ještě vážíme se sebe.
1: Jak se říká téhle váze, když vážíme sebe?
9: Osobní a podle mě i Berťová.
1: A kolik vy třeba vážíte?
10: 19,4 kilo.
11: Já 100 metrů 26.
12: Tisíc kilo.
13: 90 tisíc.
14: A takhle to vidíme my.

Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: Písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Radioservis představuje
0: audioknihu Broučci.
3: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
4: Budu.
0: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
3: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
0: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Je 6 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
6: Klienti oblastní charity Dvůr Králové nad Labem budou mít lepší zázemí. Prázdninové opravy mateřské školy Števcova v Hradci Králové pokračují s předstihem. Ministerstvo obrany přesunulo pod armádu oddělení, které připravuje lidi na krizové situace a dnes bude maximálně 21 stupňů. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Tomáš Mysleveček. Oblastní charita Dvůr Králové nad Labem nabídne od podzimu klientům lepší zázemí. Budova charity a její okolí prochází obnovou za téměř 50 milionů korun. Změny v areálu popisuje ředitelka zařízení Kateřina Hojná.
7: Klienti i pracovníci získají moderní prostory s novým vybavením. Navíc zde vznikne

0: jedna seminární a tři konzultační místnosti. Upravené zahradní prostory s altánem budou přizpůsobeny pro lidi s tělesným handicapem.
1: V mateřské škole Števcova v Hradci Králové pokračuje oprava chodníků. Dělníci betonují nové obrubníky a připravují podkladní vrstvy. Práce mají skončit asi o měsíc dřív, než město původně předpokládalo. Hned potom začne taky oprava ploché střechy. Součástí bude nová hydroizolační vrstva i oprava střešních prostupů. Za obě investice radnice zaplatí víc než 1,25 milionu korun. Hotovo by mělo být ještě před začátkem školního roku. Ministerstvo obrany přesunulo pod armádu oddělení, které připravuje lidi na krizové situace a obranu státu, zjistil to server iRozhlas. Změna platí od začátku července, rezorty ale na jaře při představování reorganizace veřejně nezmínil. Ministerstvo tvrdí, že přesun fungování agendy zjednoduší a zlepší spolupráci s armádou. Podle ale jednoho z vysokých úředníků byly hlavním důvodem úspory. Přesunem oddělení totiž ministerstvo zrušilo 5 tabulkových míst. Ministerstvo zároveň opouští polovina týmu tiskového oddělení. Přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi začali měřit geodeti. Magistrát tím chce porovnat dřívější změřenou hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné nebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů.
2: Geodet Petr Sbíral popisuje měřící přístroj.
3: Geodetická stanice kombinovaná s GNSS anténou.
2: Věž je nutné podle geodeta Jana Sbírala také naskenovat laserem.
4: Vytvořím až nižší stovky milionů bodů, které bude reprezentovat 3D model.
2: Magistrát si nechává stavbu přeměřit i kvůli tomu, aby měření bylo podle městského radního Robina Povšíka z Hlasu pro Boleslav oficiální a se všemi razítky.
5: Posudek bude odpovídat všem regulím pro případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
2: Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně. Z Michalovic, Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Počasí.
1: Zítra čekáme velkou proměnlivou oblačnost. Zpočátku na horách, během dne i na ostatním území přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřku, na horách srážky četnější. Večer začnou postupně ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 15 a biozátěž zůstane na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Náchodsku pokračuje oprava silnice 302 mezi Broumovem a obcí Otovice. Doprava je v úseku řízena kyvadlově.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jakub Šmit vás taky pěkně zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsou 6:04, pokračuje dobré ráno, tedy náš ranní informační servis. No a v něm za chviličku vyrazíme na výlet do Českého ráje, kde navštívíme přírodní koupaliště Pelíšek. Koupání je tam na vlastní nebezpečí, oficiální koupaliště už tam prý nikdy nebude a vy se za chviličku v reportáži Vlačky Vildové dozvíte proč. Tak nás poslouchejte, dobré ráno, hezké léto, příjemné prázdniny a jenom připomenu, že dnes je čtvrtek 23. července. We'll be right back.

0: vám zpívala Hana Zagorová, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 12 minut po 6. Za 3 minuty už bude 6:45. Já jsem slíbil, že si uděláme výlet do Českého ráje, tak jdeme na to. Pelíšek je nejenom dobrý duch, bájný strážce a ochránce prachovských skal v Českém ráji, kterého symbolizuje dřevěný totem v údolí pod turistickou chatou. Pelíšek je taky bývalé přírodní koupaliště. To je dneska vedeno spíše v kategorii umělé vodní nádrže a koupání je tam na vlastní nebezpečí. Oficiální koupaliště už tam prý nikdy nebude. A proč? I na to nám teď odpoví Dominik Fešter, potomek rodu Šliků. K Pelíšku se s ním vypravila Vlaďka Vildová.
1: My se ještě díváme na to stavidlo. Vy máte za sebou tady už dost práce, protože lidé se vás často ptali, co bude s Pelíškem. Budeme se tady moct ještě někdy vykoupat. Vznikne tady zpátky koupaliště. Kde jsou ty schody, které tam na začátku byly?
2: No vlastně tak ty schody, které tady pamatujou, asi ty, kteří se dřív tady chodili koupat. Tam byl problém, že se začaly propadat, byly v havarijním stavu, měli jsme strach, aby si tam někdo něco neudělal. Takže vlastně došlo k tomu, že byly zrušeny a vznikla tam z dlaždic taková plocha. Je to dobrý i proto, když se třeba to koupaliště čistí, takže se tam dostaneme technikou. Když se dělala ta stezka před 2 rokama, tak došlo k tomu, že jsme to koupaliště vypustili, celý se vyčistilo. Došlo k tomu, že se opravilo stavidlo, které vlastně bylo zabetonované a nešlo vypouštět. Dá se to normálně vypouštět a dá se regulovat ta hladina. Vlastně jsme opravili i dno, kde docházelo k tomu, že už část toho betonu byla popraskaná, byly tam díry. Ty největší plochy vlastně jsme zabetonovali. Teď to zase jakoby má nějakou tu funkci dna. No a co se týká toho koupání, no tak koupaliště z toho tady nikdy nebude, protože vzhledem k tomu, co za nějaký normy hygienické bychom museli plnit, tak si myslím, že se to absolutně neslučuje s tím, že jsme v chráněné krajinné oblasti, takže si nedovedu představit, že bychom to tady chlorovali nebo něco podobného. Ale samozřejmě, když tady nějaký návštěvník se bude chovat slušně, tak se tady určitě vykoupat může. Ještě teda k tomu můžu říct jako jednu věc, že vlastně nás tady trápí pořád ten žabinec, který tady na tom je. To není určitě tím, že by tady ta voda byla špinavá nebo že by sem tekly nějaký splašky. My jsme na podzim nechali udělat i rozbor vody, tam jako se nic špatného nenašlo. Ještě teda jsme se dohodli, že ten jeden rozbor uděláme v plný sezóně. Prostě je to příroda, no. Jako dřív ta voda byla jiná, bylo tady asi víc přítoku. Dneska prostě s tím přítokem je problém, takže ta voda víceméně tady většinu roku jenom stojí a žádný přítok nemá. A proto tady teda ten žabinec vzniká. Jako nevypadá to hezky, ale bohužel s tím asi nic neuděláme.
1: Ale co vypadá hezky? Taková kaskáda, to si teď poslechnete, tam teče voda.
2: Vlastně přítok, který teče z prachovských skál, kde pramení nějaký potůček, teče pod parkovištěm, podél té cesty, jak se budeme teď vracet. A tady to ústilo do Pelíška. My vlastně, když se dělala ta stezka, tak jsme to takhle trošku ozdobili. Udělala se tam ta kaskáda z těch dlaždic, aby to trošku pěkně vypadalo. Aby tam nebyla jenom trubka z toho vlastně proud vody.
1: Jsou tady žáby, ale...
2: Jsou tady i ryby. Máme tady nasazený, máme tady amura vlastně z toho důvodu, že si myslíme, že by trošku s tím žabincem mohl zatočit. Jsou tady i pstruzy, takže ta voda jako čistá je.
0: Bývalé přírodní koupaliště Pelíšek v srdci prachovských skal se tedy už ke svému někdejšímu věhlasu, který začal ve 30. letech 20. století, nevrátí, jak jste slyšeli od Dominika Feštra, potomka rodiny Šliků, koupáním nádrži zůstane jenom na vlastní nebezpečí. No a u Pelíšku s tím natáčela Vlaďka Vildová.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: kapela Olivia Newton-John, teď v dobrém ránu, je čtvrtek 23. července, svátek má Libor, přejeme všechno nejlepší, dnešek je 204. dnem v tomto roce a narozeniny oslaví třeba textař, publicista a podnikatel Michal Horáček, bude mu 74 let, nebo herec a zpěvák Vojtěch Dyk, tomu bude 41. No a je dnes taky svátek svaté Brigity Švédské, patronky poutníků.
1: Počasí.
0: Tady v Hradci Králové teď teploměr ukazuje kolem 14 stupňů, v Trutnově 11, v Rychnově kolem 12, v Jičíně teď aktuálně kolem 13 stupňů a v Náchodě kolem 12. No a máme novou aktualizovanou předpověď počasí, kterou nám před chvíličkou poslal Jaroslav Tuček, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. No a ta říká, že opravdu dneska bude deštivo a chladněji, oblačno až zataženo nás čeká, místy se budou objevovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle se může objevit i nějaká bouřka, na horách budou přehánky četnější, no a večer pak budou srážky ubývat. Teploty dnes jen maximálně do 21 stupňů, na horách do 14. Noc pak bude taky chladná s teplotami, které klesnou na 11 až 8 stupňů Celsia a bude zpočátku oblačno, ojediněle s přeháníkami. Během noci pak bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Pátek už bude slunečný, no a polojasno až oblačno nás zítra tedy čeká výjimečně. Nějaká ta přeháníka může se objevit, k večeru se bude vyjasňovat. Zítřejší teploty už zase vyšší, 20 až 24. Stupňů.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v dobrém ránu, teď ještě krátké zvukové pozvání k našemu dnešnímu odpolednímu vysílání, kdy bude hostem Alex Minářové režisér, herec a scenarista Vít Olmer, který nám řekne i to, jakým je režisérem vůbec, jestli je klidný, anebo se rozčiluje na place.
1: Já nekřičím, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil. To se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
2: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
1: Určitě. To byla, ta zkušenost byla dobrá i vlastně to, no, to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole.
0: A víc tedy s režisérem Vítem Olmerem dnes odpoledne bude hostem po 13. hodině u Alex Minářové.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedosažitelným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Ceny starších bytů v celém Česku dál rostou, potvrzují to data realitních portálů S-Reality a Bezrealitky.cz. Nejvýrazněji meziročně zdražil Pardubický kraj, asi o 18%. 50-metrový byt v Pardubickém kraji tak dnes vyjde přibližně na 5 milionů korun. V Praze stojí metr čtvereční přes 160 tisíc. V Hořicích v srpnu začne výstavba cyklostezky, která propojí jihovýchodní část města s místní částí Chvalina. Projekt počítá s náklady 7,5 milionu korun, téměř polovinu pokryje krajská dotace. Hotovo by mělo být v říjnu. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Podle mluvčího hradu Vojtěcha Šaligy budou mluvit o připravovaných vysokorychlostních tratích a dalších klíčových infrastrukturních stavbách. Kina ode dneška uvádí vítězný snímek letošního karlovarského festivalu Padlé ovoce. Vypráví o dvou mladých ženách, které pracují v těžkých podmínkách textilní továrny v Myanmaru. Nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny šance ligy se stal záložník mistrovské Slavie Lukáš Provod. V anketě Ligové fotbalové asociace zvítězil před druhým Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Nejlepším trenérem byl vyhlášen Jindřich Trpišovský, který Slavii dovedl k titulu. A dnes bude oblačno až zataženo, místy čekáme přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřku, na horách četnější přehánky a večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 10 až 14 a biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: U areálu kompostárny Jaroměř dejte na dálnici D11 ve směru na Polsko pozor na porouchanou dodávku v odstavném pruhu. A dobře dojďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Ano, dnes už podruhé se díváme na stránky novin, tak začnu Náchodským deníkem. V Náchodě má vyrůst nová centrální hasičská stanice, píšou tady. Město Náchod a Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje podepsali memorandum o výstavbě nové centrální hasičské stanice v lokalitě Bělovez. Současné umístění stanice ve Velkém Poříčí totiž nevyhovuje, protože 60% výjezdů směřuje do Náchoda nebo přes něj. Nová poloha má zajistit rychlejší zásahy a lepší dostupnost služeb. Podrobnost ve velkém článku v Náchodském deníku. Krkonošský deník vás zve do kina, do letního kina v Chotěvicích, které promítá na zeď Márnice za kostelem Richarda Krajča. Prázdniny jsou v plném proudu a přinášejí i možnost vyrazit do letního kina. V Chotěvicích se promítají filmy netradičně přímo na zeď staré Márnice u kostela svatého Petra a Pavla, který zachraňuje a oživuje hudebník Richard Krajčo. Podle organizátorů si letní kino za Chotěvickým kostelem za minulý rok vybudovalo pověst akce s neopakovatelnými sousedskými vztahy a s neopakovatelnými sousedským duchem. První letošní filmový večer to jenom potvrdil, diváci mohli sledovat novou českou komedii Někdo to rád v Plzni a skvěle se bavili. No a chotěvický filmový program letos zahrnuje celkem 4 večery, už tento pátek, to znamená zítra 24. července večer od 9:45 se tady zeď Márnice rozsvítí podruhé, tentokrát tedy s českou romantickou komedií Po večerce. Tak si to hezky užijte. A já Krkonošský deník teď ještě vyměním za Dnešní Právo. Tady se píše, že vládní koalice porušuje slib omezit pohyb ruských diplomatů. Od letošního 25. ledna platí v celé Evropské unii nové zásady pro ruské diplomaty. Všechny státy musely zavést takzvanou notifikaci, tedy že diplomat dá danému státu dopředu vědět, že se chystá vstoupit na jeho území. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v únoru sliboval, že vláda zpřísní pravidla pro vstup ruských diplomatů do Česka. Tehdy to komentoval slovy, že tak učiní proto, aby ho novináři neoznačovali za proruského. No, zatím se ale v tomto směru nic nestalo. Premiér sám během červencových interpelací potvrdil, že se to nepřipravuje. Možnost zpřísnit pravidla si podle jeho slov vláda nechává pro případ dalšího zhoršení vztahů s Ruskem. Velký článek k tomu na straně číslo 3 v Dnešním Právu, tak se můžete přečíst, ať víte, o co jde. Tak, zavíráme noviny a za 5 minut už bude 6:45. Teď další písnička, o kterou se v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové postará Jaromír Nohavica.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný

0: Už za chviličku nás čekají dnešní sportovní informace, dnes budou fotbalové. Od podzimu roku 1995 nehrál fotbalový Hradec Králové zápas některého z evropských pohárů. Jeho fanoušci se dočkají dnes večer, kdy Východočeši nastoupí na úvod druhého předkola Evropské ligy v Norsku proti Tromze a podrobnosti už za chviličku v dnešním ranním sportu na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak si poslechněte, teď se pojďte spolu se mnou podívat na to, jak bude.
1: Počasí.
0: Čekáme deštivý a chladnější den, bude oblačno až zataženo, místy se budou objevovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle se může objevit i bouřka, na horách budou přehánky četnější a večer budou srážky ubývat. Teploty dnes 18 až 21 stupňů, maximálně na horách 10 až 14. Noc bude taky chladná, zpočátku oblačná, ojediněle s přehánkami, během noci bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno, teploty klesnou na 11 až 8 stupňů. No a pátek už bude poměrně slunečný, zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně taky nějaká možnost přehánky tady je. K večeru se pak bude vyjasňovat a teploty zítra už budou stoupat ke 24 stupňům.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Víte, co mají společného herečka Petra Nesvačilová a módní návrhářka Andrea Vytlačilová? Dozvíte se to v dalším díle našeho magazínu. Taky nahlédneme do letního šatníku a povíme, jak se obléci na společenské události, například Garden Party. V seriálu o etiketě probereme cestování o dovolené a v kosmetickém rádci poradíme, jak pečovat o nohy v létě.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: Ano, je už jasné, co nás teď čeká, jenom k písničkám. Teď to byl Petr Spálený, ještě nás čeká Olga Lounová, taky Blondý do 7. hodiny, tak jenom abyste věděli. No a teď fotbal. Fotbalisté Hradce Králové vstoupí do kvalifikace o Evropskou ligu. Ve druhém předkole je čeká dnes večer norské Tromsø. Úvodní zápas se bude hrát večer za polárním kruhem na umělé trávě a pro Východočechy, pro hradecké fotbalisty to bude první evropské utkání od podzimu roku 1995.
2: Nechceme tady být z toho nervózní na této úrovni, prostě si myslíme, že už to sem nepatří, tak se snažíme i s těma klukama prostě mluvit.
3: Říká kouč Hradce Králové David Horejš, který má v týmu jen pár jedinců s evropskými zkušenostmi, třeba i z Ligy mistrů. Jedním z nich je kapitán Vladimír Darida.
4: Bavíme se o tom s klukama průběžně, celou tu přípravu, nebo když jsme sledovali třeba společně nějaký zápas nebo nějaký videa. Nějakou promluvu budu mít jako vždycky před zápasem v kabině.
2: Je to prostě příležitost ukázat, že prostě Hradec sem patří zaslouženě, protože jsme si to v té sezóně prostě uhráli a věřím tomu, že to prostě bude i vidět. Chceme předvést co nejlepší prostě výkon, i když víme, že proti nám stojí silný soupeř, ale já věřím, že i Hradec je tu poprávu a že tu kvalitu máme taky a že to ukážeme v tom samotném utkání.
3: Hradec Králové vstoupí k zápasu v některém z evropských pohárů po necelých 31 letech. Východočeši budou hrát první utkání sezony za polárním kruhem proti týmu, který je rozehraný. Norská liga je totiž v systému jaro-podzim zhruba ve své polovině a Tromsø je aktuálně třetí v tabulce. Místní fotbal je navíc posilněný čtvrtfinálovým úspěchem reprezentace na mistrovství světa.
4: Celý norský fotbal na vzestupu, to je vidět jak u národního týmu jejich, tak i u klubu. Jsou to kvalitní fotbalisti. Hrajou zajímavý fotbal. Určitě se jim daří i na klubové úrovni, ale věřím i v sílu našeho týmu a toho, že si tady odsud dokážeme odvést přijatelný výsledek do odvety.
3: Dodává kapitán hradeckých fotbalistů Vladimír Darida. Zápas Tromsø z Východočechy na úvod druhého předkola Evropské ligy začne v 19 hodin, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Z Norska Pavel Tilšár, Český rozhlas.

0: je 7 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Správa nemovitostí v Hradci Králové mění ředitele. V Opočně vzniknou byty pro děti z dětského domova. Řidiči MHD můžou v dopravních podnicích využívat psychologickou péči. A čtvrtek bude oblačně až zatažený s deštěm a přeháňkami. Hezké ráno vám přeje Tomáš Mysleveček. Správu nemovitostí v Hradci Králové dočasně povede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Jaroslavu Bernhardovou. Na mimořádném jednání o tom včera rozhodli radní města. Bernhardová rezignovala poté, co městská organizace minulý týden přišla pod vodem o přibližně 46 milionů korun. K odchodu ředitelku vyzvala primátorka Pavlína Springrová z Hradeckého demokratického klubu.
2: Jedním z důležitých kroků je vyvození personálních důsledků. Ředitelka správy nemovitostí se proto po mé výzvě rozhodla rezignovat. Vnímám to jako nutné převzetí manažerské odpovědnosti, protože správa nemovitostí je samostatná příspěvková organizace s vlastním vedením a také s vlastní odpovědností za hospodaření.
0: Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně městské organizace. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. V bývalém internátu v Opočně vzniknou dva byty pro děti a zázemí pro vedení.

0: Dětského domova naděje. Královéhradecký kraj vypsal soutěž na úpravy prvního patra internátu a počítá s náklady 15,5 milionu korun, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
1: Stavební firma vybuduje dva byty pro rodinné skupiny dětského domova naděje. Každý bude sloužit pro 6 dětí a jednoho vychovatele. Jeden z bytů bude navíc bezbariérový. Kromě toho v bývalém internátu vznikne také zázemí pro vedení domova pro zhruba 6 zaměstnanců.
0: Tramvaje každoročně srazí i 10 lidí. Podle oslovených dopravních podniků za nehody může ve většině případů nepozornost chodců. Do kolejiště často vstupují se sluchátky a bez rozhlížení. S následky srážek se ale vyrovnávají taky řidiči. Psychologickou pomoc jim nabízejí přímo dopravní podniky.
2: Na přechodu před zastávkou tady vstoupila jedna slečna, která se vůbec nerozhlídla. Tu slečnu jsem v podstatě rohem tramvaje jenom odhodil zpátky na tu zastávku.
3: Popisuje řidič z Prahy. Slečně, kterou předloni srazil, se nic vážného nestalo a ani on psychologickou pomoc nevyhledával. Přijít ale mohl přímo do pražského dopravního podniku, kde duševní péče o řidiče funguje, popisuje dopravní psycholog Radek Stehlík.
4: Součástí vlastně té krizové pomoci často bývá právě i téma, kdy ten řidič přemýšlí, zdali mohl něco udělat lépe.
3: Rozvinutou podpůrnou pomoc pro řidiče mají taky dopravní podniky třeba v Plzni nebo v Brně. Adéla Burešová, Český rozhlas. Sport.
0: Nejlepším hráčem minulé sezóny fotbalové ligy se stal Lukáš Provod z mistrovské Slavie. Anketu Ligové fotbalové asociace vyhrál po druhé v kariéře. Už po páté mezi trenéry zvítězil Jindřich Trpišovský. Kouč Slavie si toho váží hlavně proto, že hlasují i trenéři a kapitáni ligových týmů.
5: Já to z mýho pohledu beru jako hodně prestižně, jsem za to hodně rád, že ta konkurence je velká v lize. Myslím si, že tam jako nerozhoduje to, v jakém místě jste v tabulce, ale že spousta těch trenérů ve svých podmínkách odvádí vlastně skvělou práci, takže pro mě je to vždycky vlastně taková další jako trošku energie do té práce a moc si to vážím. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, místy čekáme přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřku. Na horách budou přehánky četnější, večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 10 až 14, vítr povane mírný západní až severozápadní, v přehánkách nebo bouřkách přechodně čerstvý s nárazy do 55 km za hodinu a večer bude částečně slábnout. Biozátěž je na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Stavební práce pokračují na silnici 1/16 mezi Sobotkou a Dolním Bousovem. Počítejte tam s krátkým zdržením. Dopravu v úseku řídí semafory.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Sedm hodin, 4 minuty, dnes je čtvrtek, 23. července. Dobré ráno z Hradce Králové, hezké vstávání, dobrou chuť k snídani vám přeje Jakub Schmidt od mikrofonu, dobrého rána. No a co nás čeká dál v této hodině? Za chviličku další výlet do Českého ráje. Jsou skoro 5 let zavřené, rekonstrukce ale konečně zdárně začala. Budeme mluvit o drábských světničkách u Mnichova hradiště v Českém ráji. Pískovcový skalní hrad si turisté téměř odnesli na botách. Ročně jim totiž prošly 100 000 lidí. No ale si České republiky tam teď tedy montují nové a opravují schodiště, víc v reportáži za malou chvíli. Budeme taky soutěžit v Bleskovce dobrého rána, pro vás máme i dnes jako celý tento týden radiokartu z radioservisu a dnes na ní najdeme audioknihu Limonádový Joe v podání Davida Novotného. Tak vám přeju štěstí už teď a taky dobré ráno, ať se dál s Českým rozhlasem Hradec Králové hezky probouzí.

0: Skupina Olympik v dobrém ránu, doufám, že potěšila tahle ta písnička, za 3 minuty už bude 7:45. No a na Drábských světničkách v Českém ráji u Mnichova Hradiště začala po 5 letech rekonstrukce skalního ochozu. Lidé, kteří předtím trpěli závratěmi, budou mít cestu nahoru pohodlnější, všude bude nové zábradlí a bude se chodit po lávkách. Dopravit potřebný materiál do skalního ohradu bylo možné pouze vrtulníkem. Opravy za zhruba 18 milionů korun spozdilo také hnízdění sokola stěhovavého. Na skalní hrad by se ale lidé mohli dostat už letos na podzim.
1: Ne, my jsme šli červenou tam a teď se potom modrou vracíme zpátky. Jako.
2: Ale je to tam všem.
3: Dokud tady nebyly ty latě, tak tady to bylo zvrhnutý nahoru, tam to bylo sešlapaný dolů.
4: Popisuje Jan Ježek, se kterým jsme vystoupali nahoru pod skalní hrad.
3: A když to chlapi zabezpečovali prknama, tak tady sklouzal chlap po zadku z horní skály. No.
4: Tady před stavbou na Drábských světničkách, před tím skalním hradem, tak je to opravdu velmi bytelně zabezpečené, aby se sem opravdu nikdo nedostal.
3: Původně bylo takový ty pochozí lávky víceméně na terénu, tak ty jsou v této fázi odstraněny. Dodavatel stavby zřizuje přístupy vlastně k hradu, na vlastním hradu ještě práce nezačaly.
4: Ano, tady to schodiště už taky bylo mírně dožilé.
3: Ten materiál z toho dožilého vybouraného schodiště je naskladněný tady na straně a bude použitý potom dodatečně po dokončení stavby na nějaký palisády nebo protierozní opatření. Jo, protože tady v tom skalním sedle dochází neustálý erozi půdy dolů a v podstatě obnažování toho původního skalního hradu. Kdy podle archeologů terén, po kterým teďka šlapeme, byl před desítkami let o několik pater jako vejš. No to jde vidět i na vysoko umístěných těch turistických značkách, které tenkrát byly v úrovni očí malovaný ručně a dneska jsou ve výšce jako několika metrů.
4: Lesy České republiky právě zahájily rekonstrukci ochozu na skalním hradu. Budou tady nové lávky, nové schodiště a úplně nový přístup pro turisty.
3: Ten tam nebude tady ty spodní vstupní budky, ale takovou šikmou rampou, jak jsou ty geodetem vyznačeny oranžové kolíky, tak šikmou vstupní rampou zhruba tam k tomu polámanému stromu.
4: Práce mají 3měsíční zpoždění kvůli zahnízdění rodinky sokola stěhovavého.
3: Naklad vejce, se vylíhli malí sokolici pak odletěli. Tento proces trval 3 měsíce, až poté bylo se schválením zprávy HKO Český ráj možno v pracích pokračovat.
4: Turisté se na skalní hrad budou moc vrátit od října. Z Drábských světniček Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Už za pár minut po písnice se pustíme samozřejmě do dnešní ranní soutěže, ale teď předpověď, jak je teď v tuto chvíli v našem Královéhradeckém kraji. Už teď je oblačno, někde přehánky, teploty, tady v Hradci kolem 14 stupňů, v Trutnově 13, v Rychnově taky kolem 13 stupňů, v Jičíně 14 a v Náchodě kolem 13 stupňů Celsia. Jinak den bude deštivý a studený, bude oblačno až zataženo, místy se budou objevovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřka, na horách budou pak přehánky četnější a večer budou srážky ubývat, teploty 18 až 21 stupňů, na horách 10 až 14. Noc bude chladná, teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, zpočátku bude oblačno ojediněle s přeháňkami, pak během noci bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. No a pátek už bude poměrně slunečný, polojasno až oblačno zítra čekáme, výjimečně nějaká přeháňka se může objevit a k večeru se bude vyjasňovat, teploty 20 až 24, takže to bude opravdu zase pomaličku stoupat a víc probereme dnes s meteorologem Jaroslavem Tučkem přesně za hodinu v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si tentokrát připravíme lososa se zapečenými bramborami. Opět to bude rychlé, chutné a navíc uděláme všechno v jednom pekáči. Což je dobré nejen proto, že máme méně nádobí k mytí, ale především proto, že se ty chutě nádherně propojí. O tom se můžete přesvědčit i vy, pokud budete vařit s námi.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je to tak, budeme hrát a soutěžit. Vy už telefonujete do Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové, což jsem zjistil hned, jak jsem tady rozkliknul náš program z telefony. Takže se těším na to, až se s někým z vás spojím a doufám, že budete vědět správnou odpověď. Zase budeme dnes někoho hádat. Narození nového oslavence. Jeho jméno jsem ještě záměrně neříkal, když už jsem vám říkal, že třeba Michal Horáček, textař a publicista, podnikatel, taky slaví narozeniny 74. taky herec a zpěvák Vojtěch Dyk, tomu bude 41 let. No a ještě někdo slaví. Kdo to je?
1: Já musím pořád být ve střehu a pozorovat, co dělá žena. Protože ta má za to, že kdykoliv se otevře okno, tak dovnitř vtrhne svěží povětří. Jo? Což je samozřejmě hloupost, jeli na dvorku 40 stupňů.
0: Neskutečně vtipný, zábavný člověk. Tak, hrajeme o radiokartu z radioservisu, dneska s audioknihou Limonádový Joe v podání Davida Novotného, jak už jsem vám říkal hned po 7. hodině, takže vám přeju hodně štěstí. A zavolejte, jestli jste poznali. A víte jméno.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak a koho pak máme na telefonu jako prvního teď? Dobrý den, haló.
3: Dobrý den. Dobrý den, Jana.
0: Dobrý den, paní Jano, moc vás zdravím. A poslouchám taky, jestli pak to bude správně.
3: No, pan Ivo Šmolda, si myslím.
0: Myslíte si to správně, paní Jano? Já se jenom zeptám, nevyhrála jste tento týden ještě?
3: Ne.
0: Ne, výborně. Protože my máme takové pravidlo, jednou za měsíc, to já to říkám obecně teď pro všechny, jednou za měsíc v kterékoliv naší soutěži můžete jednou vyhrát, plus tedy samozřejmě ještě také nějaké speciální, jako teď je ta velká letní, tak jenom abychom si to taky tohleto pravidlo ujasnili a připomněli, abychom to věděli, tak vám paní Jano moc blahopřeju, protože cena je vaše, takže ať vám audiokniha s limonádovým Joem hezky poslouchá. No a Ivoš Moldas má tedy dneska narozeniny. Narodil se v Prostějově 23. července roku 1955, takže slaví dnes 71. narozeniny. Básník, překladatel, scénárista, nakladatel, moderátor. On vystudoval češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Následně pracoval v nakladatelství Český spisovatel. Tady pracoval jako redaktor nejprve klasické literatury, poté poezie. Přispíval taky do nejrůznějších literárních časopisů a vydal i několik básnických a publicistických knih. On překládá jinak ze slovenštiny a angličtiny. No a teď je hlavně tedy vyhledávaný moderátor a oblíbený host různých televizních a rozhlasových show, zábavných pořadů, protože je to opravdu neskutečně vtipný člověk, což potvrzuje vlastně vždycky, když otevře pusu. Nevím, jak to vnímáte vy, ano, ale já se vždycky musím smát a usmívat. Tak jo, tak ještě jednou blahopřeju, mějte se moc hezky, vydržte na telefonu, nashledanou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Půl osmé.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: 15 lidí za rok se v Česku vážně zraní při skoku do neznámé mělké vody. Následky úrazů míchy a páteře bývají často nevratné. Lékaři proto nabádají při pobytu u vody k opatrnosti. Městský úřad v Rokytnici v Orlických horách dnes kvůli Anenské pouti bude otevřený jen do 2 hodin odpoledne. Zítra pak zůstane kvůli pouti a uzavírce komunikace zavřený úplně. Omezení se týká také správy bytového a nebytového fondu města. Ve sbírkách na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele zatím poslali Češi přes 19 milionů korun. Peníze pomůžou především zajistit nejnutnější pomoc pro lidi, kteří přišli o domov nebo své blízké. Zájem veřejnosti o finanční pomoc je podle humanitárních organizací i fora dárců vysoký. Oprava muzea v Ležákách na Chrudimsku potrvá 10 měsíců. V památníku začala hlavní část rekonstrukce budovy ze 70. let minulého století za 13 milionů korun. Pietní území zůstává přístupné, stejně jako minigalerie nebo zázemí pro turisty. Fotbalisté Hradce Králové odehrají po necelých 31 letech evropský zápas. Na úvod druhého předkola Evropské ligy od 19 hodin nastoupí v Norsku proti domácímu Tromsø. A dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřka, na horách přehánky četnější a večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 10 až 14 a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové je v místní části Rusek kvůli opravám do 9. srpna částečně uzavřena ulice Jaroměřská. Objízdná trasa vede okolními obcemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

smrť, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: právě Denní tisk.
1: Je 8 minut po půl 8, Český rozhlas Hradec Králové, teď tedy noviny. Ještě jednou dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové nabízíme, tedy ty s dnešním datem. No a je tu nejdřív pozvánka na Kunětickou horu, kde bude teď v neděli král znovu pasovat malé rytíře. Hrad Kunětická hora připomene jednu z významných událostí své historie. V neděli 26. července se po symbolických 529 letech vrátí na hrad zpátky český král Vladislav Jagellonský, který tady v roce 1497 navštívil Viléma II. Z Pernštejna. Hlavním bodem programu budou kostýmované prohlídky hradního paláce vedené formou dialogu obou historických osobností a budou v 11, ve 13.30, v 15 hodin a v 16.30 v neděli. A součástí každé té prohlídky bude i slavnostní pasování dětských návštěvníků na rytíře. Ta akce připomene skutečnou historickou událost z 22. července roku 1497, kdy právě Vladislav Jagellonský v severním křídle hradního paláce pasoval na rytíře Vilémovi syny Vojtěch a Jana z Pernštejna. Bude to určitě moc milé a pěkné teď v neděli 26. července na Kuňce. Tak to je jedna pozvánka, ta druhá potom hudební. Štefan Margita oslaví 70. v Hradci na Labi. Jsou chvíle, kdy Hradec Králové, jak píše Mladá fronta dnes, získá atmosféru Benátek, až je skoro líto, že nejsou takové akce častější. Vzácný open air pro Hradec zdejší filharmonie se stal ceněnou a posluchačsky velmi vděčnou krásnou tradicí vždycky na konci léta, což dokládá vždycky publikem obsypané Labe nebo oba břehy Labe, deky plné pramice i paddleboardy, odkud lidé sledují, co se na březích odehrává. No a loni symfonici takto uctili 100 let Soni Červené, po níž se jmenuje i sál orchestru. Letos oslaví takto jubileum Štefana Margity. A teď to nejdůležitější, koncert s názvem Štefan Margita 70, předznamenání začátku 49. sezóny Filharmonie Hradec Králové bude v Hradci na březích Labe na tradičním místě 26. srpna o 8:30 večer. Takže si udělejte čas, mimochodem tady je k tomu v Mladé frontě dnes velký článek. I s fotografiemi třeba těch loňských ročníků. No a ještě jedno téma vybíráme, téma, o kterém se teď hodně mluví a taky píše ve všech dnešních regionálních novinách, ale i v těch celostátních. Miliony z účtu odcházely několik dní. Jak mohla podvodníky zmanipulovaná úřednice jen tak vysát z účtu městské organizace v Hradci Králové stovky milionů korun? S tím si láme hlavu nejenom vedení Královéhradeckého magistrátu, ale taky policie. Vyšetřování odhaluje, že 46 milionů posílala zaměstnankyně správy nemovitostí Hradec Králové falešným policistům a falešným pracovníkům České národní banky po dobu několika dní. Nešlo tak o jednu platbu. Její nadřízená ředitelka Jana Bernhardová, jak už víte i z našeho vysílání včera, po výzvě vedení města rezignovala. Pachatelům podvodu hrozí až desetileté vězení, jak píše Právo, ale článek je i v Mladé frontě dnes v přiloze Kraj Hradecký. V regionálních denicích se tomu věnují. No a věnovat se tomu budeme aktuálně tedy i my v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové s Adélou Kavříkovou, naší reportérkou, a to bude krátce po 8. hodině, takže nás dál poslouchejte. Noviny zavíráme, za 4 minuty už bude 7:45.

0: Včera jsme dopoledne v radioporadně radili se zahrádkou. Zahradní expert a rádce František Hlubocký tady byl včera, což si ostatně můžete připomenout taky na webu Českého rozhlasu Hradec Králové, hradec.rozhlas.cz, tak se mrkněte, přečtěte si třeba článek nebo si poslechněte. To nejdůležitější ze včerejší radioporadny, protože ta možnost na webu hradec.rozhlas.cz taky je, ale vy to dobře víte. No a dnešní radioporadna bude určitě taky zajímavá. Bylinky na domácí zmrzliny nás budou zajímat, sirup pro výrobu domácích nanuků a ledových čajů, ale budeme probírat taky bylinky na letní alergie a atopické ekzémy, to všechno s Jindřichem Čechem, který bude hostem radioporadny dnes dopoledne po 11. hodině. Tak si určitě taky poslechněte. Počasí. Dneska nás čeká chladnější a deštivější den, bude oblačno až zataženo, místy se budou objevovat přehánky nebo občasný déšť, ojedinělé může i zahřmít a bouřka přijít. Na horách budou potom přehánky četnější a večer budou srážky ubývat. Teploty dnes jenom do 21 stupňů Celsia, ten teplotní rozptyl tedy konkrétně 18 až 21 stupňů, na horách 10 až 14. No a při bouřkách může ten vítr zesílit na rychlost kolem 55 km v hodině. Tak to bude vypadat dnes čtvrtek. No a co za chvíli? Rubrika Co v učebnicích nebylo a Martin Písařík jako vždycky před 8 hodinou a dneska se v ní zaměříme společně na vlasy. Tak i to si poslechněte. Jakub Šmit vás pěkně zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové a přeju dál hezké vstávání.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Provozovatel lázní chce v Bělohradě stavit rodinné domy a byty. Lékaři varují před skoky do neznámé vody. Fotbalisté Hradce vstoupí v norském Tromsø do evropského poháru a čtvrtek bude oblačný až zatažený s deštěm a přeháňkami. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Společnost Lázně Bělohrad uvažuje o možné výstavbě rodinných domů a bytů. Proti záměru provozovatele lázeňského komplexu se postavila část obyvatel města, která v petici vyjadřuje obavy o životní a lázeňské prostředí nebo kvalitu života ve městě. Podle společnosti i radnice je ale všechno zatím jen ve fázi úvah.
4: Společnost představila své vize na červencovém zasedání zastupitelstva, zatím ale bez dalších konkrétních kroků. Podle nezávislé starostky Aleny Kuželové bylo smyslem prezentace otevřít diskuzi a třeba si i vyslechnout obavy a připomínky. Provozovatelé lázní uvažují o výstavbě rodinných domů pro lékaře, lázeňský personál nebo management, ale zatím podle radnice ještě ani nepožádali o změnu územního plánu. Společnost zvažuje dvě lokality, v Dubech u Bažantnice a u rybníku Pardoubek. Z Lázní Bělohrad Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: 15 lidí se v Česku podle lékařů každoročně vážně zraní při skoku do vody a skončí na vozíku. Následky úrazů míchy a páteře totiž bývají často nevratné a končí částečným nebo úplným ochrnutím. Pacienty čeká dlouhá léčba i rehabilitace. Lékaři proto nabádají při pobytu u vody k opatrnosti.
5: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek. Nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
6: Popisuje 45-letý Martin Linhardt úraz, po kterém před více než 20 lety ochrnul. K nejrizikovějším skokům do vody dochází podle primářky rehabilitačního ústavu Hrabině Hany Davidové pod vlivem alkoholu.
7: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
6: Nebezpečné můžou být podle lékařů také velké vlny v moři. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Hlas.
1: Pardubický pivovar zatím nikdo bourat nebude. Ministerstvo kultury zakázalo s historickou budovou nakládat, dokud nerozhodne, zda se stane kulturní památkou. Podnět podalo město, které se tím snaží zabránit demolici nejstarší části areálu. Současný vlastník, společnost Konsek, si mezi tím nechává zpracovat odborný posudek. V bývalém pivovaru plánuje vybudovat byty, obchody a hotel.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v norském Tromsø k prvnímu utkání druhého předkola Evropské ligy. Východočeši se musí popasovat nejen se soupeřem na hřišti. Na severu Evropy je čekaly nižší teploty a také polární den. Hradecký kapitán Vladimír Darida v tom ale problém nevidí.
3: Asi to bude lehčí pro nás do chladnějšího podnebí, než naopak, kdybychom přijížděli z chladna někam do tepla. To si myslím, že vládneme stejně tak i to, že v noci bude světlo.
1: Zápas Tromsø Hradec začne v 19 hodin.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, místy čekáme přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřku. Na horách budou přehánky četnější a večer budou ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 10 až 14, vítr povane mírný západní až severozápadní, v přehánkách nebo bouřkách přechodně čerstvý s nárazy do 55 km za hodinu. Večer bude částečně slábnout a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Hradecku do poloviny prosince pokračuje uzavírka a oprava mostu na silnici 33 mezi obcemi Černožice a Holohlavy. Objízdná trasa je značená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přejeme dobré ráno, i teď 4 minuty po 8 z Českého rozhlasu Hradec Králové. A co nás čeká dál, čemu se budeme věnovat a jaká témata přineseme? Podvod za rekordních 46 milionů korun ve správě nemovitostí v Hradci Králové má první personální dopad. V městské příspěvkové organizaci skončila její dlouholetá ředitelka Jaroslava Bernhardová. Po mimořádném jednání radních města ji pak obratem nahradil ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil a detaily přinese naše reportérka Adéla Kavříková za malou chvíli. Takže si poslechněte hosty po půl deváté, pak budou dnes Indruchovi, úspěšný rodinný klan, kterým koluje v krvi divoká voda, trenér a pyšný otec v jedné osobě, vodní slalomář, kanoista Tomáš Indruch, mistr Evropy z roku 2004, který byl dvakrát i na olympiádě, a jeho děti Tomáš a Daniela, kteří jdou v tátových stopách a jsou taky už velmi úspěšní. Daniela má hned dvě zlaté medaile z letošní olympiády dětí a mládeže a Tomáš je teď čerstvým mistrem světa v týmovém závodě ze světového šampionátu v Krakově, tak je čerstvě členem naší reprezentace, tak vám je všechny představíme a rádi si s nimi o vodním slalomu a kanoistice popovídáme po půl deváté v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdraví vás Jakub Schmidt a ještě jednou dobré ráno a hezký čtvrtek.

0: 8 hodin 12 minut, za 3 minuty už bude 8:45. Dobré ráno z Hradce Králové. Správu nemovitostí v Hradci Králové dočasně povede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Jaroslavu Bernhardovou. Na mimořádném jednání o tom včera rozhodli radní města. No a Jaroslava Bernhardová rezignovala poté, co městská organizace minulý týden přišla pod vodem o přibližně 46 milionů korun. Případ i nadále sleduje naše reportérka Adéla Kavříková, taky teď zdravím. Dobré ráno, Adélo.
1: Dobré ráno. Tomáš Pospíšil, který teď bude dočasně řídit obě městské příspěvkové organizace, přebírá vedení správy nemovitostí v situaci, kdy radnice začíná prověřovat bezpečnostní a kontrolní mechanismy ve všech svých organizacích. Ukázalo se totiž, že dotyčná zaměstnankyně, která peníze podvodníkům odeslala, měla v době provedení té transakce samostatné dispoziční právo k účtu správy nemovitostí a mohla tak ten běžný systém kontroly více osobami obcházet.
0: No a už víme, jak přesně tedy ta zaměstnankyně ty peníze z účtu odesílala?
1: Podle dosavadních zjištění nešlo o jednu platbu, byly to provozní peníze, které ta zkušená úřednice odesílala z běžného účtu správy nemovitostí postupně 3 dny po sobě. Ty transakce tak na první pohled nemusely vyvolat podezření. A podle města i policie se žena stala terčem manipulace ze strany neznámých pachatelů, kteří se vydávali za příslušníky policie a pracovníky České národní banky. Radnice zároveň včera informovala o tom, že kroky k ukončení pracovně právního vztahu s touto zaměstnankyní už začaly. Teď čerpá dovolenou. Koaliční Piráti, jejichž náměstek primátorky Pavel Vrbický má mimo jiné v gesci právě správu nemovitostí, k tomu uvedli, že dnes už bývalá ředitelka Bernhardová se na samotném podvodu nijak nepodílela.
0: No a jaké další konkrétní kroky teď tedy město Hradec Králové a policie plánují v těch nejbližších dnech?
1: Kriminalisté ten případ vyšetřují pro podezření z podvodu spáchaného neznámým pachatelem a snaží se stopovat finanční toky na účtech. A podle policie jde o rekordní škodu způsobenou takovým typem podvodu v Česku. Město zároveň neprodleně spouští prověrky odolnosti bezpečnostních systémů a rozšíří školení a praktický trénink zaměstnanců zaměřený na kyberbezpečnost nebo manipulace a psychický nátlak. Ty prověrky by se postupně měly týkat všech městských organizací.
0: No a omezí ta ztráta nějak fungování služeb pro obyvatele města? Je to přece jenom 46 milionů.
1: Tak radnice ubezpečuje, že běžný chod správy nemovitostí ohrožený není. Organizace, která spravuje městské byty, akvacentrum nebo třeba letní koupaliště Flošna, dál funguje v plném rozsahu. Někteří opoziční zastupitelé nicméně kritizují nedostatek informací od vedení města a poukazují na to, že pohřešované desítky milionů korun budou chybět v rozpočtu na investice.
0: Dodala Adéla Kavříková. Dál to budeme sledovat. Děkuju, naschledanou.
1: Je to tak, hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Stejně jako vy, už dnes ráno vstal i Jaroslav Tuček a už je v práci, tak ho moc zdravím. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno.
1: Zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. No a vy už tedy víte určitě, jak bude, co nás čeká dnes venku, jak to bude vypadat tady přesně s tím ochlazením a deštěm taky, tak povídejte.
2: Přesně tak. Tlakování že nad Polskem určuje ráz tady počasí u nás, takže dneska očekáváme většinou oblačnou oblohu s tím, že přechodně bude až zataženo a místy se budou objevovat přeháňky nebo občasný déšť. V průběhu dne se může objevit výjimečně i bouřka. Na horách ty srážky budou četnější a i částečně trošku trvalejší oproti té nížině. Večer pak budou srážky ubývat. Ty maximální teploty dneska se budou pohybovat nejčastěji od 18 do 21 stupňů, na horách od 10 do 14, no a vítr ten nám bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, v přeháňkách nebo v těch bouřkách pak trošku zesílí na čerství o rychlosti 5 až 8 metrů za sekundu s nárazy do 15 metrů za sekundu, což je 55 km za hodinu. Večer pak částečně zeslábne. No co se týká rostlových podmínek, ty budou velmi dobré a bio to je na stupni číslo 1 mírná zátěž.
1: Den bude tedy chladnější, bude chladná i noc a zítřek?
2: Noc bude chladná, tam zpočátku budeme mít ještě v celku hodně oblačnosti a nějaká výjimečná přeháňka, ale v průběhu noci ta oblačnost bude ubývat na polojasno až skoro jasno. 11 až 8 to budou minima noční, no a vítr od severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu s tím, že výjimečně se může objevit i přeháňka, ale pravděpodobnost je hodně malá. K večeru se pak bude vyjasňovat. Maximální teploty 20 až 24, na horách 14 až 18 a vítr od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne.
1: Takže budou stoupat teploty už zase zítra a pak o víkendu kam až vylezou, víme?
2: V sobotu do 29 v maximech, v neděli do 30.
1: Super, děkuju. Jaroslav Tuček pro nás měl dnes předpověď, tak přeju i vám, Miroslave, hezký čtvrtek. Naschledanou.
2: Vám také, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 23. července, svátek má Libor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
3: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
2: Konaly se v roce 2021, přesto nesly název Tokio 2020.
4: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu plují o olympijské zlato.
2: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
5: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
2: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
6: Je to zlato!
2: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
7: Nasazený pár číslo 1 Kateřina Syňaková a Barbora Krejčíková.
2: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.

0: 20. ročník country festivalu Pecka 24. a 25. července v kempu Pecka. Věra Martinová, Michal Horák, Vojta Nedvěd, Tomáš Linka a Přímá Linka, Radek Novák a John Denver Tribute, Lokálka a mnoho dalších. Vstupenky v síti Ticketstream. Country festival Pecka 24. a 25. července. www.countrypecka.cz.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Ceny starších bytů v celém Česku dále rostou, potvrzují to data realitních portálů S-Reality a Bezreality.cz. Nejvýrazněji meziročně zdražil Pardubický kraj asi o 18%. 50-metrový byt tam dnes vyjde přibližně na 5 milionů korun. V Praze stojí metr čtvereční přes 160 tisíc. V Hořicích v srpnu začne výstavba cyklostezky, která propojí jihovýchodní část města s místní částí Chvalina. Projekt počítá s náklady 7,5 milionu korun, téměř polovinu pokryje krajská dotace. Hotovo by mělo být v říjnu. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Podle mluvčího hradu Vojtěcha Šeligy budou mluvit o připravovaných vysokorychlostních tratích a dalších klíčových infrastrukturních stavbách. Kina ode dneška uvádí vítězný snímek letošního karlovarského festivalu Padlé ovoce. Vypráví o dvou mladých ženách, které pracují v těžkých podmínkách textilní továrny v Myanmaru. Nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny Šance ligy se stal záložník mistrovské Slavie Lukáš Provod. V anketě Ligové fotbalové asociace zvítězil před druhým Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Nejlepším trenérem byl vyhlášen Jindřich Trpišovský, který Slavii dovedl k titulu. A dnes bude oblačno až zataženo, místy čekáme přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřku, na horách četnější přehánky a večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 10 až 14 a biozátěž na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Rychnovsku do konce července pokračuje oprava silnice mezi Počtejnem a Vyhnánovem. Objízdná trasa vede přes Zámělo.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 8 minut po půl deváté, no a v dobrém ránu to teď bude o divoké vodě a o rodinném klanu, řekl bych, Indruchových, který tady v Hradci Králové máme. Tomáš Indruch starší patřil k české slalomářské špičce, která prokopávala cestu na vrchol, je mistrem Evropy z roku 2004, byl dvakrát taky na olympiádě, no a svou vášeň a talent předal i svým dětem, Daniele a Tomášovi, které trénuje a kteří už taky patří k zářivým nadějím českého vodního slalomu, no a všechny je máme teď tady v dobrém ránu i s nejnovějšími úspěchy. Tak vás tady vítám. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: No a řekněte hned ty nejnovější úspěchy, které se teda týkají hlavně vás dvou mladších. Ne, táta už má ty úspěchy za sebou. Takže Daniela, to jsou dvě zlaté medaile?
2: Dvě zlaté medaile z dětské olympiády. Jednu mám ze samostatné kategorie a druhou mám z hlídek.
0: Paráda. A Tomáš?
1: A já mám z mistrovství světa juniorů, zlatou medaili z týmového závodu v Lídkách.
0: Uh-huh. A to je teď teda čerstvá záležitost z Krakova.
1: Ano.
0: Z Krakova. No vy tady máte totiž i medaile, my k tomu samozřejmě moc blahopřejeme. Můžeme klidně zacinkat, já už jsem vás instruoval, že rádio je o zvuku, tak klidně. Jo, přesně. Takhle cinkají medaile. A pozor, ale teď si třeba takhle cinkali jako Tomášové, Tomáš starší s Tomášem mladším, protože Tomáš možná to vysvětlete, táto trenére, vysvětlete, že vy máte tu samou vlastně, co má Tomáš teď.
3: Ano, je to taky zlatá medaile z mistrovství světa juniorů z týmového závodu, akorát se mi to podařilo už před 32 lety v podstatě. No.
0: Paráda.
3: Ale jinak hodnota medaile je úplně stejná.
0: Takže to je hezký, ne, když se kruh takhle uzavírá a vlastně tadyhle syn má stejnou medaili.
3: Doufám, že kruh uzavře Daniela, se dcera jako na za třeba rok nebo za dva roky v těch juniorech taky.
0: Jasně. No tak blahopřejeme ještě jednou. No a já bych chtěl dodat, že vlastně tadyhle Tomáš s Danielou jsou už vlastně třetí generace závodníků ve vaší rodině, kteří mají vodu v krvi. Jak to vůbec bylo s váma, Tomáši? Jak to začalo?
3: No nás k vodě dostal táta Sodomka.
0: Petr Sodomka,
3: který sám je osminásobný mistr světa vlastně na divoký vodě ve slalomu a ve sjezdu. Za co jsme mu velmi vděční samozřejmě. A díky němu vlastně pádlujem. Sice začátky na kajaku nás učila Zuzka Motlová, ale já nevím, třeba po dvou letech jsme se dostali na kánoji, což je takový specifikum hradeckého klubu.
0: Vy jste říkal nás, táta dostal, to znamená
3: to
0: vás
3: znamená
0: a bráchu.
3: A bráchu samozřejmě.
0: Dvojče, Jaromír.
3: Jo.
0: Takže vy oba dva jste teda jako propadli té vodě.
3: Jezdili jsme, tak my jsme neměli moc na výběr, jakoby, ale v podstatě nám to nevadilo. Jakoby, no. Začali jsme v nějakých 9 letech jezdit. Teďka se začíná už dřív, třeba v 6-7, to je úplně jinak posunutý. Ale začali jsme jezdit prostě v 9, říkám, nezačali jsme na kajaku, pak jsme šli na singla a tam nás vlastně převzal táta a co umíme, tak nás naučil v podstatě on.
0: Hele, a bavilo vás to hned?
3: Jo, tak my jsme potřebovali zábavu, my jsme byli lumpové, jako tak my jsme potřebovali zapřáhnout.
0: No a jaké to pak bylo, když jste na lodi objížděl svět a dosahoval těch nejlepších výsledků? Já jsem říkal teda mistr Evropy z roku 2004.
3: Mistr Evropy, ano, 2004, tam jsme vyhráli i týmový závod vlastně, pak jsme vyhráli ještě titul, myslím v Anglii, v Nottinghamu, to ani nevím, co to bylo za rok už, jako pak nějaký mistrovství světa v Augsburgu, čtvrtý místo, individuální závod vlastně.
0: A dvakrát olympiáda.
3: Dvakrát olympiáda, to sice vlastně nejvíce, i přesto, že mám nějaký ty tituly z mistrovství Evropy a další medaile z mistrovství světa, tak to pátý místo z olympiády, tím, že jak to je mediálně profláklý, tak to si asi cením nejvíc. No.
0: No vy jste taky byl vlastně na vrcholu v dobách Lukáše Polerta. Ten měl jet na tu olympiádu, ne? Do těch
3: bylo
0: to
3: tak,
0: jak to bylo?
3: Oni vlastně měli celou přípravu v zimní, tam on tam strávil asi 3 měsíce v Austrálii, vlastně trénoval na tom kanále v Penritu, kde se jela olympiáda, no a na nominacích tam přijel nějaký Indruch, jako ten neznámý kluk téměř jako v fulzovkách a olympiádu jsem si ujel já, no, byl to šok, jakoby, myslím pro všechny i trošku pro mě, nicméně já jsem tomu šel naproti prostě zimní přípravou a s trenérem jsme prostě dělali, myslím, že to, co jsme měli, přálo i zdraví, že vlastně celou zimu jsem nemarodil a ono se to potom propíše do té výkonnosti.
0: A tenkrát teda v těch Atenách to bylo páté.
3: Páté místo.
0: Páté místo na olympiádě. Takže vlastně těsně vám to uteklo jako nějaká medaile, ale určitě ta účast to asi pro sportovce hodně znamená, ne?
3: Jo, tak olympiáda je vrchol pro sportovce a ta první olympiáda, to byl pro mě trošku jako bych řekl provar, jako tam jsem byl první, který nepostoupil vlastně do semifinále, ale byly to zkušenosti. Který se pak podepsali vlastně, že do toho pátého místa je na to další olympiádě.
0: Každý člověk musí asi nebo sportovec vyzkoušet jako a jít postupně, nemůže čekat na začátku, že to bude, protože přeci jenom tam na té olympiádě vás sleduje celý svět a ono se to asi možná taky propíše do psychiky, ne?
3: Je to úplně jiný zážitek prostě a člověk na začátku, no na startu, je to jednou za 4 roky prostě, když tam přijde poprvé, tak je to úplně jiný než na světovým poháru nebo mistrovství světa prostě. No.
0: Co říkáte na tátovy úspěchy?
2: No tak já si myslím, že táta byl jako skvělý sportovec.
0: Jo? Tomáši, mladší.
1: No tak je to nějaký cíle pro nás oba.
0: No.
1: A budeme se snažit jako buď dorovnat a v nejlepším je ještě překonat.
0: Našimi hosty jsou dnes v Dobrém ránu. Indruchovi úspěšný rodinný klan, kterým koluje v krvi divoká voda. Trenér a táta v jedné osobě Tomáš Indruch a jeho děti Tomáš a Daniela, kteří jdou v tátových šlépejích a jsou taky velmi úspěšní, tak si budeme po písnice povídat hlavně s vámi a taky o vás a o těch vašich úspěších, které už máte za sebou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, našimi ranními hosty jsou dnes Indruchovi, úspěšný rodinný klan, kterým koluje v krvi divoká voda, trenér a táta v jedné osobě, vodní slalomář, kanoista Tomáš Indruch, mistr Evropy z roku 2004, který byl dvakrát i na olympiádě, a jeho děti Tomáš a Daniela, kteří jdou v tátových stopách a jsou taky už úspěšní, jak jsme říkali před písničkou, tak Daniela má teď dvě zlaté medaile z letošní olympiády dětí a mládeže a Tomáš je teď čerstvým mistrem světa v týmovém závodě ze světového šampionátu v Krakově. Můžeme tedy představit konkrétně, ať si to jenom ujasníme, ty vaše disciplíny, já jsem říkal teda slalomáři, kajakáři, nebo kanoisté. Tak a teď jaký je v tom rozdíl, jenom abychom si to tak jako ujasnili.
1: Tak na, v kajaku se sedí a tam vlastně na tom ty malý děcka v podstatě začínají, jakoby, jo, je to jednodušší, protože mají vlastně i dva listy na každé straně, pádla jeden list, jakoby, tak je to pro ně jednodušší. A postupem času prostě se přichází na kanoji a tak nějak.
0: Protože Daniela byla nejdřív taky na kajaku, ne? S kanoví se teda začíná většinou, jo?
2: Ano, já jsem jako na kajaku jsem začínala.
0: A tam si možná ten druhý list vadil, ne? Malinko na té druhé straně.
2: Překážel mi tam druhý list, trošku jsem tím šťouchala a ještě mě z kajaku jako začínaly bolet záda, tak jsem přešla na kanoj a bylo to lepší. Mm-hmm. A jako sedlo mi to víc.
0: A tam už se teda zabírá jako jedním tím pádlem a tam, kde je potřeba, na který straně. Jako.
1: Jo, dáme se přes ruky a to. Já teda musím ještě dodat, že Daniela teda brutálně nesnáší kajak. Jako, jo. Ona teďka, jak byla ta dětská olympiáda, tak tam musela jet na kajaku. Jo, tam všichni jeli kajak i kánoji. A to byl prostě pro ní jakoby neskutečný prostě problém.
0: A proč fakt to je jako problém? Jo? Je to jiný?
2: Jo. Já jak jsem na tom teďko asi dva roky neseděla, tak jako to bylo úplně hrozný.
0: Co to máš, mladší? Co kajak teda?
3: No tak začátky tam byly taky na kajaku, ale prostě k té kánoji mě to táhlo už odmala.
0: A takže kánoj je lepší prostě. Jako, jo.
1: To je královská disciplína.
0: Královská disciplína. No, ale vy jste původně chtěli být taky jako úplně jinými sportovci. Já vím, že Daniela chtěla gymnastiku dělat.
2: Já jsem chtěla být gymnastka, no.
0: A nedopadlo to teda?
2: Nedopadlo to. Všechny jako kroužky tady v Hradci Králové byly plný. A ještě jako nevím, kdo by mě dovážel na ten kroužek, protože prostě nebyl moc čas.
0: A Tomáš chtěl být fotbalistou?
3: Fotbalistou jsem chtěl.
0: A taky to nedopadlo. Byl jsi na nějakým tréninku fotbalovým?
3: Jo, byl.
0: Jo, párkrát.
3: Párkrát, no.
0: Nedopadlo. Ne, dá se, Tomáši, jako poznat talent u těch dětí? Jako když jste je viděl, že by mohli mít talent větší třeba u Tomáše na tu vodu, než na ten fotbal? Nebo se to nedá úplně rozpoznat?
1: No, tak z prvního tréninku se to nepozná, ale tak tam je důležitý to vedení, jakoby trenérský a čas ukáže, jakoby, jo, ale třeba po půl roce už člověk vidí, jakoby, jak oni se pohybujou na tom, jo, jak to, tak tam už jde říct, jako jo, hele, ten by mohl být dobrý třeba.
0: A jaký to je, když vás trénuje táta? Je přísnej?
2: Jako jo, je přísnej, ale to jako i když trénoval ostatní děti, tak jako byl na ně úplně stejně přísnej, takže já mám pocit, že to je prostě fair a jako pohodě.
0: Zase ale jako tátovi se dá asi víc odmluvat, ne? Nebo ne?
1: No, samozřejmě odsekává, jakoby, myslím, že abych to uvedl jako na správnou míru, jako, že bejt táta a trenér v jedné osobě, to je asi největší peklo, co může být. Jako.
0: Jak se tady vůbec v Hradci trénuje? Protože samozřejmě tady v Hradci Králové nemáme nějakou divokou vodu, kde by se dalo jezdit.
1: Není, no. Jezdíme pod kamerou hrází vlastně na Slezským, co je, pod elektrárnou. Tam trošku to bublá, jakoby na jaře tam teče víc vody, takže tam se nějak ty proudy slévají, takže tam jako trošku něco je, ale samozřejmě to jsou úplný základy pro ty nejmenší děcka a prostě mraky času strávíme dojížděním na velký kanály, nejbližší prostě v Praze, hodina 20 prostě cesty tam, cesta zpátky, prostě pak samotný trénink ještě. Prostě všechno to stojí spoustu času, jako neuvěřitelného času, prostě aby se dostali prostě takhle děcka někam na nějakou úroveň, jakoby, tak to si vůbec nikdo nedokáže představit, prostě jak to vypadá.
0: Vy jste se teď vrátili, zase někam jedete za pár
1: dní? Byli jsme teďka, vlastně jsou evropský závody, EK Cupy juniorský, byli jsme v Budějovicích, jako teďka tam vlastně ještě oddíl máme po tom závodě soustředění, my jsme teda včera odjeli a přijali jsme na rozhovor a dneska se odjíždíme na další díl tady toho Eka Cupu do Roudnice nad Labem.
0: Tak a Tomáši čeká za 14 dní mistrovství?
1: Ano, ano, Tomáš, teďka vlastně proběhlo mistrovství světa v Krakově a teďka následuje, teďka vlastně taky v neděli se vrátil ze soustředění z francouzského Epinalu, kde se jede mistrovství Evropy juniorský a do 23 let a teďka vlastně po tom závodě tam, myslím, v úterý nebo ve středu zase odjíždí a už tam jede na mistrovství Evropy.
0: Jinak Tomášově mladšímu je 18, Daniele 15.
2: Mně je 15.
0: Jaké jsou plány, jaké máte plány? Taky byste teda chtěli se dostat třeba jednou na tu olympiádu, jako byl táta?
2: Ano, mým životním snem je jako se dostat na velkou olympiádu a jako přivést si domů medaily.
0: Tomáši?
3: Tak v nejlepším případě asi to samý. Aspoň se na tu olympiádu dostat a
0: zažít to.
3: Zažít to, no.
0: Tak děkuju, že jste zažili dnes vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Vím, že pro vás to byla taky premiéra, nemyslím pro Tomáše staršího, ten je zvyklý na rozhovory. Já myslím, že jste se s tím popasovali úplně perfektně, takže moc děkuju. Indruchovi byli našimi hosty. Ještě jednou připomínám, olympionik Tomáš Indrucha, jeho děti Tomáš a Daniela, kteří jdou v tátových šlépejích a jsou taky už na té vodě parádní a úspěšní. Takže ať se vám daří, ať i ta sezóna letošní se dál povede tak, jak si přejete. Děkuju a mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkujeme za pozvání, naslyšenou.
0: Tak a to je všechno z dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Loučí se Jakub Šmit, za chviličku po 9. hodině už vás čeká dopolední Habaděj a Pavla Kindernajová, takže dál ať se vám Český rozhlas Hradec Králové hezky poslouchá. Těším se zase zítra, naschledanou.

Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Rich girl, she buys her dreams.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vládní poslanci chtějí přehlasovat prezidentovo veto na konci prázdnin. Začala rekonstrukce ochozu Drábských Světniček. Na pražské Štvanici dnes budou hrát 4 české tenistky a dnes čekáme přehánky a občasný déšť. Dobré dopoledne, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Vládní poslanci chtějí svolat schůzi k přehlasování veta prezidenta Petra Pavla na poslední srpnový týden. Českému rozhlasu to potvrdila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Pavel včera vetoval novelu zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vláda to odmítá a tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu o 160 miliard korun nižší, což by podle ní devastovalo ekonomiku. K prolomení prezidentského veta je potřeba 101 hlasů. Poslanců. Na Drábských Světničkách u Mnichova Hradiště začala rekonstrukce ochozu na Skalním hradu. Kvůli nepřístupnému terénu musel materiál nahoru vyvést vrtulník. Pískovcový Skalní hrad byl velmi poškozený od náporu turistů. Vzniknou tam nové lávky, zábradlí i schodiště. Práce mají 3 měsíce zpoždění kvůli zahnízdění sokola stěhovavého. Pokračuje Jan Ježek z Lesů České republiky.
3: Nakladl vejce, se vylíhli malí sokolici, sokolici pak odletěli. Tento proces trval 3 měsíce, až poté bylo se schválením zprávy HKO Český ráj možno v pracích pokračovat. Objekt Drábské Světničky bude veřejnosti předán do užívání na přelomu září a října.
2: V Hořicích bude dnes odpoledne otevřena bývalá synagoga. Na 2,5 hodiny je takto zpřístupněná každý čtvrtek, a to vždy od 15 hodin. Za dobrovolné vstupné je pro návštěvníky připravená prohlídka s farářkou Československé husitské církve, která budovu využívá.
4: Veřejnosti je synagoga tímto způsobem zpřístupněna už 2. rokem. Zároveň její prostor slouží 2x do měsíce bohoslužbám. Při prohlídce, která trvá přibližně 3/4 hodiny, získají návštěvníci informace nejen o budově, ale také o historii hořických židů a židovské víře samotné. Čtvrteční prohlídky budou organizované do poloviny října. Z Hořic Karolína Vokatá, Český rozhlas.
0: Sport.
2: O postup do čtvrtfinále Live Sport Prague Open dnes zabojují 4 české tenistky. 2 z nich proti sobě. Lucie Havlíčková nastoupí proti Barboře Krejčíkové. Sáru Bejlek čeká souboj s Timofejevovou z Uzbekistánu. Jako první se na kurt na pražské Štvanici dostane Nikola Bartuňková. Její soupeřkou bude po 11. hodině dopoledne Tajka Tara Rudyová. A české kanoistky ve složení Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová získaly na mistrovství světa v závodu hlídek stříbro. Mezi muži obsadila v Oklahoma City trojice Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan 5. příčku. Zvítězili Slovenci.

0: Amerikanky a Britové.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, místy čekáme přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřku. Na horách budou přehánky četnější, večer budou ustávat a nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 10 až 14. Vítr fouká mírný západní až severozápadní, v přehánkách nebo bouřkách přechodně čerstvý, s nárazy do 55 km za hodinu. Večer bude částečně slábnout a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku pokračuje oprava svahu nad silnicí mezi Hertlíkovicemi a Rudníkem. Objízdná trasa vede přes Trutnov, Chotěvice a Hostiny.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré dopoledne, už přeje i Pavla Kindernajová, která zve do čtvrtečního Haba, děje se spoustou zajímavostí. Umělecké expozice v krajském městě nás dnes zavedou na nábřeží a také na dvě náměstí, na Masarykovo a také na náměstí 28. října. Připomínat budeme v této hodině také Ludvíka Vaculíka u příležitosti z tého výročí jeho narození a v radioporadně se naučíme připravovat bylinkové limonády, čaje a zkrátka hledat budeme praktické využití bylin pro horké letní dny, které nás, věřme, ještě čekají.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Čtvrtek 23. července, nejchladnější den tohoto týdne podle meteorologů, tak tady máme i něco na zahřátí.
1: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: No tak zkusíme, rozblikalo se nám to tady, komu se podařilo probojovat k nám do vysílání jako prvnímu. Dobrý den, vítejte.
2: Dobré ráno, děkuju, podařilo.
0: Podařilo, komu se podařilo? Koho zdravíme? Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, tady Jana.
0: Jana, odkud voláte, paní Jano?
2: Od Trutnova.
0: Od Trutnova, tak zdravíme ke Trutnovu. Máme pro vás hned jednu z dílčích cen, jak asi tušíte, a na vás tady vyšlo, musím to najít, čtvrtek, dárkový poukaz na nákup sumečka ze Stračova v hodnotě 500 korun, tak doufám, že máte ráda ryby.
2: No, samozřejmě, jo, protože my zrovna plánujeme koupit takovou tu betu rybičku v Vnoučkovi.
0: Je, no tak, tak gratulujeme a budete mít i na pochutnání i s vnoučkem. To, já doufám, že se teďka všichni radují s vámi, protože ta radost je čitelná, slyšitelná, hlavně ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Mluvíte o vnoučkovi, byl by to i ten vnouček, se kterým byste případně letěla tím balónem, o který hrajeme v té soutěži, a kdo se prolétne, to se dozvíme na začátku srpna.
2: Jo, ano, on tak chudák se mnou, on se učí trpělivosti, protože já už jsem to zkoušela. A on říká, no mamku, on mi říká, někdy mami, někdy baví. Jak to, já říkám, Hondi, dnes se to nepovedlo, příště, ano, a dneska jo.
0: No, on soutěží s námi, taky kolik je mu, chlapci, 7 roku, a jak se jmenuje?
2: Honzík,
0: tak Honzíku, vidíš to, mamince, babičce to vyšlo, tak třeba to dopadne i v tom srpnu. Zdravíme vás tam, ať se dál daří, krásné dny, krásné léto, nashledanou.
2: Vám tak, to ještě moc krát děkujem.

0: Je 9:15, v našem vysílání pokračuje seriál z cyklu jízdy uměleckého festivalu Landscape, který se zaměřuje na veřejný prostor v Hradci Králové. Už jsme vás vzali k dílům, která měla městská zákoutí jednoduše estetizovat, zkrášlit. Viděli jsme instalace reagující na světové konflikty a zastavili jsme se i v zanedbaném prostoru mezi školami v Hostivítově ulici. Dnes se zaměříme na témata, o kterých se v souvislosti s klimatickými změnami mluví stále častěji, tedy na vodu a stín v ulicích. Naše trasa povede přes dvě významná hradecká náměstí, Masarykovo a náměstí 28. října, ale ještě předtím se zastavíme na nábřeží. Zdejší molo totiž díky festivalu získalo nový dřevěný přístřešek, který kolem jdoucím nabízí příjemný chládek a také nový pohled na řeku. Diskuzi o lepším využití vodních ploch a nábřeží přímo na místě zahajuje ředitel festivalu Dan Merta a taky ředitel Galerie moderního umění František Zachoval.
1: Tady byla ta hrozná nástupní molo, tak jsme se pak domluvili s Lukášem Melem, architekti, že navrhli dřevěnou lehkou konstrukci. Oni to berou, že to tak jako reminiscence i na výtvarníka Hotáka, taková jenom jakoby lehká vzpomínka. Asi to tady zůstane na delší dobu. A tady máme ještě jednu malinkou intervenci od studia Hraná, to je ta převlíkárna. Bohužel některé závěsy už byly ukradeny, jak se občané k tomu staví, kachličky z toho strhali, tak je to taky složitý, je to vždycky experiment s těma občany, jak se k tomu vlastně chovají. No.
2: Tohle je ten poklad toho města, ta voda. Jo, že se tady teď prostě skutečně ta klimatická změna probíhá, my ji zažíváme fyzicky a tady je to ochlazení a pozor města by se měla věnovat tomuhle zpřístupnění těchto prostor. A taky ten pohled, ten estetický zážitek, tak tady tohle je skutečně jako výkladní skříň Salonu republiky.
1: Tady by mělo teď být u ty vody 1000 lidí.
3: Tady se zeptám, co šel byste se koupat, tak to svěknout do plavek v centru města, využití, Labe.
4: Pokud by byly ty převlíkárny, tak v zásadě asi proč ne? Chtělo by to určitě rozšiřovat ty náplavky. Jsou tady prostory pro zlepšení rozhodně. Tomáš Benda.
0: A teď už se přesouváme k další instalaci na Masarykovo náměstí, kde téma vody pokračuje. Schody ke kašně tady přidala architektka Pavlína Jindrová.
5: To tady zrovna ta hlučička demonstruje, na co to vlastně je, jak to vzniklo a proč. Vlastně tady ty schůdky jsem nazvala kompenzační mobiliář a je to v podstatě způsob pro ty děti, aby mohly být jako plnohodnotnou součástí toho veřejného prostoru, minimálně jakoby tady na Masarykově náměstí. Mohly si to užít taky. A přesně vzniká tady i taková velká zábava, což je super. A ta barva odkazuje na autora kašny Michala Gabriela.
0: Já se jdu zeptat maminky s tou holčičkou.
6: Naprosto fantastický. Je to super, protože Evička má moc ráda vodu, takže jako za nás úplně nejlepší, co může být.
0: Kolik je stupňů teďka?
2: Na sluníčku 50.
0: Nemáte chuť tam skočit všichni teďka?
2: Máme, ale nevím, jestli to bych to tady dokázal před všemi.
0: Všem účastníkům cyklový letu je teplo, přesto se odvážně vydáváme na rozpálené náměstí 28. října, kde umělci vytvořili z už použitých materiálů stínící přístřešek.
1: Já tady vlastně tomu náměstí, ještě řeknu, jaké se dostaneme, vůbec nerozumím. Já vlastně vůbec nechápu, jak to náměstí, když se tady u tohle kostela, který je krásný, a vlastně tomu vůbec nerozumím, proč je v takovém stavu, v jakým je.
2: To promarněná příležitost. Konverze tohohle náměstí je prostě nedopadla dobře. Jo, je tady obrovská plocha, když je tady slunečno, nedá se tady prostě vůbec pobývat a člověk se vlastně hledá ty stíny, aby co nejrychleji s tím prošel. Jo.
0: Cirkulární centrum Jana Zemanová, tak co jste vytvořili?
7: Tak to je přesně stínící konstrukce. Takovová konstrukce je buď trubky z pozůstalostí nebo z kovošrotu, textilie, které tvoří ty záclonky, jsou to záclonky z autobusu.
2: Já jsem se chtěl ale zeptat, vy jste neudělali klasickou střechu, protože jste se báli, že by ten vítr to mohlo zvednout a odfouknout jako klasický party stan.
8: Když jsme to čistě jenom zastřešili, tak potom řešíme všelijaký možný, že by lidi pod tím spali, že by se to vlastně využívalo ke všemu ostatnímu, než vlastně to má sloužit. Má to sloužit čistě k tomu, aby se lidi schladili tu cestu v rámci toho tranzitu skrz tohleto pekelný náměstí, co tady je poledne. A jedním z našich jakoby nedokončených záměrů je to, aby to třeba nemělo 6 metrů, ale aby to mělo těch 30 metrů. Tudíž, že by to šlo tam vlastně od toho bodu až tam na ten druhý. A v tu chvíli by už to dávalo jako velmi velký smysl vlastně vytvářet takovýhle přechodový tunel skrze jakýkoliv veřejný prostor.
0: přístřešky by podle umělců mohly být řešením rozpálených ulic. Navíc se díky festivalu hodně diskutuje také o využití starého materiálu, co je ještě přípustné a estetické a co už ne. Názory se jako vždy různí. Mezi nejvyostřenější patří slova patřící ale dílu před budovou hlavního nádraží. Právě tam náš cyklovýlet zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zakončíme. Podíváme se na prostor před nádražím, kde se denně potkávají stovky cestujících s lidmi bez domova. Ukážeme si, jak na tento složitý uzel reaguje umění.
9: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Ochlazení v těchto dnech není všem sympatické, ale když se rozhlédneme kolem sebe, přírodě se to zdá vyhovuje. Trávníky už nejsou tak rezavé, vysušené. Zeleniny máme mnozí na rozdávání. Rajčata krásně červenají a ještě je čas vysadit i rané brambory. To jsme včera se zahradním rádcem Františkem Hlubockým už nestihli připomenout. Ale mnozí víte, koncem července je ideální doba pro výsadbu druhé sklizně raných brambor, pokud vybereme velmi rané odrůdy s krátkou vegetační dobou kolem 90 dní, tak můžeme sklízet v průběhu října, což mnozí využíváte, protože není nad vlastní úrodu. Ale včera jsme mluvili taky o ovocných stromech, kterým je vhodné taky právě teď odlehčovat.
1: Teď je doba sklizní, i když třeba ne příliš velkých, ale to je jedno. Meruňky, broskve, já nevím, všelijaké ty peckoviny, ringle blumy, ale budou nastupovat jabka. A taková ta nejnovější, ale ona není tak nejnovější zkušenost ovocnářů je, že vlastně je dobře v těch letních dnech ten stromek už pěkně prostříhat, probrat, tak jako kdybychom to dělali z jara. Protože je zkušenost ta, že ten předjarní průklest, který se dělá, spíš ty stromy zmlazuje, nutí je vyhánět spoustu, jak se říká, těch vlků, těch
0: ano, šlahonů.
1: Výhonů, těch šlahonů, zatímco tehle ten letní. Jednak tomu stromu pomůže v současných suchých dnech, kdy je málo vody v zemi, že ty kořeny nemusí vyživovat, aby si trochu odpočli. Sklidíme jim úrodu a nemusí vyživovat tolik listů na větvi, které bychom bez tak z jara odřezali. A kamarád ovocnář říká, když nemůžeš vylíst nahoru na třešeň, neboj se, taky ten vršek uřízní a otehej si je hezky na zemi. A když je to v době sklizně, tak ji vůbec neublížíš tomu stromu.
0: Ano, dá se to zjednodušit, jak poradil František Hlubocký a určitě zase brzy přijde. Ale dnes u nás bude Jindřich Čech, propagátor fytoterapie a mluvit budeme o využití bylin při přípravě letních nápojů. Budeme rádi, když se zapojíte po 11. hodině.

0: Hana Zagorová v Abadě Českého rozhlasu Hradec Králové dospívala. Jdeme vzpomínat na přímočarého spisovatele a také člověka. Přesně před 100 lety, 23. července roku 1926, se totiž narodil Ludvík Vaculík, jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. Proslavili ho zejména jeho fejetony a komplexní dílo Český snář. V roce 1968 oslovil národ také manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
1: Svým odchodem od koní lidstvo hrubě sáhlo do jemné pleteně své duše.
2: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
1: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
2: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
3: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch.
2: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov.
1: Pánové řekli, že text má teda víc té situace a povzbudit lidi, no ale když jsem natočil papír a zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
2: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující dvě desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
4: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
2: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových Lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zámecké léto.
2: Úspěšný čtvrtek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak nám teploty klesly, díval jsem se na satelitní mapu, tak na většině území je pod mrakem, někde prší nebo mírně mrholí, snad jenom ta jižní Morava má opět trochu výjimku. No je to ideální počasí k návštěvě nějakých, řekněme, památek, objektů, hradů, zámků. Na koupaliště si počkáme do víkendu, tam zase přijdou vysoké teploty. No a podle našich tipů můžete klidně i cestovat a znám řadu posluchačů, kteří už se také ohlásili, že navštívili dokonce 3 zámecké objekty od začátku prázdnin. Takže máme z toho radost, že nevysíláme, jak se říká, zbytečně a hned se dáme do další pozvánky. František Kinský s ní přichází.
1: Zámecké léto.
3: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta teoretika knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
4: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
5: Po 30leté válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce, bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
4: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
5: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky, národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
4: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
5: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
1: Zámecké léto.
3: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Ano, tak poznáváme zámecké objekty, ale také jejich majitele třeba o víkendu, když po 13. hodině v sobotu a v neděli máme delší návštěvy. Kastelány samozřejmě velmi zajímavé poznání, protože zjišťujeme, jak se třeba liší v tom výkladu. A když se najde dobrý kastelán, dobrý průvodce, tak ta procházka tím objektem je skutečně příjemná. No, já doufám, že pro vás bude příjemná dnešní soutěž. Opět hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, jenom připomínka. Brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek losujeme z těch 5 výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. V tomto týdnu to budou 4 pouze, protože jednou se nám, to byla taková výjimka, nedařilo, ani první posluchač, ani náhradník neuhodli. Takže větší šance na výhru. Přidáte se, budete čtvrtí, nebo budete mít 4, vlastně nebudeme to měnit některak, takže dnes je čtvrtek, 4. Kdo ji dostane, tak bude, myslím, rád.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Rozdíly, Petr Rezek, tak rozdíly na těch zámcích rozhodně jsou, ale mají jedno společné, vždycky takovou tu příjemnou atmosféru. Já mám pocit, že jsme zatím nenarazili na nějaké nadpřirozené síly na zámku, nebo alespoň jsem si nevšiml. Tak uvidíme. No, doufám, že teď bude naprostá realita a správná realita v soutěži. Pan František z Vilémovic je u telefonu. Dobrý den, pane Františku.
1: Dobrý den, zdravím vás všecky.
0: Tak vy jste ten zámecký typ, nebo máte raději nějakou třeba jinou procházku na nějaké jiné místo?
1: No, při procházkách zámkama nepohrnu. Takže
0: kdy jste byl naposledy? Tak teď zkouška.
1: Teď jsem naposled v květnu.
0: A kde jste byl?
1: Byli jsme v Českém Krase, Hrubá skála. Mhm. A pak ještě jeden takový, já jsem zapomněl jméno, taková okrouhlá stavba na kopečku u Sobotky.
0: Ano, já vím, byli jsme tam na návštěvě, teď jste mě rychle zaskočil, já budu vzpomínat, ale vím, ano. Pojďme soutěžit, já vám dám soutěžní otázku, bude se týkat zámku Plumlov. Kolik ano. Podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
1: 6 podlaží.
0: 6 podlaží.
1: Ano.
0: Tak nejenom, že jsem si nevzpomněl na ten kopeček, ale teď jsem trochu zesmutněl, protože se nepovedlo. Popřeji vám hezký den. Zkuste zítra zase a v další dny. Mějte se hezky, pane Františku.
1: Ano, děkuji,
0: naschledanou. Tak a teď paní Hana ze Světnova. Dobrý den, paní Hano.
2: Dobrý den, přeji.
0: Tak stejná otázka pro vás, kolik podlaží má zámek Plumlov, 4, 6 nebo 8?
2: Původně bylo plánováno 6, ale vystavěno byly 4.
0: Takže odpověď je
2: 4.
0: Je to tak, cestovatelský balíček je váš, postup do pátečního losování rovněž. Gratuluju, mějte se hezky a naslyšenou. No a my se vydáme zítra na zámek Veltrusy a budu přemýšlet nad tím zámkem. Když tak mi napověste pavel.kudna@rozhlas.cz. Jakmile teď zazní písnička, si vzpomenu a třeba zítra připomenu. Mějte se krásně, ať se daří.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Klienti oblastní charity Dvůr Králové nad Labem budou mít lepší zázemí. Češi zatím poslali ve sbírkách na pomoc Venezuele 19 milionů korun. Fotbalisté Hradce vstoupí v Norsku do kvalifikace Evropské ligy a dnes nás čekají přehánky a občasný déšť. Tomáš Mysliveček vás vítá u zpráv. Pěkné dopoledne. Oblastní charita Dvůr Králové nad Labem nabídne od podzimu klientům lepší zázemí. Budova charity a její okolí prochází obnovou za téměř 50 milionů korun. Změny v areálu popisuje ředitelka zařízení Kateřina Hojná.
3: Klienti i pracovníci získají moderní prostory s novým vybavením. Navíc zde vznikne jedna seminární a tři konzultační místnosti. Upravené zahradní prostory s altánem budou přizpůsobeny pro lidi s tělesným handicapem.
2: V areálu ZVU na Pražském předměstí v Hradci Králové se dnes od 17 hodin sejdou obyvatelé Plotiště nad Labem a Plácek. Společně mají debatovat o poklesu hladiny podzemních vod ve studnách. Zástupci firem, které modernizují železniční trať mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, s nimi proberou možné příčiny úbytku vody i další postup. Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna, řekl to ministr a šéf poslanců motoristů sobě Boris Šťastný. Petr Pavel své včerejší veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlasů, koalice jich má 108. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou, protože vrácené zákony nelze projednávat na mimořádné schůzi. Ve sbírkách na pomoc zasažené Venezuele zatím poslali Češi přes 19 milionů korun. Peníze pomůžou především zajistit nejnutnější pomoc pro lidi, kteří přišli o domov nebo své blízké. Potvrdili to humanitární organizace ADRA, Charita i Člověk v tísni. Ta má přímo ve Venezuele vlastní tým pomocníků. Zájem Čechů přispívat je poměrně vysoký i podle fóra dárců, říká jeho ředitelka Klára Šplíchalová.
4: Přestože se jedná o léto a prázdninové období, tak Češi jsou i v tomhle období solidární. V tom prvopočátku šlo primárně o poskytnutí té humanitární pomoci, ale logicky vlastně se průběžně ta potřeba té pomoci vyvíjí a určitě bude zapotřebí samozřejmě i nějaká psychosociální podpora a další pomoc.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové odehrají po necelých 31 letech evropský zápas. Na úvod z druhého předkola Evropské ligy nastoupí v Norsku proti domácímu Tromsø. Premiérové utkání v některé z evropských soutěží čeká velkou část východočeského týmu, včetně trenéra Davida Horejše.
5: Je to prostě příležitost ukázat, že prostě Hradec sem patří zaslouženě, protože jsme si to v té sezóně prostě uhráli. Nechceme tady být z toho nervózní na této úrovni, prostě si myslíme, že už to sem nepatří, tak se snažíme i s těma klukama prosím mluvit, ba naopak to bereme jako obrovskou motivaci.
2: Úvodní zápas druhého předkola Evropské ligy mezi Tromsø a Hradcem Králové začne v 19 hodin.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, místy čekáme přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřku, na horách přehánky četnější a večer ubývání srdce.

0: Srážek. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 10 až 14, vítr mírný západní až severozápadní, v přeháňkách nebo bouřkách přechodně čerstvý, s nárazy do 55 km za hodinu, večer bude částečně slábnout a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku až do konce listopadu kvůli stavebním pracím pokračuje uzavírka silnice mezi Týništěm a Albrechticemi nad Orlicí. Objízdná trasa vede přes Borohrádek a Čestice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné dopoledne, čtvrteční pokračuje s Českým rozhlasem Hradec Králové. Zuzana Boučková už je na cestě za dalším typem z Královéhradeckého kraje. Za chvíli řekne víc. Děti budou mluvit o váze. Snad vás přes léto váha a hmotnost nestraší. A strašit určitě nebude ani naše dopolední soutěž, která napovím, že bude o psech. Ať máte čtyřnohého parťáka nebo ne, bude to téma k zamyšlení, možná i k pobavení. Nechte se překvapit.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Když se řekne masakr motorovou pilou, většině z nás naskočí spíš hororový film. V Podkrkonoší to ale znamená něco úplně jiného. Startuje tam vyhlášený festival sochařů. Na cestu do Litoboře na Náchodsku se proto už ráno vydala i naše stopařka Zuzana Boučková. Zuzko, dobré dopoledne, hned nám řekni, kde právě jsi a co se to na severovýchodě našeho kraje vlastně chystá.
2: Krásné dopoledne přeji. Právě jsem si zastavila na Krajnici u Hořiček a za chvíli již budu v Litoboři. No a ten název Masakr motorovou pilou zní divoce, ale ve skutečnosti jde o neuvěřitelně zajímavé sochařské a řezbářské sympozium, které můžete navštívit až do neděle. Těším se, až uvidím, jak se obří kmeny stromů mění pod rukama mistrů v umělecká díla.
1: Zní to jako pořádná chlapská záležitost plná benzínu a taky pilin. Kdo vlastně za touto akcí stojí?
2: Vsadím se, že vás teď překvapím. Celou tuhle tradici totiž před lety založili a dodnes organizují místní křehké ženy, umělecké řezbářky. Hlavní duší a motorem celé akce je Romana Kristínová, úžasná výtvarnice, která dokazuje, že s motorovou pilou to ženské ruce umí naprosto bravurně. Pro Litoboř je to obrovská událost. Všichni řezbáři tvoří přímo ve veřejném prostoru obce, takže lidé mohou umělcům koukat doslova pod prsty od prvního zářezu až po finální detaily.
1: No, Litoboř je malá vesnička, nedaleko Babičina údolí, takže určitě skvělý tip na výlet na celý ten nadcházející víkend. Na co dalšího bys nás navnadila, co se v Litoboři chystá jako ten hlavní tahák pro veřejnost?
2: Tak je toho docela hodně. Sympozium sice už běží od včerejška, ale ten pravý řezbářský rock'n'roll a program pro lidi graduje o víkendu. V sobotu tam návštěvníci uvidí divácky nejatraktivnější disciplínu, takzvané rychlořezání, kdy sochaři bojují s časem a večer se řemeslo propojí s hudbou. Dorazí kapela Obludarium se svými šansonovými koncerty a sami muzikanti doufají, že místo dřevěných soch lidem do paměti vyřežou pár krásných melodií.
1: Připomněla, přidala tip Zuzana Boučková. Děkujeme za něho. Zuzko, a šťastnou cestu. Naslyšenou.
2: Přeji hezké dopoledne. Naslyšenou.
1: No a já připomínám, že Zuzana Boučková pro nás v Litoboři nejen sbírá informace, ale také fotí, natáčí, takže vše podstatné najdete i na našich sociálních sítích a taky webu Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Už je to 155 let dnes na den přesně, kdy byl v Rakousku-Uhersku přijatý zákon, který nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu metrických měr a vah. O váhách si proto s dětmi povídala i redaktorka Petra Beránková.
1: Co je to váha?
2: Tam může změřit, jak jste těžký.
3: Tam může změřit, jak jste těžký.
4: Tam můžete změřit, co je těžký. Kdo je těžký a kdo třeba není.
1: Na čem vážíme?
5: Na váze.
1: Jaké druhy váhy znáte?
5: Kuchyňskou.
1: Co vážíme na kuchyňské váze?
5: Třeba kuchyně.
6: Můžeme třeba normální váhou můžeme změřit třeba tisíce lidí.
7: Já neznám žádnou váhu.
8: Máme váhu, který ještě vážíme se sebe.
1: Jak se říká téhle váze, když vážíme sebe?
9: Ozobní a podle mě i Berťová.
1: A kolik vy třeba vážíte?
10: 19,4 kilo.
11: Já 100 medan 26.
12: 1000 kilo.
13: 90 tisíc.
14: A takhle to vidíme my.

české léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: počasí.
1: Ano, písničce o slibech už jdeme za meteorologem Jaroslavem Tučkem. Dobré dopoledne, Jaroslave.
2: Dobré dopoledne.
1: No, slib mi, promis mi, o tom byla ta písnička, tak slibte nám, že brzy skončí podzim a vrátí se léto. Můžete tak učinit?
2: Ano, učiním tak.
1: Tak to jsme tak, rádi. Ale dnes ne, dnes ne. Tak pojďme na podrobnosti.
2: Dneska tlaková níže nad Polskem určuje ten charakter počasí u nás, takže kolem tý tlakový níže k nám proudí chladnější a vlhčí vzduch a tvoří se přehánky, takže odpoledne oblačno, přechodně až zataženo a stále se místy budou objevat přehánky nebo občasný déšť. Výjimečně se může objevit i bouřka. Na horách jsou srážky četnější a budou četnější, no a pak večer budou postupně všude ubývat. 18 až 21 stupňů to jsou maxima, na horách 10 až 14 a vítr fouká od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V přehánkách, bouřkách může zesilovat přechodně až na čerství 5 až 8 metrů za sekundu s nárazy do 15 metrů za sekundu, což je 55 km za hodinu. Vítr potom večer částečně zeslábne. Rostové podmínky, díky větru máme velmi dobré, bio je na jedničce.
1: No škoda, že té vody nenapadne trošičku víc. Když už ochlazení, tak aby to bylo se vším všudy, aby studny tam, kde vysychají, se zase naplnily, ale nemůžeme chtít všechno najednou, to je jasné. Aspoň to oteplení, které se snad blíží. V noci ještě chladno a dále.
2: Ano, v noci ještě chladno, v noci zpočátku té noci bude oblačno a výjimečně se ještě objeví i přehánka, ale pak ta oblačnost bude ubývat a budeme mít většinou polojasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 11 až 8 a vítr od severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra polojasno až oblačno, takže to slunce bude docela dost svítit a výjimečně se může objevit přehánka, pravděpodobnost je velmi malá, no a k večeru se pak bude postupně vyjasňovat. Maximální teploty, ty už budou vyšší, 20 až 24 a zároveň nebude foukat tak velký vítr, takže aj pocitově to bude trošku lepší, vítr bude foukat od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer potom zeslábne.
1: No a jak to bude u víkendu, to si upřesníme zase zítra. Tak děkuji. Děkujeme za ten výhled a hezký čtvrtek. Naschledanou.
2: Naslyšenou.

0: 10 hodin 34 minut, jdeme si hrát. Někdo z vás získá další krásnou knihu z nakladatelství Kazda, kterou tady máme. A je to kniha s názvem Ostrov zalitý sluncem od Kate Frostové. Kniha vás vezme s příběhem na Madeiru.
1: Věřte, nevěřte.
0: Ale s tvrzením zůstaneme doma na východě Čech, ve našem Královéhradeckém kraji a podíváme se do ulic krajského města, protože se objevila čerstvá novinka, o které věřím, že jste většinově ještě neslyšeli. Městská policie Hradec Králové přivítala do svých řad novou posilu. Je to teprve 10týdenní štěně, ze kterého vyroste respektovaný služební pes. To je pravda. Ale já k tomu ještě tvrdím, že štěně doplňuje stálou psovodskou partu, kde už slouží psi Irak, Dixie, Dungo a Flair. A protože teď přišlo na řadu písmeno G, rozhodli se strážníci nováčka pojmenovat vlastenecky s poctou slavnému architektovi a štěně se jmenuje Gočár. Věříte, že nová psí policejní posila dostala jméno Gočár?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Tady věřte, nevěřte, vítejte v dopolední soutěži, kdo je s námi, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mila, já vám věřím.
0: Věříte, paní Milo, jste z Hradce nebo odkud voláte?
2: Ne, do Brušky.
0: Do Brušky, no tak píšu si, tak jednoznačně to říkáte, mám pojmenováno, poznamenáno, naschledanou.
2: Naschledanou,
0: další z vás tady u nás, dobrý den. Haló, slyšíme se, jste ve vysílání, dobrý den, soutěž věřte, nevěřte, kdo tam?
3: Dobrý den, tady pan Vašek. Vašík,
0: no takový mladistvý hlas bych typovala spíše na školáka nějakého Vašíku, co? Tak prozradíš věk? No, to nevadí, to nevadí. 14, tak Vašku, řekni nám, co si myslíš ty? Má městská policie v Hradci Králové nového psa, kterého pojmenovala Gočár?
3: Já bych věřil.
0: Věřil? A odkud jsi? Odkud jsi?
3: Trutnová, teď jsem u babičky a u dědy.
0: U babičky, taky v Trutnově, u babičky a u dědy?
3: No, ve Žďáru nadmetují.
0: Ve Žďáru, takže z větší dálky voláš. No co myslíš, máte psa nebo babička a děda, jak to dá práci vychovat a vycvičit služebního psa? Asi to bude složité, nebo myslíš, že ne?
3: Určitě to bude složité. A už jsem jednou v rozhlase byl.
0: No tak třeba bude ještě šance, uvidíme. Krásné prázdniny, Vašíku. Naslyšenou, naschledanou. A do třetice, kdo je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Kdo tam?
4: Tak já vám dneska, Božena z Hradce.
0: Ano.
4: A já vám dneska nevěřím.
0: Aha.
4: Já jsem tu zprávu totiž dneska četla na stránkách. Je to překrásnej pejsek.
0: Překrásnej pejsek. Ale řekněte, paní
4: Gočár se nemenuje.
0: Nemenuje. A líbilo by se vám to, kdyby město vyhlásilo anketu pro veřejnost na nového policejního psa, aby to mělo souvislost s Hradcem Králové, tak jaké jméno na G byste vymyslela, vybrala?
4: Máme tady lva Gustíka.
0: Gustíka, jo tak, no tak to je super nápad, takže Gustík, to by byla také velká varianta. Ještě jsem si říkala, jestli si myslíte, nebo posluchači i ostatní, jestli by bylo možné vybudovat autoritu u psa, který by měl úplně obyčejné české jméno, že by to byl Alík, Puntík, nebo někdo takový. Myslíte, že by to fungovalo na veřejnosti?
4: Oni se psi jmenují všelijak a stejně jim ten jejich psovod říká úplně jinak třeba.
0: Máte s tím zkušenosti? Máte s tím zkušenosti?
4: Zažila jsem to v několika případech. Měli krásný, vznešený, dlouhý, úžasný jména. A nakonec to byl Pípa a Ťapka a jojo a podobně.
0: A také si zasloužil nějaké podrbání za uchem. Ale já jsem spíš měla na mysli, že tito služební psi přeci jenom chodí k těm výtržnostem, chodí k chatám dohlížet nebo dohlížejí na takové ty velké kulturní sportovní akce. A kdyby na ně zavolali Alíku trhej, tak nevím.
4: Oni můžou používat jedno jméno takhle, jako aby to reprezentovalo.
0: Jasně.
4: A jinak si s ním můžou povídat, když jsou spolu sami.
0: No hezky to říkáte. Tak děkujeme za zavolání u vás, teda jako u první mám ne. Uvidíme. Mějte se krásně. Naschledanou vám také krásný den. No další z vás můžete zavolat a napsat, samozřejmě ještě je příležitost. Víte co, vždycky zazní ve vysílání, četla jsem, slyšela jsem, ale pak z toho může vzniknout úplně něco jiného, tak nedoporučovala bych se řídit určitě jedním názorem. Uvidíme po dvou písničkách, jak to celé dopadne.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Víte, co mají společného herečka Petra Nesvačilová a módní návrhářka Andrea Vytlačilová? Dozvíte se to v dalším díle našeho magazínu. Taky nahlédneme do letního šatníku a povíme, jak se obléci na společenské události, například Garden Party. V seriálu o etiketě probereme cestování o dovolené a v kosmetickém rádci poradíme, jak pečovat o nohy v létě.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dvě písničky dozněly v soutěži Českého rozhlasu Hradec Králové nebo potom tvrzení a teď už tady máme vyhodnocení. Jsme zpátky a je tady čas na rozuzlení dnešní záhady. Jmenuje se tedy nová psí posila v Hradci Králové Gočár. Paní Radka nám ještě telefonovala, vyprávěla krásnou příhodu i s vodícím psem, kdy zažila trénink u křižovatky, který velmi zaujal. Někteří jste pak volali, chlubili se vlastními psy v rodině. Rudy Alík zazněl taky. Belinka, že je prý úžasná. No podíváme se i mezi ta písemná vyjádření. Paní Monika nevěří, já bych takové jméno pejskovi nedala, je spoustu hezčích jmen. Pan Patrik píše, přiznávám, googlil jsem, takže nevěřím, psík je to hezký, až vyroste, tak bych ho však na stehně pověšeného mít nechtěl. To asi nikdo, pane Patriku. Paní Jarmila také nevěří, představte si, jak by na něj volali. Gočáre? No nezní to špatně, ale s hezkým letním pozdravem paní Jarka Strutnova. Pan Michal zkouší věřit, paní Markéta také věří, že je to pravda, paní Jarmila nevěří, protože to také četla. Mohli bychom pokračovat, no máte pravdu, vy co jste to četli, jste to tak trošku propálili. Psík se nejmenuje Gočár, takže knihu od nás dnes dostane paní Božena, která telefonovala ne za to, že to propálila pro ty ostatní, ale za ten nápad s tím Gustíkem, protože i Gustík by bylo pěkné jméno související s Hradcem Králové. No a ještě samozřejmě doplním, šlo sice o vrch na písmeno G, ale jméno slavného architekta pravděpodobně strážníci ani nezvažovali, určitě nezvažovali. Malá kulička, která doplnila zkušené kolegy Iraga, Dixi, Dunga a Flair, dostala nepřehlédnutelné a dost rázovité jméno Gobby Gangster. Přejeme tedy malému Gobimu i jeho psovodovi hodně trpělivosti při výcviku a bezpečný návrat z každé služby v našem městě.

Taky v Trutnově a v jiných městech mají šikovné psovody a také jejich psy. Možná si vzpomenete na případ, který se odehrál téměř přesně před rokem, 17. srpna. Zmiňovali jsme ve vysílání, že pes Sancho zasahoval, když hlídka vyjížděla. Chtěli tam nezbedníci utéct. Jedna žena, která byla pod vlivem alkoholu velmi silně, tak se schovala do křoví. Možná vzpomenete, psovod pak vydal příkaz Sanchovi směrem k tomu ukrytu, že pokud žena nevyjde, tak bude pes sloužit, a žena pak okamžitě reagovala a z křoví vyšla s tím, že je ochotná spolupracovat. Takže k tomu všemu jsou psovodi se svými čtyřnohými přáteli také samozřejmě potřební. Ale dost už od čtyřnohých přátel, teď je připravena písnička od Karla Zicha, také jednu zahraniční ještě před zprávami nabídneme a po zprávách, jak jsem slíbila, se vydáme k bylinám, protože u nás bude specialista právě na bylinách, fytoterapeut Jindřich Čech, a naučíme se vyrobit nějakou příjemnou letní limonádu nebo taky nanuk.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Provozovatel lázní chce v Bělohradě stavit rodinné domy nebo byty. Ministr zahraničí Macinka uctívá památku Čechů, kteří v červnu zahynuli při nehodě u Splitu. Muzeum v Ležákách zůstane kvůli opravě zavřené do jara a dnes bude maximálně 21 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Společnost Lázně Bělohrad uvažuje o možné výstavbě rodinných domů a bytů. Proti záměru provozovatele lázeňského komplexu se postavila část obyvatel města, která v petici vyjadřuje obavy o životní a lázeňské prostředí nebo kvalitu života ve městě. Podle společnosti i radnice je ale všechno zatím jen ve fázi úvah.
4: Společnost představila své vize na červencovém zasedání zastupitelstva, zatím ale bez dalších konkrétních kroků. Podle nezávislé starostky Aleny Kuželové bylo smyslem prezentace otevřít diskuzi a třeba si i vyslechnout obavy a připomínky. Provozovatelé lázní uvažují o výstavbě rodinných domů pro lékaře, lázeňský personál nebo management, ale zatím podle radnice ještě ani nepožádali o změnu územního plánu. Společnost zvažuje dvě lokality, v Dubech u Bažantnice a u rybníku Pardoubek. Z Lázní Bělohrad Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: Ministr zahraničních věcí Petr Macinka z motoristů sobě se v těchto chvílích účastní pietního aktu na moři u chorvatského Splitu. Slavnostním kladením věnců v doprovodu svého chorvatského protějšku Gordana Graliče Radmanu uctí památku 4 Čechů, kteří tam v červnu přišli o život, když se plachetnice, na které pluli, srazila s dopravním katamaránem.
5: Během té návštěvy se seznámíme s detaily té nehody, ale do toho vyšetřování naše delegace určitě vstupovat nijak nebude.
6: Petr Macinka připomněl, že s chorvatskou agenturou, která má na starosti objasnění příčin srážky lodí, komunikují odborníci z námořního úřadu ministerstva dopravy. Trosky plachetnice, která vezla na palubě osmičlenou českou posádku, zůstávají na dně moře a pokračuje se v přípravách na její vytažení. Kdo je za nehodu odpovědný, vyšetřuje chorvatská policie, která je také v kontaktu s českými kolegy. Po výslechu členů posádky dopravního katamaránu příslušný soud ještě koncem června pustil z vyšetřovací vazby prvního důstojníka. Ten je teď vyšetřován na svobodě kvůli podezření, že zavinil nehodu z nedbalosti. Ze Splitu Tea Veseláková, Český rozhlas.
2: Oprava muzea v Ležákách na Chrudimsku potrvá 10 měsíců. V památníku začala hlavní část rekonstrukce budovy ze 70. let minulého století. Přestavba bude stát 13 milionů korun. Pietní území zůstává přístupné, stejně jako minigalerie nebo zázemí pro turisty. Součástí úprav bude i nová muzejní expozice, dodává ředitel památníku Lidice a Ležáky Eduard Stehlík.
7: Která by měla být i daleko víc multimediální. Pracujeme na novém filmu, který tady bude, řešíme vlastně zapojení i celého toho pietního území se speciálními body, kde budou si lidé moci načíst vlastně informace, kde se nacházejí, o místech, o lidech, kteří tam žili.
3: Sport.
2: Nejlepší český biker Ondřej Cink vynechá mistrovství Evropy ve Švýcarsku. Osminásobný mistr republiky dá přednost přípravě na mistrovství světa. Světový šampionát horských kol začne za měsíc v Itálii.
3: Počasí.
2: Dnes je oblačno až zataženo, místy čekáme přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřku. Na horách přehánky četnější, večer ubývání srážek. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 10 až 14, vítr mírný západní až severozápadní, v přehánkách nebo bouřkách přechodně čerstvý, s nárazy do 55 km za hodinu. Večer bude částečně slábnout a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové dejte pozor na křižovatce Československé armády a ulice v Kopečku. Máme tam hlášenou nehodu dvou osobních aut.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: U víkendu se teploty začnou vracet k letním hodnotám. Budeme hledat cokoliv na ochlazení, osvěžení. Ledová sprcha nebo ledový drink z mrazáku mohou pro tělo znamenat spíše teplotní šok. Příroda nám ale nabízí mnohem chytřejší cesty. Bylinky, které dokáží organismus přirozeně ochladit zevnitř. Jak proměnit takovou mátu, meduňku, levanduli nebo bezový sirup v luxusní domácí nanuky a ledové čaje, kterým bylinám se v létě raději vyhnout, abychom si nespůsobili skvrny na kůži. O tom dnes budeme mluvit v radioporadně s expertem, farmaceutem Jindřichem Čechem. Pokud chcete být u těch důkazů, že bylinky nejsou jen staromódní čaj opáté, ale moderní a voňavý spojenec pro horké letní dny, zůstaňte s námi.
0: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, která zve tentokrát do bylinkové radioporadny. Budeme hledat recept na dny, kdy slunce pálí a my máme chuť se osvěžit, ale přeslazené limonády a nanuky z obchodu nás nelákají. Dnes si budeme povídat o tom, jak v kuchyni kouzlit s mátou, meduňkou, vonavou mateří douškou nebo levandulí. Ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové vítám farmaceuta a také fitoterapeuta, experta na byliny Jindřicha Čecha. Děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Dobré dopoledne.
2: Děkuji mnohokrát a za pozvání. Děkuji.
1: Když se řekne bylinkář, tak spousta lidí si stále možná představí někoho, kdo pije horké odvary někde u kamen. Vy na to jdete, ale řekla bych velmi moderně. Tak jak vypadá letní den u moderního bylinkáře, farmaceuta? Máte v mrazáku taky nějaké bylinkové nanuky?
2: No, většinou mě spíš v lednici čeká vychlazená káva. Nicméně čaje si moc rád také dávám a většinou právě volím takové rostliny, které mají za sebou vědecké důkazy. A tím se právě liším od takových těch tradičních bylinkářů. Využívám spoustu rostlin, které mě dokážou ochladit, osvěžit. Moc rád si právě dělám třeba limonády z nati ovsa, která je taková osvěžující, uvolňující.
1: Řekněte víc, nať ovsa.
2: Nať ovsa je obrovsky lahodná. Mě to, když jsem ji poprvé ochutnal, tak mě to obrovsky překvapilo. A je taková uvolňující, dala by se třeba přirovnat k meduňce, ale opravdu je to lahodná rostlina. Já jsem si původně myslel, že to bude chutnat tak taková spařená tráva, ale opravdu nezralá zelená nať ovsa dokáže uvolnit nervy, uklidnit a často právě pomoct třeba přetrpět takový ten horký den, kdy je z toho člověk je takový jako roztěkaný, nervózní, zlepšit kvalitu spánku
1: a
2: v tom.
1: A to povaříte nebo macerujete přes noc za studená a pak nějak dochutí? Nebo jak konkrétně to připravíte?
2: Většinou to připravuji tak, že zaleju 80-stupňovou vodou a nechám schladnout. Někdy si ale také rád udělám takovou cold brew, osvěžující limonádu, třeba z listu maliníku, levandule, a tam právě to připravuji tím způsobem, že to zaleju studenou vodou, nechám 4-5 hodin louhovat, macerovat a následně vlastně popijím. Ten terapeutický efekt tam není zas tak velký, ale ta chuť je opravdu jako skvělá. A je to díky tomu, že právě ta nižší teplota nám pomůže, aby se vylouhovaly ty vonné, chutné látky, ale nevylouhují se ty třísloviny, které můžou působit trpce, hořce. A díky tomu i ta levandule může být skutečně taková jako osvěžující, uvolňující v tom letním dni.
1: No, vy jste spoustu let studoval na farmaceutické fakultě, tak znáte přesně ty účinné látky.
2: Je to tak.
1: Tak víte, že to je opravdu funkční, něco takového, co se děje, vidíte?
2: Je to funkční. Můžeme využít i třeba klasickou mátu peprnou, která obsahuje mentol, která dokáže, ten mentol dokáže aktivovat receptory chladu a navodit takový ten chladivý dojem. Ale můžeme využít i třeba marockou mátu, neboli mátu klasnatou, která sice mentol neobsahuje, ale dokáže taky skvěle osvěžit. Je součástí konec konců třeba oblíbeného čaje Tuareg.
1: No, spousta lidí si ledové čaje také přisladí v tom horkém letním dni. Děláte to taky? Nebo co ideálně udělat, aby to chutnalo zkrátka dobře, abychom to s tím sladidlem nějakým nepřeháněli?
2: Je to čistě na zájmu vlastně uživatele. Já čaje nesladím. Někdy tam přidám trošku třeba lékořice, která obsahuje glycyrhizin, což je látka, která je asi 50krát sladší než cukr. Nicméně není kalorická. Osladit si to můžeme taky nekaloricky, například čekankovým syrupem, který obsahuje polysacharid, inulin, který působí sladce, ale nekalorický. Nicméně zde je dobré varovat, protože se na něm dokážou popást naše střevní bakterie a u někoho to může způsobit plynatost.
1: Tak to zase je na rozhodnutí každého, co preferuje. Doporučujete udělat z toho víc třeba do nějaké konvice a dát to zachladit, anebo tyto nápoje je dobré udělat a hned zkrátka vypít?
2: Můžeme je klidně udělat ve větším množství, ale dobré by bylo je třeba v té lednici uchovávat tak, aby nám tam neoxidovaly ty látky, zkrátka nám to nezvětralo. Takže třeba například vychladit a potom přelít do termosky nebo do nějaké lahve, sklenice s uzávěrem.
1: se všemi těmi přísadami, nebo to máme předsedit a už tam nemáme nechávat ty byliny?
2: To bych předsedil potom, když už je to vylouhované, tak bych to už chápu.
1: Jindřich Čech je dnes naším hostem. Kdo by se chtěl zapojit, 726 3x46, případně dotazy, tipy, můžete posílat i na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Posloucháte bylinkovou radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes s farmaceutem a fitoterapeutem Jindřichem Čechem. A máme tady reakci od paní Jany, která píše: dobrý den, zkoušela jsem dělat mátový sirup za studena, aby v něm zůstalo nejvíc vitamínu, ale do týdne mi v lednici chytil plíseň. Kde dělám chybu? Musí se letní sirupy vždycky zavařovat, nebo existuje jiný trik, jak je uchovat?
1: To je velmi zajímavá otázka a dal bych na to asi takovou odpověď, že téměř po každé tam musí být nějaký konzervant. Tak, aby jsme udrželi vlastně tu kvalitu, aby se nám tam právě něco nepomnožilo. Nikdy to není ani vidět, takže někdy prostě tam může být už plíseň a nemusíme si to vůbec uvědomit. Nemusí to být nicméně nějaký jako chemický v úvozovkách konzervant. Dá se to zakonzervovat také cukrem. Nicméně ten sirup musí být poměrně koncentrovaný. Pokud se dobře vzpomínám ze studií, tak musí mít alespoň 64% cukru. Potom se tam vytvoří takzvané mikrobiálně suché prostředí, což si můžeme představit tak, že tam tolik cukru, že cokoliv, jakákoliv kvasinka, bakterie,
0: nemá šanci
1: přežít, hned to z ní vytáhne vlastně tu vodu a ona se vlastně usuší. Mm-hmm. Ale z mojí zkušenosti na mě jsou potom ty sladké, přeslazené.
0: Ale úplně vidím babičiny sirupy, protože to úplně kroutilo pusu, mnozí pamatujeme.
1: Ano, mnohé
0: babičky u toho zkrátka zůstaly a je to neodolatelné, nezapomenutelné. Ale slibovali jsme ještě nanuky, zmrzliny, protože k těm babičkám právě teď jezdí na hlídání vnoučata, školáci. Tak co doporučit, co vyrobit, aby to nebylo přeslazené právě a trošku zdraví v tom bylo a osvěžení?
1: Aby nás to osvěžilo, já bych tam přidal třeba do takových jako domácích nanuků například květ bezu. A ten totiž má i ten přidatný efekt, že navozuje pocení. To se nemusí zdát nutně úplně žádoucí, ale tím, jak vlastně se více potíme, tak se naše tělo potom přirozeně ochlazuje. Ale není dobré to s těma nanukama přehnat, protože samozřejmě, když si člověk dá takhle něco velmi studeného, tak to tělo opravdu může trpět nějakým teplotním šokem a paradoxně začneme tvořit ještě více tepla, aby jsme to dorovnali, takže nám potom více horko. Takže často vlastně paradoxním řešením může být nějaký jako takový vlažný čaj, spíš než studený nanuk.
0: Tak počkejte, tak abychom to měli z detaily, tak povaříme květ bezu, pak přelijeme a dáme do nějakých těch formiček na nanuk, představuji si to správně?
1: Ano, spíš bych možná zalil zase třeba tak 80-stupňovou vodou, ten výluh nechal to macerovat 10-15 minut a následně to právě třeba s troškou cukru můžeme nalít do těch formiček.
0: Aby to ty děti jedly, že? Kdyby to nebylo vůbec sladké, tak možná by se jim do toho nechtělo.
1: Je to tak.
0: Ale kostičky mohou ochutit pak i letní nápoje a je to zkrátka osvěžující určitě. No, v lidové medicíně a východních naukách se mluví o tom, že potraviny a byliny mají svou energii, že tělo zahřívají nebo ochlazují. Vy jste to tak trošku naznačoval, jak přesně to funguje?
1: Je to nějaký vlastně filozofický směr, který k nám přichází z východu. Já se úplně nedržím, protože samozřejmě nemá úplně jako racionální podklady ve vědě. Ale je pravda, že třeba zelený čaj skutečně dokáže mírnit nějaké záněty a tím dokáže teoreticky to tělo ochlazovat. Na druhou stranu, díky kofeinu, tak zase může působit termogeně, může zrychlovat spalování, což se může projevit i hubnutím, takže otázka je, jestli je teda skutečně zahřívací nebo chladivý, ale já bych se zeleného čaje tak či tak nebál ani v létě, ani v zimě.
0: Ani kávy, no tak jestli to podporuje hubnutí.
1: A teoreticky a velmi slabě a je potřeba k tomu samozřejmě zdravě jíst a hodně cvičit.
0: Co rozumím, k tomu přistupovat jako ke všemu, ale poraďte, které byliny jsou ty nejlepší vnitřní klimatizace, jak se říká, pro lidský organismus v tropických dnech. Je pravda, že v tomto vede ibišek a ten zmíněný zelený čaj.
1: Ano, ten zelený čaj ibišek oba mám rád, dokážu tak jako příjemně osvěžit, ochladit. Řekl bych nicméně, že skvěle působí třeba také máta peprná, kterou jsme tady zmiňovali, anebo třeba eukalypt, ten může taky vřele pomoci. Nicméně moje oblíbená je právě levandule. Levandule totiž dokáže vyrovnávat účinek serotoninu, který právě se vylučuje v nadměrném množství při horku. Při teple a dokáže ho vlastně balancovat a zmírňovat jeho dopady.
0: Takže opravdu zdraví najdeme v tom světě bylin. Je to pravda. Pan Václav reaguje v mailu. Dobrý den, slyšel jsem, že třezalkový čaj je skvělý na uklidnění a na nervy. Piju ho teď v létě denně, ale na rukou se mi udělaly divné červené fleky, které pálí. Může to mít souvislost s tím, že pracuji venku na slunci?
1: Může. Třezalka skutečně někdy má tento nežádoucí účinek. Ona působí vlastně fototoxicky. Některé ty látky se můžou dostávat do kůže a právě pod náporem UV záření tak se rozpadají a dráždí tu kůži. Panu Václavovi bych doporučil, ať buď nechodí na sluníčko, nebo ať se dobře namaže opalovacím krémem.
0: A nebo něco jiného, kromě té třezalky?
1: Co může způsobit tyhle problémy?
0: Ne, že by byl něco jiného, aby ty skvrny neměl.
1: Doporučil bych třeba, na to uvolnění může vyzkoušet právě třeba ten oves, meduňku. Nicméně ty skvrny bohužel nelze odstranit jinak, než že by přestal tu třezalku užívat. Nicméně je to takový nežádoucí účinek, který je velmi často zmiňován a jen zřídka, kdy se s ním setkávám v realitě. Proto bych doporučil, nebo řekl bych, že pokud člověk si udělá jednou, dvakrát, třikrát třezalkový čaj, nemusí se nutně bát, že hned...
0: Že by se mu to stalo.
1: Že by se mu to stalo. Vlastně jsem se s tím setkal, včetně tady pána, třeba tak dvakrát, třikrát za život a spíš jenom tak jako okrajově. Ale nicméně je dobré třeba zmínit, že podobný účinek může mít i mohou mít i další rostliny. Takže třeba bát.
0: Dávat na sebe pozor a dívat se zkrátka. Jindřich Čech je dnes naším hostem.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: co se má.
1: František a Jan Nedvědovi dospívali, vracíme se zpět do bylinkové radioporadny dnes s odborníkem Jindřichem Čechem. Na vašich stránkách, Jindřichu, mě zaujal článek o alergiích a atopii. Léto je pro exematiky, alergiky často tím nejtěžším obdobím. Proč kůže v horku a při pocení tolik trpí?
2: Je to samozřejmě tím, že horko přináší, nebo to léto přináší nejenom to horko, ale přináší i rozkvět rostlin. My můžeme využít řadu různých bylinek, rostlin, léčivých, které nám mohou právě s tou alergií pomoci. Jednou z mých nejoblíbenějších tak je černucha seta. My ji můžeme znát také jako černý kmín, někdy se dává například na chleba. A černucha ta obsahuje ve svém oleji látky, které dokážou zmírnit protilátky proti třeba vlastním strukturám, tělesným orgánům, čehož se dá využít třeba, dejme tomu, při autoimunitních onemocněních, ale můžou pomoci i zmírnit protilátky třeba proti alergenům.
1: Jako obyčejný kmín, mluvíme
2: černý,
1: o...
2: Černý kmín, černucha seta. Je to trošičku jiný.
1: Odlišné, než ten, odlišné, co používáme v kuchyni.
2: Je to tak, ano. Mm-hmm. Nicméně ta rostlina je skvělá, já ji mám obrovský rád, dokáže pomoci při alergii, exému, astmatech, intolerancích na jídlo, ale třeba i při zánětlivém onemocnění štítné žlázy. Zde ji taky často doporučuji.
1: No to zní skvěle, dá se to vypěstovat na zahradě
2: dá
1: běžně?
2: Dá se to vypěstovat, má to krásné modré květy, podobné třeba jako má chrp. A vlastně potom se to dá nazbírat.
1: Černucha seta, takto kvalitní a na zpracování je to jednoduché. Jak z toho dostaneme ten olej?
2: Já třeba využívám spíše raději než olej přímo namleté semeno. Mm-hmm. To namelu, potom ho dávám v kapslích. Vlastně mám své kapsle pod svojí značkou Alchiherb. Nicméně dá se to vypěstovat a využít úplně vlastně i po domácku. Je tam jediná nevýhoda a to ta, že člověk se toho přejí. Aby totiž měl tu účinnou dávku, potřebuje zhruba 1 gram dvakrát denně a prvních pár dní se to celkem dá, potom to začne být takové jako trpké, nepříjemné.
1: Že už se člověku do toho moc nechce, ale zase, ale když se zbaví toho pocení a když to je účinné, tak proč ne? Pokud má někdo exém, suchou pokožku nebo se spálí na sluníčku, tak jaké bylinkové obklady nebo co byste doporučil na tu kůži, jaká je ta první pomoc?
2: Paradoxně může to být i ta třezalka. Mm-hmm. Třezalka totiž se často využívá, nebo třezalkový olej na popáleniny, omrzliny, poškozenou nebo podrážděnou kůži. Je tam ale ovšem dát si pozor, třeba nechodit potom na sluníčku. Ten, pokud si takhle člověk udělá vlastně třeba ten olej, potře si vlastně to spálené místo, tak by si to měl potom ještě potřít třeba tím opalovacím krémem.
1: A chránit zkrátka to místo. Byste trošku nastíňoval, že všechno souvisí se vším, v jaké jsme kondici, v jakém jsme, ať už v psychickém, fyzickém stavu, tak jak moc souvisí stav naší kůže se zdravím našich střev a jater. Protože určitě je možné doporučit nějaké byliny k té očistě, aby nám i v létě bylo lépe.
2: To je složitější propojení, protože ta játra, to je detoxikační orgán, který nám pracuje den o denně. My samozřejmě můžeme nějakým způsobem modulovat vlastně to jeho účinek, ale spíš bych právě třeba ten zdroj těch kožních obtíží hledal například v těch střevech, kde můžeme mít přemnožené bakterie, které potom vlastně ta mikrobiální nerovnováha se může potom přerůstat nebo vlastně zrcadlit i třeba na té pleti.
1: Mm-hmm, takže je to o tom, co jíme, zkrátka dávat pozor.
2: Je to
1: pozor.
2: O tom, co jíme. A třeba konec konců, jak jsme zmiňovali i ten čekankový sirup, tak ten nám právě může pomoci třeba tam podpořit ty hodné bakterie v úvozovkách a tím můžeme zlepšit i třeba tu kvalitu toho kožního mikrobiomu.
1: Vy ho určitě doma máte, čekankový sirup.
2: Mám ho, je
1: čekankový
2: to tak,
1: sirup
2: ano.
1: Do každé domácnosti.
2: Je to tak.

0: 11 hodin 37 minut je před námi poslední vstup dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové, kde je s námi fitoterapeut a farmaceut, odborník na byliny Jindřich Čech z Hradce Králové. A my jsme si povídali, co on má na zahradě. On tam má rajčata.
1: Ano,
0: Jindřich má rajčata.
1: Je to tak, snažím se první rok pěstovat rajčata, mám tam petunie, ale musím říct, že mím se mnohem lépe pracuje s těmi bylinami sušenými, než s těmi žijícími, protože nejsem úplně kompetentní zahradník a pěstitel.
0: Na pěstování.
1: A většinou to jako rychle usmrcuju.
0: Ale pro ty šikovné zahrádkáře, my jich máme spoustu při vysílání Českého rozhlasu, tak z vašeho pohledu, jaké byliny by neměly chybět na té zahrádce, pokud si chceme dopřávat a jít v souvislosti s tou přírodou a zdravým životním stylem?
1: Já bych tam určitě vždycky zařadil třeba meduňku, která je obrovsky všestranná. Nejenom, že nás dokáže uvolnit, což je ten známý účinek, ale má třeba i antivirotické účinky, které já osobně využívám například, když někomu z mých pacientů vyskočí opar. Doporučuji mu vzít jeden lístek meduňky, rozemnout toho mezi prsty a přiložit právě třeba na ten red, aby se to zmírnilo.
0: Mm-hmm. Další bylina, pojďme na další.
1: Potom bych tam určitě měl spektrum různého koření, přičemž třeba majoránka je skvělá, já ji využívám už jen na zmírnění hladin testosteronu, takže pokud je třeba trápí akné, vypadání vlasů, nadměrný růst ochlupení, s tím majoránka dokáže pomoci.
0: A v jaké podobě?
1: Využívám nať, z něj připravuju například čaj. Takže i čaj má svoji klinickou studii, která ukazuje, že když se dvakrát denně pije čaj z majoránky, tak to skutečně pomáhá zlepšovat vlastně ty hlavní.
0: Víte, co by mě zajímalo, ono je spousta namixovaných těch čajů, jestli se ty byliny potom nemísí, protože ženy mají třeba nějaké problémy, muži taky, to si nebudeme nalhávat, ale je lepší ty byliny kombinovat nebo vzít jenom tu jednu a čekat, jestli tedy to na nás funguje, nefunguje, ať už je toto pocení nebo vypadávání vlasů a tak dále.
1: Samozřejmě pro uživatele je možná jednodušší vzít tu jednu, nicméně já je raději míchám, protože pokud vezmeme více rostlin, které mají podobné účinky, a můžeme vlastně dosáhnout intenzivnějšího výsledného efektu. Například, pokud bych řekl třeba na ten růst toho ochlupení, tak bych vzal majoránku, vzal bych tu marockou mátu a třeba bych tam přidal i lékořici. Všechny působí na snížení testosteronu, androgenů, mužských pohlavních hormonů, které mají i ženy a které právě i u žen můžou způsobovat tyhle obtíže. Naopak u mužů zase můžou pomoci třeba se zbytnělou prostatou.
0: To zní zajímavě. Já myslím, že se toho mnozí ujmou, i když ty poměry jsou různé, tak je to o tom zkoušení nebo možná hledání té odbornosti, kdo se tomu věnuje. Na internetu možná také spoustu typů, ale nevím, jestli zrovna tím internetem se řídit. Jaké máte zkušenosti?
1: Já samozřejmě jako internet používám, ale spíš tam vyhledávám ty odborné zdroje. Člověk se tam setká se spoustou správných věcí a taky se spoustou nepřesností a i zavádějících nebezpečných informací.
0: Kdybyste měl tedy na závěr poradit našim posluchačům nějaký jednoduchý bylinkový rituál, řekněme, pro klidné, zdravé léto, tak co by to bylo?
1: Já bych možná doporučil si dát třeba na večer šálek tulsi, bazalky posvátné, což je taková indická bazalka, která chutná, funguje jinak než ta česká, pomáhá snižovat hladiny kortizolu, což je stresový hormon, a tak jako příjemně uvolňovat, uklidňovat a zakončit ten den.
0: Tulsa, píšu si, bylinka tulsa, to volně seženeme někde nebo i vypěstujeme?
1: Dá se vypěstovat, dá se sehnat. Dá se pořídit.
0: Takže ať je tulza. Jindřichu Čechovi děkujeme za všechny informace pro hezké léto a budeme se těšit tady někdy u nás ve studiu.
1: Děkuji.
0: Zase. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si tentokrát připravíme lososa se zapečenými bramborami. Opět to bude rychlé, chutné a navíc uděláme všechno v jednom pekáči. Což je dobré nejen proto, že máme méně nádobí k mytí, ale především proto, že se ty chutě nádherně propojí. O tom se můžete přesvědčit i vy, pokud budete vařit s námi.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. V zítřejší radioporadně přivítáme Jarmilu Koutovou, se kterou se zaměříme na hmyz, na komáry, kteří umí potrápit, ale taky na mouchy, octomilky a tak dále. Ochráníme kůži a také domácnost s těmi jejími radami. Habaděj čtvrteční s datem 23. července se chýlí ke konci, takže na závěr ještě ale nabídneme tradiční babskou radu, tentokrát s jednoduchými typy, jak udržet déle čistou nádobu s dešťovou vodou.
1: Babské rady.
2: Dešťová voda je pro zahradu poklad. Nestojí vás peníze, neobsahuje chlor a rostlinám svědčí víc než voda z kohoutku. Většinou stéká ze střechy do sudu, přináší sebou i prach, pyl, drobné nečistoty nebo zbytky listí. Tyto organické látky se ve vodě postupně rozkládají. Voda pak může zapáchat nebo být zakalená. Platí tady i to, že čím je voda teplejší, tím rychleji podléhá zkáze. Dalším ohrožením jsou komáři. Nejúčinnějším opatřením proti nim je pevné víko, ale dobře poslouží i jemná síťovina nebo netkaná textilie. Další vychytávkou je pravidelné rozpohybovávání hladiny. Dešťovku stačí občas promíchat, nabrat ji do konví a přelít zpět. Můžete zkusit i kousek dřevěného uhlí. Dalším pomocníkem je větvička jehličnanu. Obsahuje látky s mírně dezinfekčními účinky, které mohou zpomalit rozklad. Zkušení zahrádkáři přidávají do vody na zalévání i malé množství slámy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Meziměstí na Náchodsku 10. rokem dotuje autobusovou linku do Polska. Využíváte ji? Václav Plecháček, náš reportér, zjistil, že často jezdí tento autobus prázdný. Víc řekne ve zprávách, které tady budou za 6 minut. Hezký den s námi.

0: Tomáš Linka a Přímá Linka, Radek Novák a John Denver Tribute, Lokálka a mnoho dalších. Vstupenky v síti Ticketstream. Country Festival Pecka 24. a 25. července. www.countrypecka.cz.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vláda se pokusí přehlasovat prezidentovo veto rozpočtové novely na konci prázdnin. Svatoanenské slavnosti omezí dopravu v Žirči. Fotbalista Milan Petržela ukončil kariéru a dnešek zůstane zamračený s přeháňkami, občasným deštěm a teplotami do 21 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Novelu rozpočtového zákona vetovanou prezidentem by sněmovna měla projednat 25. srpna. Petr Pavel tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Zástupci vládní koalice veto kritizují a chtějí ho přehlasovat.
3: Předloha má umožnit vládě třeba navýšit výdaje na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, a to až do roku 2036. Koalice tvrdí, že bez novely by musel být příští rok schodek státního rozpočtu o 160 miliard nižší, a to by podle ní devastovalo ekonomiku. Podle šéfa diplomacie Petra Macinky z motoristů se budou navíc v dalších letech schodky snižovat.
4: Což je pro nás možná důležitější, než jet nějaký závod o to, aby se vyrovnal státní rozpočet během 4 let.
3: Podle lidoveckého místopředsedy rozpočtového výboru Benjamina Činčily ale zákonem vláda ohrožuje budoucnost země.
5: Tahle vláda má si za cíl být nejrychleji zadlužující se země v rámci Evropské unie.
3: Na přehlasování veta potřebuje koalice 101 hlasů. Ty ve sněmovně má. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Meziměstí na Náchodsku stále dotuje provoz mezinárodní autobusové linky do polského Valbřichu. Linka jezdí během letních prázdnin, letos už 10. rokem. Měsíčně ji ale podle vedení radnice využívá minimum lidí. Podrobnosti dodává reportér Václav Plecháček.
6: Já jsem v meziměstí u vlakového nádraží, kde má mezinárodní linka ve směru z Polska konečnou a z Česka odsud naopak vyjíždí. Každý den jsou k dispozici 4 spoje v obou směrech. Tím dopoledním přijel z Polska jediný člověk, muž středního věku, který je v polském příhraničí u příbuzných a autobus využil k cestě do Česka za nákupy. No a ten samý autobus následně odjížděl do Polska a byl jsem v něm úplně sám. Řidič mi potvrdil, že nejde o nic výjimečného. Podle vedení radnice využije autobus ve směru do Polska měsíčně maximálně 20 Čechů. Po české straně je přitom cesta zdarma, po polské platí cestující jen symbolické jízdné. Podrobnosti nabídnu v odpoledním vysílání zhruba ve 14:15. Z meziměstí na Náchodsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Řidiči v Žirči u Dvora Králové nad Labem musí zítra a pozítří počítat s dopravními omezeními, které souvisí se svatoanenskými slavnostmi. Úplně uzavřená bude místní komunikace mezi zámeckým parkem a řekou Labek, kterou při normálním provozu využívají cyklisté. Ti můžou jet značenou objížďkou. Sport. Fotbalista Milan Petržela ukončil profesionální kariéru. 43-letý Petržela je rekordmanem v počtu ligových startů v české nejvyšší soutěži. Odehrál celkem 537 zápasů. V minulé sezóně nastupoval za Slovácko. Počasí. Zůstane oblačno až zataženo, místy se objeví přeháňky nebo občasný déšť, ojedinělé i bouřka. Na horách budou přeháňky četnější, večer mají srážky ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách jenom na 10 až 14. Zafouká mírný západní až severozápadní vítr, v přeháňkách nebo bouřkách čerstvý, s nárazy do 55 km v hodině. Večer částečně zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hradci Králové se srazila 2 osobní auta v ulici v Kopečku. S opatrností tam projedete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Šťastnou cestu přejeme vám všem, kteří jste na cestách, hlavně opatrně, ať bezpečně dojedete skutečně, kam potřebujete. Dopravní

zpravodajství hlídáme se zelenou vlnou. Teď ale písničky od srdce, chvíle pro pohodu a příjemné povzbuzení, potěšení prostřednictvím vašich pozdravů, ke kterým připojujeme ty hudební dárky. V kalendáři se dívám, jsou jména Libor a Liboslav, tak možná nějaké znáte a také dáte vědět. Písničky od srdce jsou tady pro vás a od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 23. července, svátek má Libor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
3: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
2: Konaly se v roce 2021, přesto nesli název Tokio 2020.
4: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu plují o olympijské zlato.
2: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
5: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
2: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
6: Je to zlato!
2: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
7: Nasazení pár číslo 1 Kateřina Syňaková a Barbora Krejčíková.
2: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A už je s námi paní Jana, kterou zdravíme na Trutnovsko. Paní Jano, vítejte v písničkách. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, paní Pavlo, přeji ho vám i všem posluchačům. A já jsem si dneska tak pro sebe chtěla nechat zahrát nějakou písničku, protože jsem velice nastydlá a už bych potřebovala, aby bylo hezky.
1: Zítra
2: tak si udělat
1: lépe.
2: Aspoň radost tou písničkou a bude pro všechny, kdo mají rádi léto, ať se potěší.
1: Jste říkala nějakou inteligentní písničku, bojový úkol jste mi dala, tak já věřím, že jste říkala, že chcete nějakou inteligentní písničku, takže říkám, že jste mi dala bojový úkol a já věřím, že vás bude těšit, bavit a že bude těšit i další posluchače. Tak se opatrujte.
2: Já vám za to děkuji, za ten výběr.
1: Zítra už bude tepleji. Takže hezké léto, paní Jano. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.

0: Český rozhlas Hradec Králové teď pozdraví také pana Ondřeje, který se dovolal. Dobré odpoledne.
1: Já vás zdravím, jsem rád, že vás zase slyším dneska. Venku sice pošmoudno, ale to mě nevadí, protože hlas skvělé pavlínky kindernajové do pohody vidy mě naladí.
0: Takže jste slunečně naladěn, nic vám náhledu neskazí, to zní velmi dobře.
1: Pavlínko, co by mě mělo kazit?
0: No, já doufám, že nic, je to ideální, když se nenecháte rozhodit, hlavně vybral jste svou oblíbenkyni Hanu Zagorovou s tím, že potěšíme všechny tou její pěknou písničkou.
1: Určitě, potěšíme všechny ty, kterým se ta muzika líbí, a musím říct, že i když Hanička tady už pár let není, tak prostě ty písničky stále zůstávají, je to opravdu krása, že člověk může poslouchat.
0: A těšit se spolu takhle s nimi. Tak se jdeme těšit i v těch následujících minutách. Opatrujte se a mějte se moc hezky. Naschledanou.

0: Kojenecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Také písemné možnosti máte spojit se s Českým rozhlasem Hradec Králové, studio.hradec@rozhlas.cz, to je mailová adresa, hradec.rozhlas.cz, mailová adresa, kde najdete písničkový formulář a napsat můžete i stručnou SMS-ku na číslo 900 1104. Vždy říkáme stručnou, protože opravdu ten počet znaků je omezených v této zprávě a je dobré nepoužívat háčky, čárky, abychom to tady přečetli, jak je potřeba. Prvním slovem musí být každopádně slovo Hradec, aby se nám to tady v tom našem systému zobrazilo. Dívám se mezi ty písemné pozdravy a máme tady prosbu, abychom zahráli oslavenkyni. Hezký den všem do rozhlasu posluchačům, prosím o písničku k narozeninám pro Čápomilku Irenu Černou z Hořic s přáním pevného zdraví, štěstí, lásky, radosti do dalších let. Vše nejlepší přejí přátelé od komínu.

0: Do Lázní Bělohradu také pozdravíme. Paní Líbo, vítejte v písničkách. Dobré odpoledne.
1: Srdečně vás zdravím, dobré odpoledne. A moc bych vás prosila o tu pěknou písničku pro mé zlaté kluky. To jsou Liborkové, syn a vnuk.
0: Takže prosím pro vnuka, co popřejeme?
1: Všecko nejlepší, všecko dobrý, hodně zdraví a ať se jim daří.
0: Krásné přání, hezky to společně oslavte a písničku si jdeme společně vychutnat.
1: Neoslavíte. Jeden je v Ostravě a jeden je v Praze.
0: Jejde, no tak aspoň skrze takto ten rozhlas a naše vysílání. Ať se daří. Naschledanou.
1: Ano, děkuji moc. Naschledanou.

0: Pan Jirka poslouchá v Rychnově nad Kněžnou a ještě chce dodatočně poblahopřát. Jiří, vítejte, je to na vás, povídejte, vnučce přání, povídejte, ano.
1: Já bych hrozně rád popsal své vnučce, nevolám teda z Rychnova, i když jsem z Rychnova, jsem momentálně na Pittsburghu, jestli víte, kde to je, na Chaloupce. A Magdalenka je velmi chytrá holka, šikovná, ráda cvičí, hraje na kytaru, takže bych rád něco dal zahrát k jejím 12. A prostě, aby si užívala života a měla v životě štěstí. To všechno, to přeje děda a babička z Rychnova.
0: No to není málo, to všechno. Včera měla Magdalenka svátek. Taky tak je u babičky a u dědy na Chaloupce, nebo kde je na prázdnina?
1: Kdo ví, kde lítá, to ani nevím. Ona si to přehraje na internetu, však to znáte ty.
0: Znám, oni jsou šikovní, takže oni to najdou v audioarchivu a poslechnou, ale možná se už v těch 12 letech Magdalenka bude dojímat, že děda na ní takto myslí a přeje jí, že...
1: Já mám vás štěstí, prostě už po několikrát jsem chtěl vás.
0: No vidíte to. Teď Magdalenka. Jsme rádi, že můžeme potěšit spolu s vámi i vám krásné léto na Chaloupce. A teď pro Magdalenku. Naschledanou.
1: Krásně, naschledanou všem divákům nebo posluchačům, tak.

0: Vltava.
1: Všem dětem přejeme krásné letní prázdniny, ať už je tráví kdekoliv.
2: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: No a teď něco na povzbuzení, ať jste malí, velcí, ať jste kdekoliv, tak snad máte po ruce i telefon, který rychle vytáčíte k nám do studia. Komu se to podařilo jako prvnímu tentokrát, vítejte, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady Zdeňka z Vrchlabska.
1: Paní Zdeňku, byla jste rychlá, měla jste telefon v ruce, asi ne? Čekala jste?
3: Ano.
1: Čekala jste?
3: Měla. Vedle sebe jsem ho měla.
1: Takže jste doufala, takže znáte naše vysílání, jak často posloucháte, jak dlouho už?
3: Posloucháme každý den a už moře let.
1: Moře,
3: 20.
1: Tak kapička, no pane jo, tak to jsme velmi rádi za tu přízeň. V soutěži hned získáváte knihu Nedělní káva a neb pozdní sběr Na vlnách času od našeho publicisty Vladimíra Buriánka a samozřejmě i pro vás je tady možnost, že se proletíte nakonec s tím balónem, ale to se dozvíme až na začátku srpna, paní Zdeňko.
3: Ano.
1: Fanfáry k tomu přidám, k té dílčí víře. Vy jste se tak zarazila, mám pocit, že ne, že do toho balónu by se vám nechtělo, nebo chtělo?
3: Asi ne.
1: Takže...
3: Mně už asi by se nechtělo.
1: Nechtělo.
3: Musela bych to věnovat.
1: Ale teď jsme vás povzbudili, udělali radost. Co děláte teď
3: ano.
1: ve čtvrtek? Nezavařujete náhodou, nebo odpočíváte?
3: Ne, nezavařuji. Právě teď jsme obědovali a jinak tady prší každou chvíli a je zima docela, takže jsme doma.
1: A odkud voláte, říkala jste?
3: Od Vrchlabí. 4 kilometry Dolní Brana a je tady 15 stupňů.
1: Pane jo, no tak zítra snad už nám to poleze nahoru, slibují už i ty letní teploty v příštím týdnu, tak snad nebude potřeba pouštět topení. Zahřejeme se i veselými písničkami, paní Zdeňko. Mějte se krásně. Na shledanou.
3: Děkuji moc. Na shledanou.

kapelou Kabát jsme to trošku rozjeli, rozparádili při poledni, ale teď zase trocha klidu s Mirej Matěje, kterou máte mnozí rádi. Mirej Matěje včera oslavila 80. narozeniny, francouzská zpěvačka. Paní Sylvie si o ní napsala, my ji tady v nabídce máme, takže samozřejmě velmi rádi Liborům k svátku, dnešním narozeninovým oslavencům, ale zkrátka vám všem, kteří jste s námi, písničku posíláme.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

Jste s písničkami u srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Pozdrav tady přišel i pomocí SMSky, ale je to opět s tou diakritikou. Tak nevím, jestli je to panu nebo paní Janě, Janičce, Grusmanovým. To přečtu. Takže hrát budeme Grusmanovým do Horní Brané pro potěšení. Písničku posílá dcera Jana s Maruškou a taky Marcelem.

Máme hezký den, snad navzdory tomu pošmournému a deštivému počasí. Dívám se na mapu, ty teploty jsou opravdu velmi nízké. Zmiňovali jste 15 stupňů, Trutnov na mapě meteorologů aktuálně. S těmi kapičkami taky i Jičín, Náchod, Rychnov, Hradec mezi 19 až 21 stupni Celsia, ale v těch dalších dnech už by nám to mělo stoupat, jak zmiňují meteorologové. Písnička pro potěšení pro všechny, kteří se těší na to sluníčko, kteří jsou s námi, tak o nějakou milou prosí pan Tomáš. Tak posíláme a zdravíme také na Jičínsko, kde je spolu s námi paní Petra. Tak písnička i pro vás, paní Petro.

ještě stihneme zahrát Zdeňku Jenálovi, který právě dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší přejí přátelé. Další pozdravy v našem hradeckém vysílání opět zítra po 12. hodině. Můžete si moci opět zavolat a také napsat. Ale teď zveme k našim dalším pořadům. Po zprávách si Alex Minářová bude povídat s režisérem Vítem Olmerem. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech a budu se těšit zase zítra.

Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: Písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli.

0: oblačený s přeháňkami, občasným deštěm a teplotami do 21 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Obyvatelé Plotišť nad Labem a Plácek se odpoledne v 17 hodin sejdou v areálu ZVU na Pražském předměstí v Hradci Králové. Debatovat budou o poklesu hladiny podzemních vod ve svých studních. Zástupci firem, které modernizují železniční trať mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, s nimi proberou možné příčiny úbytku vody i další postup. Na hřbitově v Miletíně na Jičínsku je v provozu nové kolumbárium. Vzniklo přestavbou nevyužívané budovy. Podle nezávislého starosty Miroslava Noska jsou už první místa pro uložení uren pronajata.
1: Dneska už je zájem o ty kolumbária, protože jsou třeba pozůstalí někde daleko a nemají čas se o ty hroby starat, takže to myslím, že to je dobrá věc. My jsme na to získali dotaci, když to sečtu všechno kolem dokola s tím vnitřním vybavením, tak asi kolem 600 tisíc.
0: Prezident Petr Pavel za hodinu přijme na Pražském hradě ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Mluvit spolu mají o připravovaných dopravních stavbách a dalších prioritách rezortu. Společně proberou hlavně klíčové infrastrukturní projekty. Sport. Fotbalisté Hradce Králové vstoupí do kvalifikace Evropské ligy. Na úvod druhého předkola soutěže nastoupí v Norsku proti domácímu Tromsø. Pro východočechy to bude první evropský zápas po 31 letech. Z hradeckého týmu má evropské zkušenosti jenom pár hráčů. Jedním z nich je kapitán Vladimír Darida, který dostal po mistrovství světa pár dní volno, aby se před startem nového klubového ročníku primárně psychicky odpočinul.
2: Fyzicky dá se říct, že ta sezona pro mě skoro pokračuje, protože ten týden volna nebylo nic extra velkého, ale s tím jsem počítal, věděl jsem o to a takhle jsem se na to snažil nachystat, nastavit.
0: První utkání druhého předkola Evropské ligy mezi Tromsø a Hradcem Králové začne v 19 hodin. Počasí. Zůstane oblačno až zataženo, místy se objeví přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřka. Na horách budou přeháňky četnější, večer pak mají srážky ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 10 až 14. Zafouká mírný západní až severozápadní vítr, v přeháňkách nebo bouřkách čerstvý, s nárazy do 55 km v hodině. Večer částečně zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku počítejte s omezením provozu na silnici 316 mezi Kosteleckou Lhotou a obcí Krchleby. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí jenom jedním pruhem. Omezení skončí 28. srpna. A pozor v obci Podštejn, kde na železničním přejezdu nefunguje výstražné zařízení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den, taky přeju.
3: Alex a host.

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí.
1: Cizí.
0: Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva český filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A vy?
1: A já pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální. To jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Už to se stává málo kdy. To tež s komediem, ale komedie to vůbec, že ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bejval, že jo. Třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo. Tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že jo, ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselého. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet v posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si sejívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se.
1: Zkrátka pobavím se.
0: Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahraničí

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Je to prostě, ten vjem je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně,
2: na tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českým Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali broučci, hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, perem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tejdel je. A já jsem říkal, dobře, pane režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyně, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil být, mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodný a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce. Ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem.
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to, no to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštilo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejen, že na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo? To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, jak, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali takový žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. let, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky takový šachy články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, no, taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, jak odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film, Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsme já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stál jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak, aby přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Byla jsi miloučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární Tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo tu vojenskou techniku.
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na Tankový prapor. A ten Tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno. Tak jsem vzal Tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácely, že jo, některý lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále, bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce, zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení, tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčení těma tankama, že jo?
0: Ano.
1: To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což jenom. Možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo. Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor. Takže on to měl všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Johnem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Mandlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Škvorecký říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě staro mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
0: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: S režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového to kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě to mi obsadil, že vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky a já myslím, že to je dobře, protože je znají, že jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě o tom diskutují a tak dále a je to potom pozdrav na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu, dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde je. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že? Protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na Tankový prapor byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit míň do kina. Hmm. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houty na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potměšil, Josef Nedoros, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že jo, a někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový, jako jenom, protože Sejd Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, já nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takový, to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mi rád, výborný. To jsou takový herci, který nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby... A říkám, jak bys to třeba řekl jinak? A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že jo, a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Koukačí hnízdo, když si ano. Vemete, tak to byly málo známí herci a Nicholson tam prostě vehodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a udělat, natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžrt. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete se nalíčit a já všecko, ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Při pádu armádního vrtulníku na Vysočině zemřel jeden člověk. Nové Město nad Metují otevře 9. srpna biotopové koupaliště se zázemím. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí ve druhém předkole Evropské ligy v Tromsø a dnešek zůstane zamračený.

0: V Hořicích bude dnes otevřena bývalá synagoga. Na 2,5 hodiny je takto zpřístupněná každý čtvrtek, a to vždy od 15 hodin. Za dobrovolné vstupné je pro návštěvníky připravená prohlídka s farářkou Československé husitské církve, která budovu využívá.
1: Veřejnosti je synagoga tímto způsobem zpřístupněna už druhým rokem. Zároveň její prostor slouží dvakrát do měsíce bohoslužbám. Při prohlídce, která trvá přibližně 3/4 hodiny, získají návštěvníci informace nejen o budově, ale také o historii hořických židů a židovské víře samotné. Čtvrteční prohlídky budou organizované do poloviny října. Z Hořic Karolína Vokatá, Český rozhlas.
0: Nové Město nad Metují na Náchodsku má nové venkovní koupaliště se zázemím. Letní areál Metuje vznikl na místě bývalého městského koupaliště. Jeho vybudování přišlo na 125 milionů korun, které zaplatilo z části město a z části dotace od kraje a Ministerstva pro místní rozvoj. Veřejnosti se otevře 9. srpna.
2: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí k úvodnímu utkání druhého předkola Evropské ligy. Za polárním kruhem v Norsku se na umělé trávě utkají s domácím Tromsø. Do zápasu nezasáhne obránce Tomáš Petrášek, který se zraněním potýká už od soustředění v Rakousku. Pokračuje trenér David Horejš.
3: Já pevně věřím, že se dá co nejrychleji zohromady, protože je to kluk, který je ohromný profesionál. Pro ten tým má neskutečnou platnost, takže uděláme všechno pro to, aby jsme ho měli co nejrychleji zpátky. Samozřejmě je to pro nás obrovská ztráta, to říkám zcela upřímně, protože je to kluk, který ať už v kabině, tak i na tom hřišti má pro ten tým velkou váhu.
0: Souboj norského Tromsø s Hradcem Králové na úvod druhého předkola Evropské fotbalové ligy začne v 19 hodin.
2: Počasí.
0: Zůstane oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřka. Na horách budou přehánky četnější, večer mají srážky ubývat. Teploty vystoupí na 28 až 21 stupňů, na horách na 10 až 14. Zafouká mírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách nebo bouřkách čerstvý, s nárazy do 55 km v hodině. Večer částečně zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor si dejte na 34. kilometru D11 cestou do Prahy. Na krajnici tam stojí porouchaná dodávka s vlekem. Projíždějte místem opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Mezi českým meziměstím na Náchodsku a polským Valbřichem jezdí letos v létě dotovaná autobusová linka. Využívají ale jen minimum Čechů. Víc se budeme tématu věnovat v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkný den ve čtvrtek 23. července. Karel Sladký vás zdraví od mikrofonu. Bohatou spolkovou činnost mají ve Vlčkovicích. Tam je spolků, jako slyšíte. A pozveme i do osady vycházejícího slunce v Hradci Králové, která slaví 95 let. Je to neuvěřitelné, je to tak. Ve studiu přivítám šerifa osady vycházejícího slunce, který vás pozve na program, který je určen pro širokou veřejnost. Tak si dnešní dobré odpoledne, včetně letní soutěže, nenechte ujít. Letní soutěž o LED balonem pro dva, horkovzdušným balonem. Na našem webu hradec.rozhlas.cz podrobnosti k této soutěži. Pokud jste se do ní ještě nedovolali, budete mít příležitosti. Hezký den, krásné odpoledne s námi. A teď už Miroslav Žbirka a Nebude na to sám.

svátek vína bude v Hradci Králové sekty 2026. Ochutnávky 24. července, tento pátek od 16 do 21 hodin na Svatováclavském náměstí v Hradci Králové svátek vína věnovaný sektům. Ochutnat budete moci kromě tichých vín, hlavně sekty šumivá vína, proseko, růžová vína a další. Chybět nebude drobné občerstvení a hudební vystoupení. A možná se chystáte na anenskou pouč do Rokytnice v Orlických horách od 24. do 26. července. I letos bohatý kulturní program, poutové atrakce, řemeslnický jarmark, koncerty, horálské hry, poutní mše a mnoho dalšího na řadě míst Rokytnice v Orlických horách. Od pátku do neděle anenská pouť v Rokytnici. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi, přejeme příjemné odpoledne.

0: 14 hodin 15 minut Český rozhlas Hradec Králové, čtvrtek 23. července. Sledujeme události v Královéhradeckém kraji. Den v kraji je na události bohatý. Město Meziměstí na Náchodsku i nadále dotuje provoz mezinárodní autobusové linky do polského Valbřichu. Linka dlouhá zhruba 25 kilometrů jezdí během letních prázdnin letos už 10. rokem. Měsíčně ji ale podle vedení radnice využívá minimum lidí. Náš reportér Václav Plecháček zjišťoval podrobnosti. Václave, dobrý den, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Linku dotuje česká i polská samospráva. Proč vlastně v roce 2017 vznikla?
1: No, pro lidi z Česka to měl být spoj umožňující především cestu za nákupy, případně výlety. Pro polské turisty mají autobusy vozit především ke koupališti v Meziměstí. U něj je totiž občas složité zaparkovat. Linka jezdí 4x denně v obou směrech, dopoledne jeden spoj a další 3 odpoledne a večer. Platí to ve všední dny a také během víkendů.
0: Ty jsi se autobusem svezl dopoledne, tak kolik v něm jelo lidí? Jak to vypadalo?
1: No, z Valbřichu do Česka přijel jediný člověk. Říkal mi, že je na dovolené u příbuzných v polském příhraničí. Do Česka, jestli jsem mu dobře rozuměl, tak mířil za nákupy a v plánu měl i cestu na Náchodský zámek v Meziměstí, tak přestoupil na vlak. No a když se pak autobus vracel do Polska, ten byl jediný cestující. Po Česku je přitom cesta zdarma, pokud bych pokračoval do Polska, klidně až do Valbřichu, tak se platí jen symbolické jízdné, že v podstatě prázdný autobus není výjimkou, mi potvrdil jak samotný řidič, tak i starostka Meziměstí. Podle ní využije spoj za měsíc maximálně 20 českých cestujících.
0: Takže jste dnes byli v autobuse vlastně dva. Ano. Neuvažuje radnice v Meziměstí o tom, že by tedy málo využívaný spoj zrušila?
1: Zatím ne. Město na provoz přispívá částkou 30 tisíc korun měsíčně za letní prázdniny, to také 60 tisíc. Starostka Meziměstí věří, že se lidé linku naučí využívat víc, a to třeba nejenom na nákupy v Polsku, ale třeba i při cestě za zážitky. Podle ní je možné autobus například využít zdarma k cestě do Starostína, to je jedna z místních částí Meziměstí, následně projít nedávno vybudovanou naučnou stezku. Dalším důvodem, proč spoj je nerušit, je i to, že během skutečně letního počasí autobusem přijíždí řada lidí z Polska na zmiňované místní koupaliště. No a tím, že přijedou autobusem, tak vlastně nekomplikují už tak často složitou dopravní situaci v okolí toho koupaliště, v okolí areálu. Pravdou je, že řada těch, se kterými jsem dnes v Meziměstí mluvil o tom možném využití autobusu, tak vlastně neví, jak ta linka funguje, neznají přesné podmínky. Informace můžou získat buď na webu města nebo v radničním zpravodaji.
0: O dotované mezinárodní autobusové lince do polského Valbřichu z Meziměstí nám řekl reportér Václav Plecháček. Děkujeme za informace. Dobré odpoledne.
1: Napodobně naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: A my v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové dojedeme třeba do Vlčkovic, zjistíme, jaká tam je spolková činnost, jak to tam žijí teď v létě, jaké nadšence tam mají, čemu se věnují, a nebude chybět zámecké léto po 14. hodině 35. minutě. Jaká bude další zastávka, tak to vám prozradíme ve druhé polovině hodiny. Sebastian pro vás, záchranný bod ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Příjemný čtvrtek přejeme.

0: Šlechtické léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Karel Sladký vás provází dobrým odpolednem Českého rozhlasu Hradec Králové a teď vás vezmu do Vlčkovic na Trutnovsku. Bohatá je tam spolková činnost, i proto to tam teď v létě žije. Jaké nadšence tam mají a čemu všemu se ve Vlčkovicích věnují? I o tom jsem tam natáčel s Bohuslavou Wolfovou.
1: Máme 370 obyvatel, katastrálně jsme rozděleni na Horní a Dolní Vlčkovice. Máme tady spolky, hasiči, máme myslivce, máme tady ještě TJ Sokol, takže si myslím, že to tady u nás trošku i žije.
0: Jaké je to věkové složení obyvatel Vlčkovic?
1: Starší kategorie, takže tady už máme vlastně ty ročníky 45 plus výš.
0: A co děláte třeba pro to, abyste sem přilákali mladé a rodiny s dětmi?
1: Určitě, tak to se snažíme. Už jsme rozprodávali parcely, takže tady v Dolních Vlčkovicích už se buduje nová zástavba. To tady pro ně chystáme a do budoucího projektu tady bude vlastně řešeno nadace 2, kde chystáme novou zástavbu taky.
0: Jak vzdálená je to budoucnost?
1: Pro nás tak za 10 let minimálně, protože přece jenom je to velký projekt, velký plánování, chystání.
0: Vy jste se hned rozjela těmi spolky, s tou spolkovou činností, takže to tady žije ve Vlčkovicích?
1: Určitě, určitě. Musím teda pochválit naše hasiče, protože díky nim tady se pořádají hasičská kachna, což děláme na posvícení, pak tady jsou závody, turnaje o pohár starostky obce, nám pomáhají i v kooperaci s obcí.
0: A je to i místo setkávání lidí?
1: Co se setkáváme my, ať je to různý akce typu posvícení nebo sousedského posazení, tak tady využívám právě kulturní dům. A nebo taky dáváme posazení třeba i v rámci kolem obecního úřadu, tak se tam dají lavice a dochází k posazení i tam. Nebo samozřejmě chystáme, i když jsou nějaké soutěže nebo festivaly, tak to zase využíváme velkého prostranství za hasičskou zbrojnici.
0: Závěr roku je na dosah. Z čeho má ta radost v letošním roce, vy jste říkala 11. rok starostkou.
1: Ano.
0: Tak když pomalu budete bilancovat, z čeho máte radost, co vám teď září úplně oči? Jak jsem položil tu otázku?
1: No, protože za těch 11 roku si myslím, že se nám povedlo velký kus práce. A nejenom, že se vystavila nová hasičská zbrojnice, včetně tréninkové haly. Dále jsme udělali strašně velkou akci, to se odvážím říct, že to bylo za 100 milionů. Jsme vybudovali vodovod, kanalizace i čistinu odpadních vod. A dále jsme prostě začali rekonstruovat zase kulturní dům, ať to je teďka, se dodělává rekonstrukce střechy, udělali se tady to zázemí. Takže si myslím, že jsme tady toho vybudovali za těch 11 roků docela dost.
0: A jaký byl pro vás rok 2025, když budeme pomalu bilancovat? Z čeho máte největší radost?
1: Největší radost si myslím, že jsme krásně a úspěšně oslavili 150. let od založení hasičského sboru.
0: Jak když se na vás dívám, tak mám pocit, že sil máte stále dost do dalšího starostování. Jsou to spíš starosti nebo radosti?
1: Jsou to starosti, ale i radosti. Já se na to nestěžuju. Jsou horší chvilky, ale jsou samozřejmě i hezké chvilky. A zase pro mě já si říkám, že těch hezkých chvilek je daleko víc než takových těch smutnějších.
0: Říká starostka Vlčkovic v Podkrkonoší Bohuslava Wolfová. Děkuji za milé povídání, krásný čas.
1: Děkuji, nashledanou.

0: putujete po zámcích. My to děláme celé léto, zámecké léto ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové s Františkem Kinským, zámeckým pánem. Tak kam nás František Kinský, průvodce rozhlasovým zámeckým létem ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, vezme dnes?
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta, teoretika, knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30leté válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce. Bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře, byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to 1 křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky, národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější tady je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si tentokrát připravíme lososa se zapečenými bramborami. Opět to bude rychlé, chutné a navíc uděláme všechno v jednom pekáči. Což je dobré nejen proto, že máme méně nádobí k mytí, ale především proto, že se ty chutě nádherně propojí. O tom se můžete přesvědčit i vy, pokud budete vařit s námi.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové je s vámi. Je čtvrtek 23. července. Osada vycházícího slunce v Hradci Králové slaví 95 let. Oslavy se slavnostním ohněm budou už tuto sobotu. Teď vás pozveme s šerifem osady Jaroslavem Pokorným, který je se mnou ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Osada přežila všechny časy, režimy, možná se stala i útočištěm pro lidi, kteří hledali klid?
1: Je to pravda.
0: Je to neuvěřitelné 95 let. Kde přesně se osada nachází v Hradci Králové?
1: Osada je ve Svinarech, to znamená na trase Hradec Králové Běleč, tak vlastně před tím písníkem v lese, když pojedete od Hradce, tak po levé straně, tam v lesíku je tahle ta osada.
0: Jak jsi se stal šerifem?
1: Tak nějak to ke mně doputovalo. Já jsem tam od roku 87, kdy jsme tam koupili chatu, a tak jsem tam tak vyrůstal a vždycky čas od času tam máme volby, kdy se obměňuje tohleto osadní vedení, které tam máme, a tak jsem byl zvolený a od té doby to tam táhnu. A zatím se nenašel nikdo, kdo by mě chtěl střídat.
0: Což je dobře, ne?
1: Já nevím, jestli to je dobře. Já si myslím, že změny nejsou úplně jako špatný. Jo? Že vždycky ten novej vítr přijde někdo s novým pohledem, s novým ajfrem, a jako nemyslím si, že je úplně dobře dělat to až do smrti, i když i takový případy tady na jiných osadách byly, takže myslím, že legendou je v tomhle šerif od Mlejna Jarda Fajrajzl, který vlastně byl šerifem, myslím, asi 45 nebo 46 let, takže to tam máme ještě co dohánět. Já mám teprve 15. rok.
0: Co obnáší být šerifem takové osady, Jardo?
1: Je to vlastně takový ten první člověk, který je na ráně, takže když jsou nějaký problémy uvnitř té osady, nějaký soužití, jo, problémy sousedský, tak se chodí za tím šerifem, je to taky ten, za kterým se chodí, když je něco v nepořádku, překáží vám strom, máte pocit, že je rozbitá cesta, že by to měl někdo spravit, jo, tak všecko tohle má on na starosti, a čím dál tím víc mám pocit, že se začíná předpokládat, že on to taky vyřeší a udělá, jako, jo, takže by to měl být takový všeobecný údržbář.
0: Ano.
1: Tím, jak teďka postupuje ta doba a jsme zavalený různýma ještě předpisama, zákonama, tak co nebylo, což teďka prostě se po nás chce na všecko nějaký papír, tak je to ještě i ten byrokrat, který vlastně musí ten trampský svobodný duch nějak držet v souladu s těma zákonama a předpisama, který se na nás odevšať valej.
0: Pojďme k něčemu příjemnějšímu. Dnes se mnou šerif ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové 23. července, protože oslavy se blíží, možná ještě než k těm oslavám, tak právě v té osadě vycházejícího slunce zapustilo kořeny mnoho osobností. Možná tam měli hledat i inspiraci pro svou tvorbu.
1: Je to tak. Příkladem toho je třeba Vaby Daněk, známý písničkář, který tam právě před 45 lety, když osada měla 50, tak tam přijel na koncert, a tak se mu tam zalíbilo, že tam potom opakovaně se vracel, až tam nakonec koupil chatu a vydržel tam až do konce. Za ním tam potom přijel takhle na kukajdu Pavel Dobeš, který tam s náma táboří doteď. V chatu tam má Miloš Dvořáček s Lidou Heligerovou z Hradeckých kantorů. Chatu tam mělo velká část lokálky. Vlastně Láďa Straka, zakladatel lokálky, byl takovým velkým tahounem v minulých dobách té osady. Takže je to tak, a vlastně za nima tam jezdila spousta jejich dalších kamarádů, kteří se tam rádi vraceli. Je to takový, nevím čím to je, ale když tam takhle někdo přijede, tak se tam každému poměrně líbí a rád se tam vrací a rád u nás i zůstává.
0: Tuto sobotu tam může přijet kdokoliv, kdo tedy zná ten správný tremský pozdrav. Jak tu sobotu pojmete, jak to bude vypadat na osadě?
1: Ta sobota je vlastně pořád stejná, je tam zahajuje se vlajkou, což je vlajka vzhůru letí, osadní hymna, zapaluje se slavnostní oheň.
0: Kolik hodin to bude, Jaroslave?
1: 18:30. A už předtím tam ale se bude hrát a zpívat, protože těch kapel máme poměrně hodně, což je taky úžasný, protože tam stále ty lidi vlastně jezdí jenom pro radost. Jo? My za to nic neplatíme, ani za to nic nevybíráme, je to prostě takový svobodný posezení u ohně, akorát ho máme trošku nazvučený a střídají se nám tam prostě jak nadšení písničkáři, tak vlastně i profesionálové, dá se říct. Jo? Takže to pojede potom jedna kapela za druhou zhruba do 2 do rána, a kdokoliv může kdykoliv přijít, kdykoliv odejít. Jsou lidi, kteří se tam prostě přijdou pobavit s lidma, se kterýma se léta neviděli, někdo tam prostě přijde vyloženě poslouchat tu muziku. Jo, je to naprosto svobodná záležitost v tomhle duchu.
0: Slavnostní oheň v 18 hodin nebo v 18 hodin 30 minut, předtím tady program, tak v kolik hodin přijet do osady vycházejícího slunce?
1: Já si myslím, že třeba na pátou, půl šestou, když dorazíte, tak tím určitě nic neskazíte a už se tam určitě něco bude dít. Jinak se dá samozřejmě přijet i ráno a můžou nám lidi pomoct s přípravama, jo? I to by byla varianta, ale není to úplně nutný.
0: A jak se tam přesně dostaneme? Kde to najdeme?
1: Jak už jsem říkal, je to trasa Hradec Králové Běleč, dá se tam dojet autem, dá se dojít pěšky, dá se vlakem dojet do Blešná, vzít to přes Louku. Těch možností je spousta, vlastně tam jezdí autobus, městská hromadná doprava staví, myslím, že to je zastávka, že se jmenuje Škvárovka, takže dá se tam dojet 11, 17.
0: A ještě prosím tě, je nějaké zápisné na tu sobotu, máme si něco připravit?
1: Ne, zápisné není, v podstatě jenom dobrá nálada a chuť si to užít. A jak my říkáme, může přijít kdokoliv, hlavně to nesmí být blbec.
0: Vlajka vzhůru letí, zaspívejte si na osadě vycházejícího slunce, která slaví 95 let už tuto sobotu. Jste zváni, pozval vás osobně šerif Jaroslav Pokorný, který byl dnes se mnou ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Ať se oslavy vydaří a užijte si to. Hezký den.
1: Díky.

Lázník Bělohradě by se mohly objevit nové rodinné domy, být tam založeny. Budeme o tom mluvit ve zprávách v 15 hodin. Také o tom, co plánují ve ski centru v Dešném v Orlických horách. A předpověď počasí nebude chybět už za 3,5 minuty. Dobré odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedostižným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 20. ročník country festivalu Pecka 24. a 25. července v kempu Pecka. Věra Martinová, Michal Horák, Vojta Nedvěd, Tomáš Linka a Přímá Linka, Radek Novák a John Denver Tribute, Lokálka a mnoho dalších. Vstupenky v síti Ticketstream. Country festival Pecka 24. a 25. července. www.countrypecka.cz.

0: je 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: V Lázních Bělohrad by mohly vyrůst rodinné domy nebo byty pro lékaře a personál. Ski centrum Deštné letos plánuje investovat do svého rozvoje 14 milionů korun. Tenista Nikola Bartuňková do čtvrtfinále pražského turnaje nepostoupila a noc bude většinou oblačná s ojedinělými přeháňkami a teplotami nejvýš 11 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Společnost Lázně Bělohrad uvažuje o možné výstavbě rodinných domů a bytů. Proti záměru provozovatele lázeňského komplexu se postavila část obyvatel města, která v petici vyjadřuje obavy o životní a lázeňské prostředí nebo kvalitu života ve městě. Podle společnosti i radnice je ale všechno zatím jen ve fázi úvah.

0: investovat okolo 14 milionů korun. Hlavní novinkou pro nadcházející zimní sezonu bude 70 metrů dlouhý pojízdný dětský pás. Peníze půjdou také do technologií a zkvalitnění služeb. Lyžařské středisko v minulých letech investovalo i do letních aktivit. Vybudovalo třeba cyklistické sjezdové traily. Nabízí taky zapůjčení koloběžek nebo elektrokol. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o další 3 měsíce vazbu 4 obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Soudce Karel Gobernac řekl, proč obviněným vazbu prodloužil.
1: Rozhodl jsem takto proto, že u obviněných trvá vazební důvod z hlediska obavy z jejich útěku a z hlediska pokračování v trestné činnosti. Obava z ovlivňování svědků, tedy vazební důvod podle písmene B, odpadl po 3 měsících ze zákona. Rozhodnutí dosud nejsou pravomocná, všichni obvinění si ponechali lhůtu k podání stížnosti.
0: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun. Sport. Česká tenistka Nikola Bartůňková vypadla z turnaje Live Sport Prague Open v osmifinále. Tara Rudiové z Thajska podlehla po setech 6-7, 6-3 a 6-7. V Praze dnes ještě nastoupí Lucie Havlíčková proti Barboře Krejčíkové. Sáru Bejlek čeká souboj s Timofejevovou z Uzbekistánu. Počasí. Noc přinese zpočátku oblačno, ojediněle s přeháňkami. Během noci bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty spadnou na 11 až 8 stupňů, na horách na 10 až 7. Zafouká mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové se ve Vážní ulici srazilo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s možným zdržením.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: I na cesty vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradci Králové. Hezké odpoledne. Když se vydáte za bránu zámku v Novém Městě nad Metují, objevíte tam i Percivalovy zahrady. Tušíte správně, v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové se v Percivalových zahradách v Novém Městě nad Metují zastavíme. Vystupujeme našeho rozhlasového stopaře, zjistíme, kde je. A pro vás otevřeme radiobazar a pozveme vás s inzeráty do vysílání po 15. hodině a 35. minutě. Čtvrtek 23. července. Hezké odpoledne. Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: lokální soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Upozorňoval jsem na ně, je to tady. Pokud jste se ještě nedovolali do velké letní soutěže, je to šance pro vás zkusit štěstí s Českým rozhlasem Hradec Králové. Hrajete o led balonem, horkovzdušným balonem pro dva. Český rozhlas Hradec Králové, Karel Sladký, velká letní soutěž. Dobré odpoledne, kdo se k nám dovolal?
2: Dobré odpoledne, Ladislav.
1: Ladislav odkud?
2: Z Mělitina.
1: Ještě jste se nedovolal z Mělitina do velké letní soutěže? Ne, ne. A zkoušíte, Ladislave, zkoušíte?
2: Asi po třetí.
1: Tak se to dnes podařilo, byl jste nejrychlejší. Mělitín, no tak to je taky krásné místo, Karen Jaromír Erben. Pozvěte nás do Mělitína, dejte nám nějaký letní prázdninový tip od vás.
2: No tady je pěkná stezka Karla Jaromíra Erbena.
1: To je pravda.
2: O těch bájích, jo, a to cvičínské je celkově takový malebný. Samotná zvyčina, že jo, rozhled.
1: Děkujeme. A vy výletujete, nebo jak to máte?
2: Hodně, hodně.
1: Hodně. Pod Zvičinsko nebo dál?
2: Dál. Mám rád i Slovensko, mě teďka nadchlo Český ráj. Mm-hmm. Tady blízko i na Slovensko se mě teďka oslovil hodně.
1: Pane Ladislave, tím, že jste se nejrychleji dovolal do Českého rozhlasu Hradec Králové, získáváte radiokartu. Krásná výhra mezi dvěma kymy. Marie Špitálníková, radiokarta je vaše. A co kdyby dopadl ten let balonem? Letěl byste s někým?
2: No určitě.
1: Koho byste
2: ještě
1: vzal?
2: Ještě jsem neměl tu odvahu nebo šanci.
1: Šanci?
2: No manželku bych vzal samozřejmě.
1: Tak odvaha asi je, ale šance ještě nebyla. Rozumím tomu dobře. Že byste do toho šel? S manželkou byste do toho šli, oslavili byste to, že jste spolu, ano. Tak pěkně. Ano, v balónu, horkovzdušném. Tak ať to dopadne, držíme pěsti, jste i vy v tom závěrečném slosování ve velké letní soutěži. Vydržte ještě chvíli u telefonu a hezké odpoledne do Mělitína. Mějte se krásně. Naslyšenou. Velká letní soutěž pokračuje, stále ještě máte a budete mít možnost v našem vysílání až do konce července.

0: Když se vydáte za bránu zámku v Novém Městě nad Metují, objevíte tam i Parcivalovy zahrady, venkovní část kouzelného zámku. Tato část zámeckých zahrad je domovem zachráněných zvířat ve zvířecím lesním světě a pohádkové vesničky trpaslíků Alby. V doprovodu zámeckého kastelána se tam vypravila Vlačka Vildová.
1: Ondřej Daněk přede mnou otevřel vrátka a tady je napsáno Parcivalovy zahrady.
2: Příběh toho kouzelného zámku, toho projektu, protíná linka čaroděje Percivala, který se uchýlil se zvířátky, o které pečoval, před jiným černokněžníkem právě na zámek Novém Městě nad Metují, aby našel klid nejenom pro sebe, ale i pro ty zvířátka a představil vlastně lidem to, jakým způsobem se o ty zvířátka třeba pečuje, jaké druhy zvířat třeba tady jsou a že třeba ty zvířátka mohou být i handicapované, protože vlastně i spolupráce s tím tím projektem Kouzelný zámek je se záchrannou stanicí Pasíčka, která prostě zachraňuje ty ohrožené druhy a tady třeba některé ty druhy těch zvířat mohou jako důstojně žít i s handicapem.
1: Radim Čečetka,
3: ano.
1: Co si tady mohu vyzkoušet?
3: Děti tady můžou hnedka u vstupu vidět kolotoč, na kterém se můžou svést. Naproti máme fanfrpálové hřiště.
1: Ano, vidím tam ta oka,
3: kterými se může
1: prohazovat
3: míčky. Nově letos tady máme kuličkové dráhy na dřevěné kuličky. Když přejdeme do druhé části, máme tady ohrady se zvířátky.
1: Slyšela jsem, že to je zároveň záchranná stanice.
3: Ano, máme tady zvířata ze záchranné stanice Pasíčka, to jsou převážně dravci, sovy, káňata, poštolky a nahoře máme i víra. V ohradách jsou další kozy, máme tady i lamu. A letos i poníky tři. A tamhle, když se přesuneme dál vedle do ohrady, tak tady jsou dva klokani. Už mají v kapse mladý. Dostali krmení, seno.
1: Aha, klokan rudokrký, abych to řekla správně.
3: Kozy si můžou pohladit a lamu. Můžou si zakoupit i krmení u stánků vepředu pro tyto zvířata.
1: Od kdy tady jste? Vy tady jste od začátku?
3: Je to 2 roky zpátky, co jsme tady začali. Budujeme to tady, protože jsme sem se přesunuli z Vršovky. Byli jsme v letním areálu za Humny.
1: To využíváte i s tím, že ty děti si to tady mohou vyzkoušet a zároveň to je i příspěvek pro to, abyste to tady mohli udržovat dál a pečovat to ta zvířata
3: ano.
1: dál.
3: Ty děti si tady můžou ještě vypůjčit u domečku tam ve stánku Albitušku, vede tady i Albistezka, takže můžou plnit různý úkoly, za který pak dostanou odměnu.
1: A vy jste zaměstnanec přímo tady?
3: Já jsem brigádník momentálně a ještě studuju.
1: Ke zvířatům máte evidentně vztah?
3: Mám k ním vztah, mám doma 2 koně a měli jsme hospodářství vlastně máme. Uhum. Máme i slepice, bydlím právě na Vršovce.
1: A sem se budete vracet?
3: Jsem tady jako rád, mezi těma zvířatama upečováváme tady.
1: Nové Město nad Metují je pro vás otevřené nejen zámeckými prostorami, ale také touto kouzelnou zahradou. Jejíž součástí je i záchranná stanice
3: Pasíčka.
1: Děkujeme Radimu Čečetkovi a na viděnou Novém Městě nad Metují.
3: Děkuji, na viděnou.
4: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: dnes je v terénu rozhlasový stopař Českého rozhlasu Hradec Králové a my ho teď v 15 hodin 26,5 minuty vystupujeme.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: My se vlastně vrátíme k tématu, které jsme načali dopoledne v kouzelné obci Litoboř na Náchodsku. Je v plném proudu tradiční sympozium Masakr motorovou pilou. No, je to masakr a jak velký, to nám poví přímo z místa reportérka Zuzana Boučková, kterou zdravím. Dobré odpoledne, Zuzko.
2: Krásný den, zdravím vás. Bože,
0: popiš atmosféru.
2: Tady to žije a vzduch je to prostřený vůní čerstvého dřeva, benzínu a oleje. Já stojím přímo na prostranství, kde ve zbáře pracují. Jeli se už špičkoví tvůrci a většina z nich už je v plném pracovním nasazení. Kolem zalékají piliny, důmů pil a zároveň vládne ptáconská a kreativní pohoda. Lidé z vesnice i návštěvníci sem chodí, usedávají na lavičkách, se zázem sledují, jak z obřích pastnů, lípy a dubu začínají vystupovat první jasné obrysy postav a zvířat.
0: Dopoledne si zmiňovala, že tuto drsnou akci organizují ženy. Podařilo se ti potkat přímo ty hlavní tváře, jak to celé zvládají?
2: Celé to perfektně organizují dámy řezbářky Romana Kresínová a Daša Dvořáková. A to pod záštitou obecně prospěšné společnosti z Babičina Stáře, z Mečova, obce Litoboř. Pardon. To bude asi nějaká pilina. Takže, jak to říkala, pomáhá jim obce Litoboř i Česká Lice. Romanu jsem před chvílí zastihla s pilou v ruce. Celou ale s obrovským úsměvem na tváři. A pomáhají jim také napřeně co kamarádi řezbáři, kanti, kteří tu budou večer hrát. Romana s Dášou mi řekli, že slem sympozia není, ale oživit.
0: Zuzko, velmi se nám ztrácíš, velmi se nám ztrácí spojení. Zkus nám ještě trochu popojit, abychom z toho něco ještě měli. Tak, povídej dál.
2: No, tak především se tady i myslí na počasí. Kdyby pršelo, jsou tu připraveny stany pro pracující řezbáře i návštěvníky, aby se na ně mohli v suchu dívat. Myslím, že ta organizace se oběma dámám daří dokonale. Je mě slyšet dobře? Máš nějaký dotaz?
0: Teď už ano a mám určitě. Jak je to s programem pro návštěvníky, na co se můžeme ještě během dne večera těšit v Litoboři?
2: Masakr motorovou pilou se koná až do neděle. Přes den, hlavně v sobotu odpoledne, mohou lidé sledovat řezbáře přímo při práci a k tomu si nakoupit krásné věci z mini jarmarku řemeslných výrobků. A pilé řezbáři odloží pily, začne ten pravý umělecký zážitek. V sobotu odpoledne a večer dorazí kapela Obludarium ze Šumperka se šansonovým koncertem a jako předskokani navíc vystoupí sami řezbáři se svou kapelou Plevel. Zahrají své autorské řezbářské blues a už mi hlásili, že chtějí lidem do paměti slova vyřezat ty nejkrásnější melodie. Rozhodně bude to zážitek.
0: Fotografie, videa z místa najdete na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové, na Facebooku, na Instagramu, na webu hradec.rozhlas.cz. Fotografie z masakru motorovou pilou, sympozia, která se koná v Litoboři na Náchodsku, odkud se přihlásila naše reportérka Zuzana Boučková.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: sprintem jsme to vzali v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové s Helenou Vondráčkovou. Rod Stewart také ještě zaspívá, nabídneme Petra Muka, Tančíš sama, a nebo Moniku Absolonovou, ale teď vás, prostor pro vás, vaše inzeráty.
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, můžete inzerovat.
2: Inzeruju starý kliky ke starým dveřím zámeckým. Mm-hmm. Jedná se o masivní kliky, které mají na vršku kliky dámský symbol, to krásná paní tam je. Mm-hmm. Spodobněná. Byly i lvy a tohle to je krásná paní.
0: Krásná paní. A kdyby někdo měl zájem o takové staré kliky masivní, tak kam má volat? Kam má volat?
2: 731-589-248.
0: Pro kontrolu číslo 731-589-248 a dovoláme se kam, kde nás posloucháte?
2: Na Holicko.
0: Zdravíme vás tam. Děkujeme pěkně, hezký den, naslyšenou, krásný den. Nabídka starých masivních klik v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Jedeme dál. Dobré odpoledne, Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Sladký. Já bych si chtěla zopakovat inzerát, že prodám nerezovou skřínku na urnu, je nová, a bude to na telefon 737-939-678. Mm-hmm. A děkuji pěkně.
0: Děkujeme také, hezký den. 737-939-678, urna v nabídce Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pozdravíme se s dalším inzerentem. Český rozhlas, dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobrý den. Já bych nabízel, se teda opakuju, jsou tady rozkládací stoly, potom by tady...
0: Možná je to ve vašem zájmu, zeslabte si rádio, díky.
4: Jo, tak já dodám.
0: To je důležité.
4: Byly by tady elektrický nebo varhany, potom by tady byla klec pro papoušky a... No, tak to bude asi...
0: Varhany, rozkládací stoly, klec pro papouška nebo papoušky a na telefonním čísle?
4: A bylo by to na 605 169 236 a je to Trutnovsko.
0: My vás tam zdravíme do Podkrkonoší. Děkujeme za nabídky, hezký den. 605 169 236, nabídky z Trutnovska v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkný den, pěkné odpoledne i vám. Vítejte v naší inzertní sedmiminutovce. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já nabízím nový koberec osměran, pevná míra, průměr 2 metry, vínovo-bežovo-černý orientální vzor. Sešli se mi totiž už dva. A to vše v Hradci Králové na telefon 732-243-676.
0: Koberec osměran, naschledanou, 732-243-676. Telefonní číslo posluchačky, Český rozhlas Hradec Králové, zdraví vás, Radio Bazar, dobré odpoledne.
6: Dobrý odpoledne. Prosím, já nabízím pračku, ale je ještě s tou vrtulkou, jo?
0: Ano.
6: Jo, pak tady mám papiňák, 70. roku, tak tady mám žehličku, 60 roku starou, plně funkční pro sběratele a vysavač je úplně nový a je to okolí dvora Královýho.
0: A je to na telefonním čísle?
6: Jo, 702.
0: 362 362
6: 746
0: 362 362 746 362,
6: jo?
0: Děkujeme a mějte se hezky, pěkný den, nashledanou. Tak možná jste si vybrali papiňák nebo žehličku nebo vysavač úplně nový 702 362 746. Na tomto telefonním čísle k doptání Český rozhlas Hradec Králové zdraví vás a vítá v Radiobazaru. Dobrý den, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Tak někdo tam je? No, ano, jste v Radiobazaru. Dobrý den, můžete inzerovat.
7: Já vás zdravím. Já bych darovala spíš, než prodala. Nábytek do obyvacího pokoje je možné sestavit do stěny 3 metry, je tam skříňky, je to velice pěkný, světlý nábytek s vleštěnými dvířky a pak bych měla psací stroj starší, čicí stroj Minervu. Mhm.
0: Na telefonní
7: ten
0: čísle.
7: Nábytek by se mohl dát třeba do klubovny nebo kamkoliv, kdyby někdo potřeboval do nějakého místa, kde...
0: Dobře, to už se domluvíte s případným zájemcem, takže nábytek, psací stroj, šicí stroj, dobře. Kde to máte, kam si proto pojede případný zájemce?
7: Kdyby, tak je to v Hradci a je to na čísle 777 10 13, 68.
0: Tak ať se někdo ozve. Děkujeme za nabídky a zdravíme. Hezký den. 3 7 10 13 68 v Hradci Králové. To vše. Pokud máte zájem, kontaktujte paní. Ještě jeden inzerát pro dnešní odpoledne určitě zvládneme. Jste to vy, Radiobazár. Dobrý den, Český rozhlas. Dobré odpoledne, Radiobazár.
8: Dobrý den. Prodám dvojkolku za traktor. Vhodná pro přepravu hospodářských zvířat, cena dohodou. Telefon 605 058 093.
0: Kam se dovoláme? Děkuju. Kam se dovoláme? Kde jí máte tu dvojkolku?
8: Do Dobrušky.
0: Do Dobrušky. Děkujeme, zdravíme Potorlické hory, hezký den. Inzerát z Dobrušky, nabídka dvojkolky za traktor 605 058 093. A dvojkolkou jsme dnešní Radiobazaru zavřeli.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: I Radiobazary z minulých dnů, také hosty, ranní hosty radioporadny můžete si znovu přehrát hradec.rozhlas.cz. Teď už si dáme slíbeného Rota Stewarta a pak také Petra Muka. Hezké odpoledne přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Rádio na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

jste to slyšeli, do Hronova se začátkem srpna chystáme, nebudeme tam chybět. Rádio na cestách, Český rozhlas Hradec Králové. Portréty známých i méně známých regionálních osobností představujeme v rozhlasové návštěvě. Dnes po 18. hodině si připomeneme Majku Wichnerovou medailérku mezi 18. a 19. hodinou. Jaké události přinesl dnešní den, o čem jsme dnes vysílali? O tom Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn z Králové Hradeckého kraje mezi 17. a 18. hodinou. Spojíme se i s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, abychom zjistili, jak bude výhledově. Iva Hitnerová přijala pozvání do humoriády Českého rozhlasu. Společně s ní budete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Iva Hitnerová vás pozdraví už za pár minut po zprávách po 16. hodině. Zprávy průběžně přidáváme i na náš web hradec.rozhlas.cz. Můžete se podívat. Je tam i podrobný program Českého rozhlasu Hradec Králové a také zajímavosti, včetně rozhlasového stopaře. Ten se každý den pohybuje na nejrůznějších místech Královéhradeckého kraje, hledá pro vás perličky, zajímavosti, rozhlasový stopař také na našem webu hradec.rozhlas.cz. Podívejte se. Jsme rádi, že jste s námi ve čtvrtek odpoledne. Už za 5 minut vám nabídneme zprávy z pravodajskou relaci. Mluvit budeme o dětské skupině v Lovčicích, o fotbalu a také nabídneme předpověď počasí a dopravní servis Zelenou vlnu. To protože víme, že nás ve čtvrtek 23. července posloucháte i za volantem na cestách, tak hlavně bezproblémovou jízdu, ať dobře a šťastně dojedete tam, kam máte. Přejeme hezké letní odpoledne, prázdniny, dovolenou, podle toho, co se vás týká. No a pokud máte pracovní týden, tak teď už možná odpočinek při poslechu Českého rozhlasu a humoriády, kterou nabídneme hned po zprávách po 16. hodině. Počkejte si na ní. Karel Sladký přeje krásný den s Českým rozhlasem Hradec Králové. Pěkné odpoledne.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Armáda vyšetřuje okolnosti dnešní nehody vrtulníku, při které zemřel jeden voják. Dětská skupina v Lovčicích na Chlumecku má ještě volná místa. Hradečtí fotbalisté rozehrají v Tromze druhé předkolo Evropské ligy. A noc přinese většinou oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 11 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Armáda až do ukončení vyšetřování dnešní nehody vrtulníku na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom a Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Na místo nehody dorazil taky ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Po dnešním pádu vrtulníku zemřel jeden voják. 7 dalších lidí je zraněných. Na sociální síti X vyjádřil soustrast rodině premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Obyvatelé Plotišť nad Labem a Plácek se už za hodinu sejdou v areálu ZVU na Pražském předměstí v Hradci Králové. Debatovat budou o poklesu hladiny podzemních vod ve svých studních. Zástupci firem, které modernizují železniční trať mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, s nimi proberou možné příčiny úbytku vody i další postup. Nová dětská skupina v Lovčicích na Chlumecku má na příští školní rok ještě několik

0: Hradečtí fotbalisté nastoupí v 19 hodin v norském Tromsø k prvnímu utkání druhého předkola Evropské ligy. Proti silnému soupeři se podle kapitána Vladimíra Daridy budou snažit navázat na úspěšný závěr minulé sezóny, který Východočechům zajistil účast v evropských pohárech.
1: My to v kabině bereme tak, že se nechceme jenom té soutěže zúčastnit, ale že chceme ukázat to, co se nám dařilo celou minulou sezónu a hlavně na jaře na konci, to, že jsme velmi silný mužstvo. Rozhodně máme ambice, aby to nezůstalo jenom třeba u dvou předkol.
2: Počasí.
0: Noc přinese zpočátku oblačno, ojediněle s přeháňkami. Během noci bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty spadnou na 11 až 8 stupňů, na horách na 10 až 7 a zafouká jen mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor si dejte na Benešově nábřeží ve dvoře Králové nad Labem, kde se srazila dvě osobní auta. Na místě je policie i záchranáři a projíždí se tam kyvadlově. Počítejte proto i s možným zdržením. A v Hradci Králové se ve Vážní ulici srazilo osobní auto s motorkou. I tam počítejte s komplikacemi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
4: hezké
3: Ivo.
4: Hezké odpoledne.
3: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
4: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit a po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí, 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
3: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
4: To jsem nevyvěšovala.
3: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli.
2: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní Humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla od sádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákancí jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrechla jeho značkové košile, poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní. Pracujte bez rukaviček.
0: Ty jsi někdy také něco smastila, nebo třeba zadělala svými barvami, třeba tam, kde toho nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastila. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christiánem Kodetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá, a ten Christián mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou, jako takovou tajemnější atmosféru. A on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak, a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christián mi připadal takový úžasný.
0: Patinovaný.
1: Tak jsem přišla do pozvan, byl velmi okouzlující muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy, a všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpě, tak jsem je prostě přetřela těma krémama, a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: jsem nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci. A tak.
0: No ale takže, ty přece nemáš ty obrázky dneska, jako že by měla ne, tu patinu. Nápak září tak jako.
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, to ano. Jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to ano, a ty ano. Obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo některé, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila ano. Jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Jsem, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek, vždycky, já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem ano. chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Jako to první. Ano. Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo, to ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo, že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba, tak. To jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
1: ano,
0: je určitě
1: ona
0: obličej.
1: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Pavlovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji. A Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu, na telefonu Vy, co rozhodujete v Humoriádě. Jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale musí být krásné.
7: Ano.
5: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde jako
6: a
5: před oči.
6: A nejlepší byla Dcera v ulice.
5: Dobře, a co vybíráte?
6: Vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, nashledanou.
5: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
8: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
9: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce, protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
5: Koček určitě je hodně na obrázcích.
7: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
5: Jo, jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
10: Dobrý den, Karel Zbojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou. A já bych si přál Bčko.
5: Dobře. Děkuju. Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské. Nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další. Ocitáme se v protialkoholní léčebně.
11: Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
12: Ale bohužel já už...
11: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní. Jirko, běž nebo dopadneš jako Kaiser. Běž. Tak, děkuji, pane doktore.
13: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím? To jste si tak jistý?
14: No, zaručeně, to je...
13: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s kdekým zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
14: Ano, denně.
13: Od rána?
14: No, tak od rána přímo ne.
13: No tak vidíte, tak co tady děláte?
14: No ale já pak strašně vyvádím.
13: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
14: No, ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
13: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku o to? Co? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte. Chodíte do práce.
14: No právě z práce mě vyhodili právě.
13: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
14: A ona vás přivezla sem jako žok, jako pytel vás sem odhodila, člověče. A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky. No, ale já chtěl být zase střízlivý.
13: Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkáte. Nuda.
14: Ano.
13: nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte spaničku, rozkvete. Krasec. No tak vidíte.
14: Ale alkoholismus je nemoc.
13: Ale abstinence taky. No.
14: A já pak dělám strašné věci. No.
13: Jak ty například?
14: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
13: No, tak v našem věku budete rád. Máte pohyb. To je zdravý.
14: No, tak taky třeba ožávám prsa cizích žen. Třeba se střednice nebo tety. No, to je trapas. To bylo zrovna smysl.
13: Tak vidíte, no. Kdo by si nešel, že jo?
14: No, tak viděl jste ji.
13: Na moji tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít. To je jedno, to se nepleťme. No tak.
14: No a potom třeba urážím lidi, víte?
13: No tak to je ta vaše pravdomluvnost. No. Víte? No. Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
14: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu a to je potom mazec. To je mazec.
13: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
14: No ale já jsem alkoholik. Alkoholik.
13: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
14: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
13: Ale vaše žena, je vaše žena doktor? No. No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
14: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
13: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
14: No a další radu?
13: Co?
14: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
13: No to je jedna ze všechny rady.
14: No jo, mě strašně zle, víte.
13: Fakt?
14: No já...
13: Je tě blbě, jo?
14: No strašně, to si nedovedete představit.
13: Ale dovedu. Ale víš co? To co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setkáš.
14: Já to tam už to znám.
13: No to už to poznáš, co víš, rozumíš, když se něco dáš, tak to víš, o to švat, to se srozej, to znáš, to tak.
14: Ne, já bych radši sem tady,
13: ale taky to stojí za pendrek, běž.
14: Ale tam už taky, když to jsem to poznal.
13: Ale tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
14: Srdcičko, prosím,
13: ale neboli srdcičko, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Božer se na zdraví. Jak já mu závidím.
4: Pane Kajzere.
13: Pane doktore.
4: Vy jste mi zase sebral můj plášť.
13: Neříkejte.
4: Ty váš?
13: Rád se bývají, že? Já už se ty barvy pletl.
4: Už po třetí tento týden.
13: Vážně, jo? Hmm.
4: Kdo to byl?
13: Tak on se vrátí. Co nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
4: Pane Ulřichu, vám se u nás nelíbí, co?
13: Pane doktore, nelíbí.
4: Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
7: To jsou takové chvíle v životě, na které člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bufé a tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno, tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala, nikdy nekouřil, sportoval a tak, a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
5: Že by ta láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
7: ne,
5: v dětství?
7: Ne, to nesouvisí,
5: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
7: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Jo. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte a hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejvala a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
5: ano,
7: saláty.
5: Nevzdal to.
7: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
5: Změna.
7: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty to vysoké saláty.
5: To je to střídání generací, ano, víš, ono se to zase přelije potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta. A proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
7: Jistě.
5: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04. Když jeme...

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800 900. Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepojeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít, Evičko, po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hnušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: Vás Patriku i paní Ivu a já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky a máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu, ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já? Ale promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
1: Humoriáda. Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou, Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška
1: ano.
7: Lídlová, ano.
1: Tak Antonín Mlčoch, předseda NNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejmíň stokrát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala,
1: tak tohle stačí.
7: Její
1: řekla jsi to někdy?
7: Asi jo, jsem jí to říkala. Že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, tam jsem hrála, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme Marseille.
1: Marseillezu.
7: Marseillezu jsme zpívali. A od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
8: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten Debiro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publik.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Vilmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmo. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den svých narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště, bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. Ano. A najednou obrovský aplaus. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a pan Kopecký neměl děkovačku. No, a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila, tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ano. Ale hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanském zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být, já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. No, jako, že to je dobré u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po dvou minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a
2: brýle zůstaly.
3: Brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají, říkají, tohle, takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají, ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byl takový příšerný, vošklivý.
2: A tam byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s tím dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělá takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej, toho sitou zelenou barvou. Já měl blány mezi prstama. No, teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr. A abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a mrtla. A teď mě zahlídla. Co to? A teď já jí pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? To vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle dozadu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivou Hitnerovou. Ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou. Snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Armáda vyšetřuje dnešní pád armádního vrtulníku, při kterém zemřel jeden voják. Nové Město nadmetují otevře začátkem srpna biotopové koupaliště. Fotbalista Milan Petržela pověsil kopačky na hřebík a pátek bude polojasný s teplotami od 20 do 24 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřel jeden voják, další čtyři se zranili. Podle mluvčího záchranářů na Vysočině Petra Janáčka museli záchranáři kromě posádky ošetřit i další tři lidi, kteří se nadýchali kouře. Nehodu vyšetřuje vojenská policie, říká mluvčí armády Gabriela Kugler.
4: Okolnosti této nehody jsou právě vyšetřovány vojenskou policií, až budou známa nějaká data a závěry, tak určitě s tím budou média seznámeny, ale zatím se k tomu nebudeme vyjadřovat už kvůli povaze nehody.
2: Armáda až do ukončení vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom a Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Na místo nehody už dorazil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Nové Město nadmetují na Náchodsku má nové venkovní koupaliště se zázemím. Letní areál Metuje vznikl na místě bývalého městského koupaliště. Jeho vybudování přišlo na 125 milionů korun, které zaplatilo z části město a z části dotace od kraje a Ministerstva pro místní rozvoj. Veřejnosti se areál otevře 9. srpna. Oblastní charita Dvůr Králové nad Labem nabídne od podzimu klientům lepší zázemí. Budova charity a její okolí prochází obnovou za téměř 50 milionů korun. Změny v areálu popisuje ředitel

0: Moravě, udělal jsem si tam svoji akademii, takže asi nejspíš se budu věnovat tomuhle.
1: Petr Žila je rekordmanem v počtu ligových startů, má jich celkem 537. Z Plzní získal 4 ligové tituly. Dvakrát taky oslavil triumf v domácím poháru. Jednou s Viktorií a jednou se Slováckem, kde odehrál poslední sezónu kariéry. Počasí. Zítřek přinese polojasno až oblačno, výjimečně se objeví přehánky, k večeru se bude vyjasňovat. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na horách na 14 až 18. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Rychnovsku počítejte s omezením provozu na silnici 316 mezi Kosteleckou Lhotou a obcí Krchleby. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí jen jedním pruhem. Omezení skončí 28. srpna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
3: Český rozhlas Hradec Králové, o čem jsme dnes vysílali, co jsme sledovali ve čtvrtek 23. července, povíme vám to v této hodině. Zpravodajsko-publicistický souhrn Karel Sladký vás jim provede. Dobré odpoledne. O čem uslyšíte? Mezi českým meziměstím na Náchodsku a polským Elbřichem jezdí i letos v létě dotovaná autobusová linka, jenže ji využívá jen minimum Čechů. Osada vycházejícího slunce v Hradci Králové si připomene 95 let. Přípravy na oslavy vrcholí. Percivalovy zahrady v Novém Městě nad Metují teď lákají k návštěvě. A jak bude podle královéhradeckých meteorologů, je o tom v této hodině našeho vysílání. Z Českého rozhlasu Hradci Králové přejeme dobré odpoledne.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled pro vás máme. Události 23. červencového dne shrne Alena Brantová.
2: Obyvatelé Plotišť nad Labem a Plácek se právě sešli v areálu ZVU na pražském předměstí v Hradci Králové. Debatovat budou o poklesu hladiny podzemních vod ve svých studních. Zástupci firem, které modernizují železniční trať mezi Hradcem a Pardubicemi, s nimi proberou možné příčiny úbytku vody i další postup. Městský úřad v Rokytnici v Orlických horách měl dnes kvůli anenské pouti zkrácený provoz. Zítra pak zůstane kvůli pouti a uzavírce silnice zavřený celý den. Omezení se týká také správy bytového a nebytového fondu města. Krajská hygienická stanice zveřejnila výsledky posledních měření kvality vody. Horší vodu ke koupání má v našem kraji přírodní koupaliště Bejs Plachy ve Vrchlabí na Trutnovsku. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou. Nevhodné ke koupání je pak koupaliště Dolce u Trutnova. V ostatních kontrolovaných koupalištích by měla být voda v pořádku. V Hořicích na Jičínsku byla dnes otevřena bývalá synagoga. Na 2,5 hodiny je takto zpřístupněná každý čtvrtek od 15 hodin. Za dobrovolné vstupné je pro návštěvníky připravená prohlídka s farářkou Československé husitské církve. Fotbalisté Hradce Králové odehrají po necelých 31 letech evropský zápas. Na úvod druhého předkola Evropské ligy nastoupí v Norsku proti domácímu Tromsø. Duel má výkop v 19 hodin.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji je na události bohatý. Město Meziměstí na Náchodsku i nadále dotuje provoz mezinárodní autobusové linky do polského Valbřichu. Linka dlouhá zhruba 25 kilometrů jezdí během letních prázdnin letos už 10. rokem. Měsíčně ji ale podle vedení radnice využívá minimum lidí. Náš reportér Václav Plecháček zjišťoval podrobnosti. Václave, dobrý den, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Linku dotuje česká i polská samospráva. Proč vlastně v roce 2017 vznikla?
1: No, pro lidi z Česka to měl být spoj umožňující především cestu za nákupy, případně výlety. Pro polské turisty nebo polské turisty mají autobusy vozit především ke koupališti v Meziměstí. U něj je totiž občas složité zaparkovat. Linka jezdí 4x denně v obou směrech, dopoledne jeden spoj a další 3 odpoledne a večer. Platí to ve všední dny a také během víkendů.
0: Ty jsi se autobusem svezl dopoledne, tak kolik v něm jelo lidí? Jak to vypadalo?
1: No, z Valbřichu do Česka přijel jediný člověk. Říkal mi, že je na dovolené u příbuzných v polském příhraničí. Do Česka, jestli jsem mu dobře rozuměl, tak mířil za nákupy a v plánu měl i cestu na Náchodský zámek v Meziměstí, tak přestoupil na vlak. No a když se pak autobus vracel do Polska, ten byl jediný cestující. Po Česku je přitom cesta zdarma, pokud bych pokračoval do Polska, klidně až do Valbřichu, tak se platí jen symbolické jízdné, že v podstatě prázdný autobus není výjimkou, mi potvrdil jak samotný řidič, tak i starostka Meziměstí. Podle ní využije spoj za měsíc maximálně 20 českých cestujících.
0: Takže jste dnes byli v autobuse vlastně dva. Ano. Neuvažuje radnice v Meziměstí o tom, že by tedy málo využívaný spoj zrušila?
1: Zatím ne. Město na provoz přispívá částkou 30 tisíc korun měsíčně za letní prázdniny, to také 60 tisíc. Starostka Meziměstí věří, že se lidé linku naučí využívat víc, a to třeba nejenom na nákupy v Polsku, ale třeba i při cestě za zážitky. Podle ní je možné autobus například využít zdarma k cestě do Starostína, to je jedna z místních částí Meziměstí, následně projít nedávno vybudovanou naučnou stezku. Dalším důvodem, proč spoj je nerušit, je i to, že během skutečně letního počasí autobusem přijíždí řada lidí z Polska na zmiňované místní koupaliště. No a tím, že přijedou autobusem, tak vlastně nekomplikují už tak často složitou dopravní situaci v okolí toho koupaliště, v okolí areálu. Pravdou je, že řada těch, se kterými jsem dnes v Meziměstí mluvil o tom možném využití autobusu, tak vlastně neví, jak ta linka funguje, neznají přesné podmínky. Informace můžou získat buď na webu města nebo v radničním zpravodaji.
0: O dotované mezinárodní autobusové lince do polského Valbřichu z Meziměstí nám řekl reportér Václav Plecháček. Děkujeme za informace. Dobré odpoledne.
1: Napodobně naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: počasí.
1: Jaroslav Tuček má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Určitě jsme zvědaví, jaký bude vývoj počasí v Královéhradeckém kraji. On nám to poví. Dobrý podvečer, Jaroslave, zdravím vás.
2: Hezký podvečer.
1: Jaký byl dnešní den, jak do této chvíle, do 17 hodin 21 minut?
2: Já myslím, že jednoduše řečeno větrný a s přeháňkami. To by to asi nejlíp charakterizovalo vlastně ten celý den. A ještě teď ten vítr stále pokračuje a přeháňky také, hlavně na horách, tam těch přeháněk v celku dost. Dokonce se v Orlických horách objevila i bouřka. Takže tak asi vypadal ten dnešní den.
1: Po zbytek dne bude jak?
2: Počítejme ještě stále se s většinou oblačností, většinou oblačnou, ojediněle nějaká přeháňka. Na horách ty přeháňky budou četnější, ale v průběhu noci budou ty srážky ubývat a zároveň bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. V noci teploty nám spadnou na 11 až 8 stupňů Celsia a v noci bude foukat vítr od severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, takže už nebude tak silný, jako je teď přes den. No a co se týká zítra? Zítra tam máme naplánováno polojasno až oblačno na obloze s tím, že výjimečně se může objevit přeháňka, pravděpodobnost je velmi malá. K večeru potom se bude postupně vyjasňovat, oblačnost bude ubývat. Ty teploty povyskočí trošku výš než dnes, 20 až 24 stupňů Celsia, na horách 14 až 18 a vítr bude foukat od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer potom ten vítr zeslábne.
1: Když tak hezky plánujete v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové, co jste nám naplánovali na víkend, Jaroslav?
2: Protože většina lidí nebude v práci, tak jsme naplánovali v celku pěkné počasí, hlavně v sobotu, kdy očekáváme jasnou až polojasnou oblohu s nejnižšími nočními teplotami 12 až 8 stupňů Celsia. Maximální teploty se budou pohybovat přes den od 25 do 29 stupňů Celsia a vítr bude foukat jenom slabý od jihu, jeho západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Neděle ráno se probudíme do slunečního dne, bude většinou polojasno, ale v průběhu dopoledne potom od jeho západu začne přibývat oblačnost a odpoledne a večer se výjimečně objeví nějaká přeháňka. 17 až 13 stupňů Celsia to budou minima a maximální teploty budou nejčastěji v rozmezí 26 až 30 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný od jihu až jeho východu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jaké zprávy máte pro ty, kteří budou mít dovolenou po neděli, plánují, balí, přemýšlí, jak by tak mohlo být po neděli?
2: No, v celku pozitivní. V pondělí to ještě spíš bude na to plánování, protože v pondělí nás bude přecházet studená fronta a na ní očekáváme v celku srážky na většině území. Místy bouřky. K večeru potom ty srážky budou ustávat, bude ubývat i oblačnost. Teploty nám spadnou na 20 až 24 stupňů přes den. V noci bude teplo, tam bude 18 až 14 stupňů. No ale vlastně od středy, když to vemu tímto způsobem, se nám začne oteplovat a vlastně od středy už se dostaneme do tropických teplot, kdy ve středu už budou místa, kde přesáhneme 30 stupňů, no a čtvrtek, pátek, sobota i neděle, tam to vypadá, takže většina území bude přes 30 stupňů. Neberu-li horské oblasti.
1: A Jaroslav Tuček nám to takto naplánoval a vám, které čeká dovolená. Děkujeme za informace, zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové a příjemný zbytek dnešní služby. Mějte se hezky, Jaroslave.
2: Napodobně, naslyšenou.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Víte, co mají společného herečka Petra Nesvačilová a módní návrhářka Andrea Vytlačilová? Dozvíte se to v dalším díle našeho magazínu. Taky nahlédneme do letního šatníku a povíme, jak se obléci na společenské události, například Garden Party. V seriálu o etiketě probereme cestování o dovolené a v kosmetickém rádci poradíme, jak pečovat o nohy v létě.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je čtvrtek 23. července. Osada vycházícího slunce v Hradci Králové slaví 95 let. Oslavy se slavnostním ohněm budou už tuto sobotu. Teď vás pozveme s šerifem osady Jaroslavem Pokorným, který je se mnou ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Osada přežila všechny časy, režimy, možná se stala i útočištěm pro lidi, kteří hledali klid?
1: Je to pravda. Je to tak?
0: Neuvěřitelné 95 let. Kde přesně se osada nachází v Hradci Králové?
1: Osada je ve Svinarech, to znamená na trase Hradec Králové Běleč, tak vlastně před tím písníkem v lese, když pojedete od Hradce, tak po levé straně, tam v lesíku, je tahle ta osada.
0: Co obnáší být šerifem takové osady, Jardo?
1: Je to vlastně takový ten první člověk, který je na ráně, takže když jsou nějaký problémy uvnitř té osady, nějaký soužití, jo, problémy sousedský, tak se chodí za tím šerifem, je to taky ten, za kterým se chodí, když je něco v nepořádku, překáží vám strom, máte pocit, že je rozbitá cesta, že by to měl někdo spravit, jo, tak všecko tohle má on na starosti a čím dál tím víc mám pocit, že se začíná předpokládat, že on to taky vyřeší a udělá, jako, jo, takže by to měl být takový všeobecný údržbář.
0: Tuto sobotu tam může přijet kdokoliv, kdo tedy zná ten správný tremský pozdrav. Jak tu sobotu pojmete, jak to bude vypadat na osadě?
1: Ta sobota je vlastně pořád stejná, je tam, zahajuje se vlajkou, což je vlajka z Hůruletí, osadní hymna, zapaluje se slavnostní oheň.
0: Kolik hodin to bude, Jaroslave?
1: 18:30. A už předtím tam ale se bude hrát a zpívat, protože těch kapel máme poměrně hodně, což je taky úžasný, protože tam stále ty lidi vlastně jezdí jenom pro radost. Jo? My za to nic neplatíme, ani za to nic nevybíráme, je to prostě takový svobodný posezení u ohně, akorát ho máme trošku nazvučený a střídají se nám tam prostě jak nadšení písničkáři, tak vlastně i profesionálové, dá se říct. Jo? Takže to pojede potom jedna kapela za druhou zhruba do 2 do rána a kdokoliv může kdykoliv přijít, kdykoliv odejít. Jsou lidi, kteří se tam prostě přijdou pobavit s lidma, se kterýma se léta neviděli. Někdo tam prostě přijde vyloženě poslouchat tu muziku. Jo, je to naprosto svobodná záležitost v tomhle duchu.
0: Slavnostní oheň v 18 hodin nebo v 18 hodin 30 minut. Předtím tady program, tak v kolik hodin přijet do osady vycházejícího slunce?
1: Já si myslím, že třeba na 5:30, když dorazíte, tak tím určitě nic neskazíte a už se tam určitě něco bude dít. Jinak se dá samozřejmě přijet i ráno a můžou nám lidi pomoct s přípravama, jo? I to by byla varianta, ale není to úplně nutný.
0: A ještě prosím tě, je nějaké zápisné na tu sobotu? Máme si něco připravit?
1: Ne, zápisné není, v podstatě jenom dobrá nálada a chuť si to užít. A jak my říkáme, může přijít kdokoliv, hlavně to nesmí být blbec.
0: Vlajka vzhůru letí, zaspívejte si na osadě vycházejícího slunce, která slaví 95 let už tuto sobotu. Jste zváni. Pozval vás osobně šerif Jaroslav Pokorný, který byl dnes se mnou ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Ať se oslavy vydaří a užijte si to. Hezký den.
2: Díky. Den v kraji.

0: Kompletní informační servis.
1: Po dnešku víme, že horší vodu ke koupání má v Královéhradeckém kraji přírodní koupaliště Vejsplachy ve Vrchlabí na Trutnovsku. Lidé by se tam podle dnešního doporučení hygieniků měli po koupání osprchovat čistou vodou. Nevhodné ke koupání je koupaliště Dolce u Trutnova. Voda v něm představuje zdravotní riziko hlavně pro děti, těhotné ženy a lidi s oslabenou imunitou a trpící alergií. Voda v ostatních kontrolovaných koupalištích v Královéhradeckém kraji by měla být v pořádku. Vyplývá to z dnešních informací krajské hygienické stanice Hradci Králové. Krajští hygienici zveřejnili dnes výsledky rozboru vody odebraných 20. července také z přehradní nádrže Rozkošu, Velké Jesenice na Náchodsku a z koupaliště v přírodě Dachova u Hořic a Pecka na Jičínsku. I tam je voda v pořádku. Josefov to není jenom pevnost, ale i nádherné parky a stezka, o které neví každý. Zkrátka pro turisty ráj a navíc tam mohou vyrazit i rodiny s dětmi, jak mi potvrdila Jaroslava Šírová.
2: Ne každý jako má ty možnosti si ty informace dohledat. Navíc my přece jenom v informačních centrech známe region jako nejlépe, takže dokážeme doporučit i nějaký typy, který nenajdete jako na internetu a máme ty informace jako nejaktuálnější.
3: Dejte nám nějaký tip, který najdeme na internetu, nebo něco z vašeho pohledu hodně zajímavého, co by mohlo zabrat.
2: Za mě je věc, kterou sice možná najdete na internetu, ale je opomíjená, je Josefovská promenáda. Málo se o tom ví, že vlastně existuje cesta, takzvaná stará krytá cesta okolo pevnosti Josefov, zhruba 4 kilometry má. Místní takový, řekla bych trochu nadšenci na památku místního rodáka Mertlíka, vymysleli a udělali vlastně naučnou informační cestu kolem právě ty pevnosti. A úplně se o tom neví.
3: Ta výchozí trasa je kde?
2: Začíná to u takzvaného dolíku, je to občerstvení na špalkách vedle hlavního parkoviště.
3: Myslíte si, že je to vhodné pro rodiny s dětmi?
2: Pro rodiny s dětmi určitě, pokud máte terénní kočárek, tak i s kočárkem zvládnete obě tu trasu.
0: Letní informační servis.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Český rozhlas Hradec Králové, o čem jsme dnes také vysílali, o Percivalových zahradách. Když se vydáte za bránu zámku v Novém Městě nad Metují, tak je objevíte venkovní část kouzelného zámku. Tato část zámeckých zahrad je domovem zachráněných zvířat ve zvířecím lesním světě a pohádkové vesničky trpaslíků. V doprovodu zámeckého kastelána se v Novém Městě nad Metují vypravila za dalšími zajímavostmi dnes i Vlaďka Vildová.
1: Ondřej Daněk přede mnou otevřel vrátka a tady je napsáno Percivalovy zahrady.
2: Příběh toho kouzelného zámku, toho projektu, protíná linka čaroděje Percivala, který se uchýlil se zvířátky, o které pečoval, před jiným černokněžníkem právě na zámek v Novém Městě nad Metují, aby našel klid nejenom pro sebe, ale i pro ty zvířátka a představil vlastně lidem to, jakým způsobem se o ty zvířátka třeba pečuje, jaké druhy zvířat třeba tady jsou a že třeba ty zvířátka mohou být i handicapované, protože vlastně i spolupráce s tím tím projektem Kouzelný zámek je se záchrannou stanicí Pasíčka, která prostě zachraňuje ty ohrožené druhy a tady třeba některé ty druhy těch zvířat mohou jako důstojně žít i s handicapem.
1: Radim Čečetka,
3: ano.
1: Co si tady mohu vyzkoušet?
3: Děti tady můžou hnedka u vstupu vidět kolotoč, na kterém se můžou svést. Naproti máme fanfrpálové hřiště.
1: Ano, vidím tam ta oka,
3: kterými se může
1: prohazovat
3: míčky. Nově letos tady máme kuličkové dráhy na dřevěné kuličky. Když přejdeme do druhé části, máme tady ohrady se zvířátky.
1: Slyšela jsem, že to je zároveň záchranná stanice.
3: Ano, máme tady zvířata ze záchranné stanice Pasíčka, to jsou převážně dravci, sovy, káňata, poštolky a nahoře máme i víra. Ve ohradách jsou další kozy, máme tady i lamu. A letos i poníky tři. A tamhle, když se přesuneme dál vedle do ohrady, tak tady jsou dva klokani. Už mají v kapse mladý. Dostali krmení, seno.
1: Aha, klokan rudokrký, abych to řekla správně.
3: Kozy si můžou pohladit a lamu. Můžou si zakoupit i krmení u stánků vepředu pro tyto zvířata.
1: Od kdy tady jste? Vy tady jste od začátku?
3: Je to 2 roky zpátky, co jsme tady začali. Budujeme to tady, protože jsme sem se přesunuli z Vršovky. Byli jsme v letním areálu za Humny.
1: To využíváte i s tím, že ty děti si to tady mohou vyzkoušet a zároveň to je i příspěvek pro to, abyste to tady mohli udržovat dál a pečovat to ta zvířata
3: ano.
1: dál.
3: Ty děti si tady můžou ještě vypůjčit u domečku, tam ve stánku albitušku, vede tady i albistezka, takže můžou plnit různý úkoly, za který pak dostanou odměnu.
1: A vy jste zaměstnanec přímo tady?
3: Já jsem brigádník momentálně a ještě studuju.
1: Ke zvířatům máte evidentně vztah?
3: Mám k ním vztah, mám doma 2 koně a měli jsme hospodářství, vlastně máme. Uhum. Máme i slepice, bydlím právě na Vršovce.
1: A sem se budete vracet?
3: Jsem tady jako rád, mezi těma zvířatama upečováváme tady.
1: Nové Město nad Metují je pro vás otevřené nejen zámeckými prostorami, ale také touto kouzelnou zahradou. Jejíž součástí je i záchranná stanice
3: Pasíčka.
1: Děkujeme Radimu Čečetkovi a na viděnou Novém Městě nad Metují.
3: Děkuji, na viděnou.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: To byl přehled událostí v Královéhradeckém kraji ze čtvrtka 23. července. A v závěru této zpravodajsko-publicistické hodiny ještě, co budeme sledovat zítra, co se bude dít. V Kopidlně se bude konat jarmark knih. Dopoledne od 10. hodiny budou před budovou městské knihovny nabízeny vyřazené knihy. Jarmark potrvá až do 15 hodin, budeme u toho. Hradec Králové se připravuje na nedělní fotbalové derby s Pardubicemi. Jak bude postupovat policie, jak bude omezená doprava v Hradci Králové a další informace zjišťujeme zítra, nabídneme. Ve Svobodných dvorech v místních studnách Počiště a Plácky mizí voda. Téma pro naše zítřejší vysílání. A chystáme i pozvánky na country festival Pecka, Anenskou pouť v Rokytnici v Lidských horách a další. Některé typy už jsou teď na našem webu hradec.rozhlas.cz. Tak nezapomeňte Český rozhlas Hradec Králové poslouchat i zítra před víkendem v pátek 24. července. Dnem v kraji Českého rozhlasu vás provedl Karel Sladký.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A za 4 minuty už vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy a po 18. hodině další z portrétů regionální osobnosti. Majku Wichnerovou medailerku vám představíme v našem vysílání, v našem prázdninovém vysílání. Teď nabízíme Stinga pro váš příjemný podvečer, ať se Český rozhlas Hradec Králové dál hezky poslouchá. To, co jsme nabídli do této chvíle v celodenních záznamech hodinu po hodině na našem webu hradec.rozhlas.cz, hledejte v archivu celodenní záznamy naše vysílání. Hezký podvečer s námi. Krásný letní podvečer.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
1: Radioservis představuje
0: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
0: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
0: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: je 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Prezident Pavel jednal s ministrem dopravy Bednárikem. Ski centrum Deštné chce letos investovat do svého rozvoje 14 milionů korun. Hradečtí fotbalisté vstoupí v Norsku do kvalifikace Evropské ligy a zítřek přinese polojasno s teplotami od 20 do 24 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Prezident Petr Pavel dnes přijal ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Na zhruba hodinové schůzce na Pražském hradě spolu probrali stav některých připravovaných dopravních staveb a taky jejich financování.
2: Asi polovinu jednání podle Bednárika zabrali plány na výstavbu vysokorychlostních tratí v Česku. Následně Bednárik prezentoval nový návrh ministerstev dopravy a vnitra k rozšíření ochrany kritické infrastruktury před drony.
3: Pana prezidenta zajímaly ty následní kroky, které jako předseda výboru pro antidronovou ochranu má v gesci na Bezpečnostní radě státu.
2: Prezident schůzku komentoval v tiskovém prohlášení, pokračuje jeho mluvčí Daniel Drake.
4: Prezident velmi ocenil konstruktivní debatu s ministrem na tématy, které jsou pro budoucnost a konkurenceschopnost naší země zásadní.
2: Z Pražského hradu Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Ski centrum Deštné v Orlických horách letos plánuje do svého rozvoje investovat okolo 14 milionů korun. Hlavní novinkou pro nadcházející zimní sezónu bude 70 metrů dlouhý pojízdný dětský pás. Peníze půjdou také do technologií a zkvalitnění služeb. Lyžařské středisko v minulých letech investovalo i do letních aktivit. Vybudovalo třeba cyklistický sjezdový trail, nabízí taky zapůjčení koloběžek nebo elektrokol. Na hřbitově v Miletíně na Jičínsku zprovoznili nové kolumbárium. Vzniklo přestavbou nevyužívané budovy. Podle nezávislého starosty Miroslava Noska jsou už první místa pro uložení uren pronajatá.
5: Dneska už je zájem o ty kolumbária, protože jsou třeba pozůstali někde daleko a nemají čas se o ty hroby starat, takže to myslím, že to je dobrá věc. My jsme na to získali dotaci, když to sečtu všechno kolem dokola s tím vnitřním vybavením, tak asi kolem 600 tisíc. Sport.
0: Hradečtí fotbalisté nastoupí už za hodinu v norském Tromsø k prvnímu utkání druhého předkola Evropské ligy. Proti silnému soupeři se podle kapitána Vladimíra Daridy budou snažit navázat na úspěšný závěr minulé sezóny, který východočechům zajistil účast v Evropské.

0: Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku si dejte pozor na silnici mezi Libranticemi a Slatinou. Osobní auto tam sjelo do příkopu. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Příjemný čtvrteční podvečer s Českým rozhlasem Hradec Králové. Protože je čtvrtek po 18. nabídneme další z portrétů regionální osobnosti. Dnes vám představíme medailérku Majku Wichnerovou. Na rozhlasovou návštěvu za ní vyrazíme s Vlaďkou Vildovou. Počkejte si, těšte se na zajímavé vyprávění s Majkou Wichnerovou medailérkou v této hodině vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Ale ještě předtím s Helenou Vondráčkovou vzhůru k výškám. Karel Sladký přeje dobrý podvečer.

0: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
1: Na návštěvu do obce Hasina na Roždělovicku, do zahrady plné kouzelných

0: zahradních zákoutí, která spíš připomíná park, a do domku po prarodičích, kde žije sochařka, medailérka, zahradnice i ochránkyně zvířat Majka Vichnerová, vás zve Vlaďka Vildová. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: My jsme v obci Hasina na rozhraní Rožďalovická a Kopydlenská. Teď už bych řekla, že jsme na okraji Středočeského kraje.
1: Je to úplně tak? Na kraji bych řekla.
0: Tady, když jste na té zahradě, tak máte pocit, že jste v nějakém udržovaném, neřekla bych zámeckém parku, k tomu to nesměruje, možná k nějakému anglickému spíš. V tom parku jsou zákoutí, kde jsou vaše práce, vaše díla, sochařská.
1: Je to keramika pálená, která vydrží ty mrazy a prakticky patří to, jakákoliv práce sochařská patří do zahrady. I zámecké, ale tu nemám. Baroko by bylo lepší sochy, ale já dělám, co umím.
0: Vidím tady ta feniková srdce.
1: Ano,
0: je
1: ano.
0: To tak? Vzpomínám si dobře,
1: ano,
0: protože
1: ano,
0: už jsem jednou viděla.
1: No tak když jako žena v domácnosti někdy dělám zeleninu, krájím, dělám, připomenu si, že to krásné formy, tak jsem si je zvětšila a přizpůsobila a udělala jsem z toho jako monumentální sochu.
0: Od kdy o tu zahradu pečujete, paní Vichnerová?
1: Tak tady tenhle ten kousek, poslední kousek jsem v roce 2001 koupila od pozemkového fondu. To byla louka, když si to patřilo mým starým rodičům, ale nebylo to zanesené v katastru, tak jsem to musela odkoupit. Takže jsem od roku 2001 tady tu zahradu jakoby z té louky zvelebuju.
0: Na tom jednom místě jsem si všimla, že je takové dřevěné lehátko. Kdy máte čas tam spočinout?
1: Absolutně, já si lehnu, když potřebuju. A jsem schopna půl hodiny, hodinu čučet do nebe nebo kolem sebe koukat, dívat se na ptáčky, protože já mám tady asi 28 budek po těch stromech daný a je mi dobře.
0: A dobře je vám také s vašimi oblíbenci, nebo spíš oblíbenkyněmi, protože to jsou kočky a také tady je s námi Tereska a to je pejsek. Vy jste říkala, že to jsou zvířátka, o která nebyl zájem nebo zůstala sama?
1: Ano,
0: jak je to?
1: Ano, jsou to sociální případy, tomu říkám. Přišli kolikrát kocouři nekastrovaný, nechala jsem je vykastrovat, protože nedá se prakticky nechávat kočičky rozmnožovat, hrozně trpí potom, nikdo se o ně nestará, takže není u mě azyl, já jsem řekla, už je azyl štop kvůli mému věku, ale co tady mám, těch 10 ještě, tak se snažím, jak se říká, jim posloužit.
0: Odkud je pejsek Tereska?
1: Tereska dostala jsem před 2 lety od moje kamarádky, která v 80 letech se stěhovala k své dceři do Nymburka a pes k ní přišel v roce 12, taky nevíme odkud. Byla někde dobře chovaná, ale musel ji někdo škaredě nakopnout, nedalo se jí dlouho šáhnout na žebírka. Teďka, když se stěhovala, tak já jsem si ji taky vzala. Je u mě. No. Takový něco mezi jezevčíkem na krátkých nožičkách, váleček takovej, s takovou bílou maskou, černej. No. A furt tím ocáskem vrtí Teresko, viď? Když chodím do zahrady, tak ji mám pořád u sebe, ona si mě hlídá.
0: Znáte její jmény všechny?
1: Všechny znám, ano.
0: Můžeme to zkusit?
1: Můžeme to zkusit, tak tamhle je Černá, pak máme tady Čičinku, Čičínka, Bunko, Pusiket, Morísek, Henry, Čertidílko, já je teď nepočítám, ale...
0: Já taky ne, ale zjišťuji, že víte.
1: Je to 10 jich je. Tereska vypadalo to, že byla někde dobře chovaná, protože se jí řeklo nožičky, ona si lehla a nechala si je opucovat.
0: Pečujete o ní dobře, no. Protože přede mnou už se rozvalila a nechala si na žebírka sáhnout, nechala
1: ano,
0: se pohladit
1: dobrý,
0: a pomuchlat.
1: Ona vysloveně, když jsem byla teď 10 dní pryč, tak říkala moje kamarádka, která se o ně starala, že furt byla u braňky a nechtěla vůbec, jako, aby šla domů nebo něco. Je to těžký, takový zvíře má nějaký cit. Když ho někdo opustí nebo škaredě se k němu chová, není to dobrý na tom světě, ne. Musíme se jinak chovat k těm zvířatům. Jestli jsou to kuřata, nebo krávy, a nebo psi a kočky, no.
0: To vám vzkazuje Majka Vichnerová, umělkyně, ale také kočičí máma, se kterou stojíme, dalo by se říci, v březové části její nádherné zahrady, jejímu srdci velmi blízké.

0: My jsme v obci Hasina. Já jsem přišla na návštěvu k Marii Wichnerové. Sledujeme, co všechno tady raší, roste i v tuto roční dobu. Tak jsem si musela dávat pozor, protože tady se z trávy, která je udržovaná, tak se tady vyklubali klousci. Je tady blízko, jste říkala, modřín.
1: Ano.
0: Rostou vám tady houby?
1: Rostly mi tady v těch břízách kozáci, rostly, ano. Ale teď jsem tam navršila trošku hlíny víc a zasela tam květinovou louku mezi ty břízy, takže přestaly růst. Jestli se zpamatuje, to podhoubí nevím, ale uvidíme. Necháme se překvapit.
0: Ale jinak jsem mezi slovy vytušila, že houby sbíráte, že na ně možná i chodíte, protože jsem tady k vám přijížděla lesem a vypadal nadějně, ale vy jste mě vyvedla z obilu.
1: Já jsem jako dítě tady, samozřejmě to nebyl problém zajít si do lesa na houby a mít večer smaženici, ale teď tady prakticky vydrancovali ty lesy, jsou tady, je tady plno pasek a je známo, že houby rostou v symbióze se starými stromy a bohužel to se ztrácí. A co nezničí dřevorubci, tak zničí prasata divoká, který to rozryjou, no je to smutnější trošku, no. Není vždycky jistý, že najdete nějaký houby. Musí někde být. Někde jinde rostou, ale na Hasině už bohužel ne.
0: A my teď s Majkou Wichnerovou tady vidíme nějaký skot za
1: ano,
0: plotem.
1: Máme tady farmu. Pojedy.
0: Hospodaření přímo ano. Máte za plotem, ale není vaše naštěstí.
1: Ne.
0: Ani včeličky nejsou vaše, co jsem
1: tady. Nejsou moje včeličky, ale já je krmím tady. Tady mají hodně kytiček, protože na té louce kolikrát není nic, jo. Co spasou krávy, tak moc toho nevykvete, no tak lítají tady včeličky. Mají levandule, mají perovskie, mají růže, mají rudbekie, mají cínie, všechno možný tady kvete.
0: A teď vám musím představit paní Majku jako také budovatelku a stavitelku, a to velice vkusnou, protože když jsem tu byla před mnoha lety, tak tady ta část zahrady, na které stojíme, byla ještě v podstatě netknutá.
1: Louka.
0: Louka tady byla a tady před námi vidím takový sokl, takové vyvýšené jakoby zahradní pódium nebo terasu, možná spíš by se dalo říct, a tam má ten okraj tvořený moc pěkně vystavěnou, já nevím, jak vy říkáte, zítkou?
1: Suchá zítka, je to pískovec Ostroměře a je to tak prakticky tím, že ta zahrada je mírně svahová, tak jsem jakoby řízla do té trávy, do té louky, pravým úhlu a když si představíte papír, uprostřed vystříhnete jenom roh, jako vyříznete a ten nazvednete, tak se dala ho do roviny a ta zbytek té louky jde prakticky zase pozvolna dolů. Tak je to, jako kdybych nazvedla trošku jeden roh, jeden cíp té louky nahoru. Hmm. Tak je to takový sochařský. No.
0: Určitě nahoře zakořenila velká vrba.
1: Smuteční vrba.
0: Smuteční, která na nás mává těmi dlouhými větvemi a celé to tady hlídá.
1: Orfeus.
0: Orfeus má vlastně harfu. Mohu se vás zeptat, kdo takhle skvěle poskládal ty kameny?
1: Já, to byla celý léto práce, já.
0: A které léto to bylo?
1: 2006. Vedle stojí Sequoiovec giganteum, to je strom, který v Kalifornii bývá, jak znám, a tady se mu úžasně daří, roste jako z vody. My tady máme jílové podloží, zřejmě mu to nevadí.
0: Čemu vy dáváte v tom případě přednost, jakým těm stromům a rostlinám? Protože samozřejmě nemůžete tady mít něco, co bude hodně náročné, abyste neustále kolem toho musela tančit. A nebo tady máte i takové přírůstky?
1: Jo, tak ty buxusy třeba, ty jsou náročné, růže jsou náročné, ty se musí sestříhat, ošetřovat. Jinak ta louka čas od času posekám, že je to vidět, že to není anglický trávník. Je to taková krásná práce celý léto, celý od jara. Jsem venku na čerstvém vzduchu. Mám ráda, když je vidět něco, co pod těma rukama vzniká. Takhle. Je to můj druhý obývák.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Já jsem přišla na návštěvu k Marii Wichnerové, která je známá česká medailérka, ale také sochařka. Když tady chodíme z jednou zákoutí do druhého, nezbývá než uznale kývat hlavou, protože si nedokážu vůbec představit, že o tak velký prostor, takhle rozmanitý, pečuje jeden jediný člověk. A když tak přemýšlím, jak to všechno skloubíte dohromady i s tou medailérskou prací.
2: Takhle, já když mám nějaký, dělám soutěž pro Národní banku například, sou myšlenkou na to téma se zabývám delší dobu, ale pak si sednu a 3, 4, 5 dní sedím nad těma sádrama, tak musí zahrada čekat a všecko ostatní. Takže já musím dělat pod tlakem.
1: A když už zahrada nemusí čekat, tak každý den jak asi dlouho?
2: Nedokážete
1: to odhadnout?
2: Ne, jo. Ale jsem taky schopna opravdu půl hodiny, hodinu sedět a kochat se.
1: To musí být, to byste z toho nic neměla tady.
2: Třeba dneska fouká vítr, tak já ho miluju, když mě na kůži fouká, takže to je nádhera. Jo. Když si vzpomenu, jak na tom světě je dusno, jak je někdy hrozně moc husto, jak chudáci v těch městech, jak mravenečci žijou, tak co chci víc, mě je tady dobře.
1: Dávám to cit, třeba tu podzimní údržbu, že cíleně jdete a víte, co je potřeba teď udělat, anebo si to musíte i někde poznamenat a řídit se tím?
2: Ne. Samozřejmě listí, co je, tak se zhrabe a dá se zpátky pod stromy, že jo, to se nevyhazuje. Co je moc, tak se dá na kompost, no a jinak přistřihne se, růže se jenom nahrubo přistřihnou, nakopčí se, to je taková práce běžná. Jinak všechny trvalky, jestli jsou to rudbeky nebo odkvetlé květiny, nechávám na záhoně, trávy, všechno nechávám na záhoně, protože i to v zimě je dobře a navíc to pro hmyz a pro táčky malý, jako je střízlík, je potrava. Ty semínka, to je potrava pro ně, takže já nevyčistím zahradu.
1: Po kom to máte ten cit pro zahradničení?
2: No, můj dědeček z maminčiny strany, ten měl v Trutnově obrovskou zahradu a já jsem jako dítě viděla, jak to dělá. A v Praze jsme měli na Hradovce taky malou zahrádku, takže jsem s tátou taky tam dělala, měla záhonek. Jinak, co se mě mohlo víc lepšího stát, než že jsem se mohla vrátit zpátky na Hasinu po našem exilu. Já jsem tady šťastná, ale na ruce se mi nesmíte dívat, dělám všecko bez rukavic, protože jsem sochařka, když pracuju s línou, tak jsem nikdy rukavice nebrala, takže já ani tu zahradu nedělám s rukavicema, maximálně růže, to si někdy nandám rukavice, protože ty mají trny. A jak říkáte, já se snažím dělat zátiší. Tady takový kout, tamhle takový kout. Teď zrovna se díváme tamhle na tu oranžovou růži, která
1: tam dominuje tomu.
2: Nešiky, světlejší, tak tam krásně ten průhled, napravo stojí ten obrovský ořech, takže to je nádherný průhled. A to jsou takové maličkosti, které mě hladí moji duši.
1: Pak je tady další místo a to je domek po praprarodičích, který se celý proměnil a my se tam za chvíli půjdeme podívat. To bude to druhé naše zastavení a tam už se dotkneme i té umělecké práce hodně.
2: Oj.
1: A možná, kdyby si měla vybrat to třetí místo, kam se dnes asi nepůjdeme podívat, které by to bylo? Bylo by to místo někde v Německu nebo tam, kde jste studovala, nebo které místo je vám ještě
2: blízko? Těžko říct, já mám dceru v Německu, takže to je samozřejmé. Žila jsem tam 30 let. Prakticky jsem světoběžník a jsem člověk, který je otevřený pro všechno a tolerantní ke každému, jestli je to náboženství takové nebo makové. Akorát, co nemám ráda, je, když někdo vysloveně je pravičácký až fašistický a bohužel dneska ten svět se tak nějak bortí. No, nemusíme daleko chodit pro tu politiku, je to těžké o tom mluvit.
1: My se rozloučíme s těmi břízami, které pohladíme po tom jejich krásném těle, zvrásněném a půjdeme se podívat do toho půvabného prostředí, do toho prostoru, kterému vy hrdě můžete říkat domov.
2: Moje chalupa, ano, je to můj domov.
1: Majka Wichnerová.

0: té krásné zahrady jsme se s Majkou Wichnerovou vypravili do domova, o kterém ona tak pěkně před chvílí mluvila. A sedíme v prostoru s modrou výmalbou. Tady je to pracovní prostor, protože vy jste říkala, že tady ateliér nemáte, že se chystá.
1: Protože tady mám světlo, mám tady hodně oken, tak dobře se mi pracuje. Podlaha je dlažba, takže se dá dobře umýt, když se pracuje se sádrou. Prakticky já nepotřebuji velký prostor, když se dělají sádrové modely na medaile, takže mě to tady stačí. A moje kočky jsou taky spokojený.
0: Jedna tady vedle vás leží.
1: To je čičinka, tříbarevná čičinka.
0: Vy jste připravila návrh 80. výročí Olgy Havlové nebo Franci Kafkovi, to byl váš návrh, Kamilu Lhotákovi nebo Bohumilu Hrabalovi. Dokonce jsem zahlédla i vaši medaili a tu jsem si našla extra z předsednictví naší země v Radě Evropské unie, což to jsme si vzpomněli, také zpětně bylo v roce 2009. Kilo zlata.
1: To byla kilo zlata pro českou mincovnu.
0: Jak ty nápady a návrhy k vám chodí? Vy se přihlašujete do nějakých soutěží nebo jak to tak prakticky funguje?
1: Tak dělám prakticky soutěže pro Národní banku, to jsou vypsané soutěže veřejné, takže se může každý zúčastnit. No a buď mám štěstí, že postoupím do nějakého kola, anebo dokonce moje práce bude vybraná, takže to dělá radost. A něco dělat musím, protože jsem tu sochařinu vystudovala u profesora Burgev a v Kolíně nad Rýnem a tam jsem právě k tomu medailérství taky čuchla, jak se to řekne česky. A je to krásná práce. No a česká mincovna si po návrhu pro Národní banku pro konec druhého tisíciletí můj návrh vybrali, takže jsem začala od té doby spolupracovat taky s českou mincovnou. Dělám to jako koníčka čas od času a dělá mi to radost. Stáří si určitým způsobem zpestřují.
0: Není to jenom štěstí, protože vy jste uznávaná.
1: Mezi tím snad.
0: A když už jsme u toho štěstí, tak to mě také zaujalo, když jsem se dívala na některé z vašich mincí na internetu. Tak teď se na ní mohu podívat přímo tady na stole. A není to jediná mince štěstí, kterou jsem od vás viděla. To byla stříbrná mince štěstí z roku 2019. To je tady před námi. Potom jsem objevila ještě minci, která bych řekla, že je tak pro celou rodinu. Šťastné chvíle do vaší rodiny, jak se tam psalo. Nevím, jestli je vaše usměvavé slunce. Ano. Zlatá pamětní ano. Medaile. Také váš.
1: Z roku 12.
0: Když jste tak přemýšlela, jak to štěstí uchopit do toho návrhu?
1: Tahle ta nová stříbrná, prakticky to bylo zadání od české mincovny. Tam bylo vysloveně přáno, aby nebyly to žádný sedmitečná slunečka, čtyřlísky a podobně. Tak jsem při té první štěstí mince vzala to slunce, protože slunce je pro nás prakticky životodárné a štěstí, bez slunce bychom nemohli. Pochopitelně jsem použila zase tu možnost to v několika jazycích uvádět, to štěstí. A na druhé straně jsem použila mini sluníčko a mini lva s tím, že v okruhu je napsáno, že co štěstí znamená. Znamená to spokojenost v různých jazycích, práce, rodina je to, mír, svoboda, to všechno patří ke štěstí. Takže já jsem tato slova použila jako ornament na tuto medaili. Jinak se nedá asi vyjádřit to štěstí. To si musí každý sám pro sebe najít a je důležité, aby si každý člověk uvědomil, že i když to štěstí momentálně nemá ve výhře loterie, ale má ho třeba s tím, že je zdravý, nebo že má zdravé děti, nebo že vůbec může dýchat, tak to jsou věci, které si musí člověk uvědomit a to je to štěstí na tom světě. Ne peníze, zdraví a slunce, pocit krásné přírody. Snažím se udělat kvalitní práci, já se nepovažuji za velkého umělce, já jsem řemeslník, pracuju rukama, někdy k tomu použiju i hlavu a hlavně oči a moji radost práce. Když to hledáme dohromady, tak snad něco po mně na tom světě zbyde.
0: Majka Wichnerová zraje jako dobré víno i takovou životní filozofií a jednu nám teď předá a bude se týkat rozdílu mezi mužem, ženou a
2: zahradou. Ano, takže já jsem kdysi četla, že rozdíl je v tom, že muž potřebuje mít přehled a všechno mít v jednom pohledu, kdežto žena potřebuje zákoutí a znova objevovat a procházet a mít takový nějaký nově objevovaný věci v té zahradě. A to je můj princip. Vždycky něco objevím.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: My jsme v krásném domě Majky Vichnerové v Hasině. Už jsme vám ji představili jako chovatelku koček a vlastně i pejska, zdatnou fundovanou zahradnici se smyslem pro zahradní architekturu a pro překvapující zákoutí. A když bych to porovnala i s tím interiérem, to velmi koresponduje. Teď usedneme ke stolu, který je také vaším dílem.
1: To je fajans. Kachle jsou malovaný prakticky na glazuru a vypálený. A je to pohled do nebe. Je tam voda, je tam zeleň, jsou tam stromy a je tam nebe. Taková krajina. Manžel mi zemřel, děti, Michálka je už její taky přes 50. Říkám, že mě dohání, nedá se nic dělat v tom věku, ale já jsem tady už jako dítě byla u mé babičky a mám absolutně přesně v hlavě, jak tady ta světnice byla, jak tady moji starí rodiče žili, jak jsme tady na prázdninách byli, jenomže jsem to pak tady přizpůsobila tomu našemu životu a jsem tady velice spokojená. Jak říkám, soběstačná a doufám, že dlouho soběstačná budu. Jsem vděčná, že jsem se zatím v určitém stáří odpovídajícímu věku jsem se dožila. Já když z hrdostí řeknu, že jsem se narodila v první polovině minulého století, tak to zní docela dobře.
0: Všimla jsem si, že jste optimisticky založená, přestože máte za sebou nelehký život, včetně té emigrace, a máte pevnou vůli. Když se vám něco přihodí, když musíte s něčím bojovat tělesným, když se něco přihlásí, tak zkrátka bojujete, jak jsem tak pochopila.
1: Ano, je zapotřebí poznat, odkud co pochází, a pak s tím můžu jako něco dělat. Žádná sebelítost. Jakmile se začne člověk litovat, tak já říkám, sebelítost je začátek konce. Tohle mě bolí, já jsem chudáček, nebo tady to nemám, já jsem chudáček. To se nedá. Buď si to sama zařídím, a když to nejde, tak to nejde, ale každý den jde, začíná znova a člověk musí bojovat. To je, život je boj, tak se to řekne. Moje zahrada, říkám, že to je další sochařské dílo, protože je to dělané taky rukama, ale mojí představivostí, ale těžko říct, já jsem v tom umění, zní to zajímavě, ale je to tak. U mě byla v prvním řadě vždycky rodina, proto jsem se nemusela vdávat, kdybych chtěla jenom umění dělat. Říkala jsem vždycky mé rodině, druhým Picassem nebudu, taky nemusím být, stačí jeden, ale já mám náplň života a ta náplň se mi podařila vyplnit. Nemůžu nic opakovat a znova se opakovat, že jsem šťastná a spokojená.
0: To určitě rádi předáváme dál, protože to je dobrý příklad a příklady táhnou. Pak se mi také líbilo jedno přísloví, které vy jste použila, když jste mě prováděla tady těmi podkrovními prostorami a říkala jste, moc se tady nerozlíšejte, to víte, žijou tady se mnou kočky. A pak jste použila, protože vy tu němčinu v sobě samozřejmě máte
1: přes 30 let.
0: Přes 30
1: ano,
0: let. Přes... Tak někdy nějaké to slovičko hledáte, ale tohle se mi líbilo, tak to zopakujme, protože jsme se dívali na ty pelíšky.
1: No tak německy se řekne, je to sice myšleno jinak, je to tady všecko für die Katz, pro kočku, ale je to myšleno v němčině, je to myšleno jako, že to je podpsa, nebo jak se řekne?
0: No ona se říká, ano, je to podpsa, tak no, to tak není dobře.
1: Němci řeknou, že to je na nic, je to für die Katz, takže já to tady říkám, že tady je taky všecko für die Katz. Jsem pod nájmu, já se přiznám, oni mají vlastní dveře. Oni si chodějí, kdy chtějí, jak chtějí. No a já jsem jejich bankomat, jsem uklízečka a otvíráš na konzervy. To jsou tři profese, které tady mám.
0: A co vám vracejí? Jsou věrné?
1: Oni mi vracejí prakticky, když vidíte kočku, jak je stočená do klubíčka a spokojeně, hluboce spí, tak není nic lepšího, než na takové zvíře se podívat a vidět, že má zázemí a že je mu dobře.
0: A co kočičí motiv na nějaké zminci, na nějakém návrhu byl už?
1: Ano, byly kočky, dělala jsem přes Českou mincovnu, když si pracovala pro Moldávskou republiku, tak tam jsem byla taky zařazená jako kočičí máma dělat zvířátka, takže jsem tam taky dělala kočky bahení a podobně, tak není problém.
0: Co bychom tedy na závěr tady z Hasiny, z tohoto krásného domku s úžasnou zahradou vzkázali našim posluchačům. Čím se rozloučíme, ač já velmi nerada, protože mi tu s vámi je moc dobře, bez nadsázky.
1: Tak já jenom můžu říct zpátky k mé chalupě. Skutečně ty kořeny tady mám, protože v době exilu, když to bylo hodně těžké, tak jsem si vzpomínala na ta horká léta tady na Hasině u babičky, když babička se tady v téhle světnici natáhla na gauč, dala si šátek na hlavu přes obličej, aby jí nebudily mouchy a v tom tichu tikaly hodiny, její staré hodiny v kuchyni tikaly. A já si jako na ten zvuk jako dítě vzpomínám, že bylo absolutně ticho, tehdy nejezdili žádný auta. Bylo to nádhera. A to jsem si vzpomínala, na tohle dětství, jak jsem šťastné dětství měla. A to mi kolikrát dávalo sílu i v té cizině. Já se tady cítím skutečně zakořeněná, ale říkám, jsem i taky světoobčan.
0: Vzkazuje Majka Vichnerová a já jsem ráda, že jsme spolu prožili nějakou tu chvíli a jsem ráda, že jsem vám ta její drobná i velká poselství mohla předat. Děkuji za rozhovor a těším se někdy zase na shledanou.
1: Děkuju moc, bylo to milé.
0: To byla Majka Vichnerová a za Český rozhlas Hradec Králové se loučí Vlaďka Vildová. Na shledanou.
1: Na shledanou.

0: rádio na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Víte, co mají společného herečka Petra Nesvačilová a módní návrhářka Andrea Vytlačilová? Dozvíte se to v dalším díle našeho magazínu. Taky nahlédneme do letního šatníku a povíme, jak se obléci na společenské události, například Garden Party. V seriálu o etiketě probereme cestování o dovolené a v kosmetickém rádci poradíme, jak pečovat o nohy v létě.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Na webu hradec.rozhlas.cz podrobný program Českého rozhlasu Hradec Králové můžete se podívat. No a zítra ráno přivítáme v našem vysílání Kastelána hradu Pecka. Pozveme vás s Janem Murdychem na Jičínsku. Rozvíte se, co nového v této sezóně právě na hradě Pecka. No a radioporadna po 11. hodině vás určitě bude také velice inspirovat a zajímat, protože zítra v radioporadně Českého rozhlasu to bude o hmyzu a ochraně kůže. Ekologické přípravky z bylinek, to bude téma, které probereme s magistrou Jarmilou Koutovou v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové zítra po 11. hodině a bude prostor i pro vaše dotazy. Za 4,5 minuty už bude 19 hodin. Český rozhlas Hradec Králové vám nabídne zprávy a po nich další večerní pořady a písničky, které máte rádi. Těšte se na Buty, Marcelu Holanovou, Elány nebo Jitku Zelenkovou. Karel Sladký přeje krásný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové, příjemný poslech našeho dalšího vysílání a hezky se vyspěte do pátečního dne. Krásný večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Armáda kvůli pádu vrtulníku na Přebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Dětská skupina v Lovčicích na Chlumecku má ještě volná místa. Tenistka Sára Bejlek postoupila do čtvrtfinále pražského turnaje WTA a zítřek bude polojasný s teplotami do 24 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Jedna vojákyně zemřela a další 4 vojáci se zranili při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. Do péče záchranářů se dostali i další 3 lidé, kteří se po nehodě nadýchali kouře. Událost vyšetřuje vojenská policie. Podle mluvčí ministerstva obrany Magdaleny Hinčíkové armáda nebude dočasně používat vrtulníky systému H1.
4: V návaznosti na nehodu byl až do ukončení vyšetřování pozastaven provoz všech vrtulníků systému H1 v armádě České republiky. Příčiny této tragické nehody budou prošetřeny, jakmile to okolnosti umožní.
2: Mezi vrtulníky systému H1 patří stroje Venom a Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Nová dětská skupina v Lovčicích na Chlumecku má na příští školní rok ještě několik volných míst. Novostavbu za 12 milionů korun otevřeli v obci v lednu a kapacitu na první měsíce provozu se podařilo naplnit rychle. Nezávislá starostka Petra Petrovická je přesvědčená, že plno bude taky od letošního září.
5: Zatím tam ještě teda nějaké volné místo máme od září. Bereme i z okolí, primárně samozřejmě to je pro děti z Lovčic. Máme to doplnění naší mateřské školy, protože máme mateřskou školu jednotřídní, takže ne všechny děti se do naší mateřské školy vešly a dostaly.
2: Řidiči v Žírči u Dvora Králové nad Labem musí zítra a pozítří počítat s dopravními omezeními, které souvisí se svatoanenskými slavnostmi. Úplně zavřená bude místní komunikace mezi Zámeckým parkem a řekou Labe, kterou při normálním provozu využívají cyklisté. Ti můžou jet značenou objížďkou.
3: Sport.
2: Česká tenistka Nikola Bartůňková vypadla z turnaje Live Sport Prague Open v osmifinále. Tara Rudíjové z Thajska podlehla po setech 6-7, 6-3 a 6-7. Po výhře nad Timofejovou z Uzbekistánu naopak postoupila Sára Bejlek. Ve čtvrtfinále narazí na Rakušanku Tagerovou. V Praze teď ještě bojuje Lucie Havlíčková s Barborou Krejčíkovou.
3: Počasí.
2: Noc přinese zpočátku oblačno, ojediněle s přeháňkami. Během noci bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty spadnou na 11 až 8 stupňů, na horách na 10 až 7. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Výjimečně se objeví přeháňky. K večeru se bude vyjasňovat. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na horách naměří 14 až 18 stupňů. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pojďme spolu o něčem diskutovat.
2: Nebo můžeme diskutovat něco.
1: No a to jsme u dnešního tématu. O něčem diskutovat, tak to je běžné, myslím si. A teď můžeme diskutovat o tom, jestli se brambory mají vařit ve slupce anebo bez slupky. A je to i, co se týká češtiny, v pořádku o něčem diskutovat.
2: Přesně tak.
1: No a co to něco diskutovat? Není to nějaký takový neologismus posledních let, který jsme si vytvořili a není spisovný, nebo je spisovný? Jak to vidíte?
2: Řekla bych, že je to tak nějakých 10 let, kdy se o tom trochu mluvilo, protože se pořád diskutovalo něco v médiích, politici, manažeři, ty mají svůj úplně extra jazyk a ta vazba nebyla úplně běžná. Předtím se pořád diskutovalo o něčem a najednou se začalo diskutovat něco a bylo toho hodně. A lidé měli pocit, že to není správně a že je to zřejmě vliv angličtiny. No a už před těmi lety se to tedy probíralo i mezi jazykovědci, kteří nás ujistili, nás uživatele češtiny, že vazba diskutovat něco je dokonce zachycená v příručním slovníku jazyka českého, který vznikal od 30. do 50. let 20. století.
1: To znamená, že dřív se to používalo, pak se to nějak přestalo používat, pak jsme to znovu našli a řekli jsme si, ale to fuj, to je nespisovné. Ale ono je to spisovné, protože už je to tam hodně dlouho, tahle vazba.
2: Ten vliv angličtiny se připouští, nicméně krásně se to sešlo. V češtině je to v pořádku a ta angličtina nám to připomněla.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer, Lačera te šukar šuniben. Festival Romipen v Brně letos opět propojí hudbu, tradice i vzdělávání. Dnes také uslyšíte rozhovor s novinářem a spisovatelem Patrikem Bangou, kterého jsme se zeptali, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jakým česká média informují o Romech. Mangau, Salačera.

0: A stále je s vámi romské vysílání Roma Vakeren, pěkný večer. Dohrála a dospívala kapela Duo Band Kladno. Jaký obraz Romů vytvářejí česká média? A kdo by měl mít možnost o těchto tématech mluvit? Na veřejné debatě organizace Romea se nad těmito otázkami zamýšleli novináři i odborníci. Mezi panelisty byl také novinář a spisovatel Patrik Banga z iDnes.cz. Zajímalo nás, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jaký média informují o Romech.
1: Nemyslím si, že to je stejný. Myslím si, že to je jiný, že už si ty redaktoři dávají víc bacha, že už i ta česká společnost je víc citlivá, nebo minimálně část té společnosti je víc citlivá na otevřený rasismus. Takže už si to vlastně, podle mě, seriózní média, už si to zkrátka nedovolej. A pokud jo, tak dostanou čočku uvnitř těch médií, čili myslím si, že v tomhle jsme se hodně posunuli.
0: V debatě se Patrik Banga vyjádřil také k roli sociálních sítí a rychlosti šíření informací. Zeptala jsem se ho, jak se podle něj proměnilo šíření zpráv o Romech v online prostoru.
1: Ale já jsem tu mluvil o nebezpečí toho onlineu a o nebezpečí té rychlosti. Jo? Že ono to má dvě roviny. Jedna věc je ta, že v tom onlineu se dá lecos rychle opravit, ale zároveň se dá nadělat hrozný škody, pokud vypustíš nějakou zprávu, která je nepravdivá, nebo je nějaká předsudečná, nebo může mít prostě velký dopad a v tom je ten online nebezpečný.
0: Banga upozornil, že nebezpečí spočívá v rychlém šíření neověřených informací v online prostoru, které mohou převzít i některá média.
1: Tomu se říká monitoring a je to tak, že jedno médium monitoruje druhý a dušují se jakoby tím, že oni to vlastně nenapsali, že to napsal někdo jiný, čili lidově se tomu říká, vložíš to někomu do úst.
0: Patrik Banga pracuje řadu let v redakci iDnes.cz. Zajímalo mě proto, jak z vlastní zkušenosti hodnotí vývoj přístupu redakce k informování o Romech.
1: Já si troufám říct, že na iDnesu právě jsme ty, kteří se na to dávají extrémní pozor, už jenom proto, že máme za sebou jednu negativní zkušenost a to nás, myslím, posunulo poměrně dost v tom, aby jsme o tom mluvili. Zároveň tím, jak na iDnesu pracuju dlouho, tak si myslím, že už mám vliv na to, jak ty zprávy můžou vypadat. A i kolegové se mnou velmi často konzultují, pokud se jedná o romský témata, a já se právě snažím dohazovat romský odborníky.
0: Jedním z témat debaty bylo také zastoupení romských odborníků v médiích. Zeptala jsem se Patrika Bangy, proč jsou Romové zváni především k debatám o romských tématech a ne jako odborníci i k otázkám, které s jejich etnicitou nesouvisejí.
1: Myslím, že potom byl kus té debaty tady a myslím si, že to souvisí velmi často s tou rychlostí a pohodlností těch redakcí, kdy už vsázejí na mediálně známí Romy, kteří jsou schopní kdykoliv, cokoliv, na jakýkoliv téma říct. Smutný na tom je, že ani u nás jako není zase tolik lidí, kteří byli fundovaní v těch tématech a mohli něco říkat. Jo? Čili každý z nás by měl jakoby nabízet těm redakcím lidi, který třeba osobně zná a ví, že jsou kvalifikovaní k tomu, aby něco řekli. A já jsem životní optimista a věřím tomu, že za 20 let už takovýhle věci vůbec nebudeme řešit. To je taky ta pohodlnost, jo. Že než aby se ten redaktor dal tu práci a hledal toho romského odborníka, zvlášť pokud se to téma třeba okrajově jenom Romů týká, tak si radši pozve toho mediálně jaksi profláklýho Roma.
0: Vysvětluje spisovatel a novinář Patrik Banga.

0: Spolek Romani Hub z Brna se dlouhodobě věnuje podpoře romské komunity. Už po sedmé je také pořadatelem festivalu RomiPen, který propojuje hudbu, vzdělávání i kulturu. Na letošní ročník nás pozve Petr Kováč.
1: Já bych chtěl pozvat všechny posluchače na sedmý ročník festivalu RomiPen. A RomiPen pořádá Erhub, což je brněnský spolek. A můžete se těšit na několik zvučných jmén, ale já prozradím jenom některé. Tak Igor Kmeťo, potom Anita Soul, nebo Gypsy Prala a plno dalších. Ale samozřejmě, kde se to bude konat? 15. srpna od 14 hodin na Biskupském dvoře, to je hned vedle zeleného rinku. Ta návštěvnost se nám tam pohybuje kolem 1000 lidí každý rok, takže ochutnáte nějaké dobroty a užijeme si krásný letní podvečer a večer.
2: Mimo to, že tam bude hudební program, na co se návštěvníci RomiPenu mohou těšit?
1: Tak co tam bude zajímavého, bude tam právní poradna, nebo spíš registrace do právní poradny, co považuji za strašně moc důležité, protože lidé se budou moct přihlásit, zaregistrovat a potom využít bezplatné právní poradny. To znamená, že pokud máte nějaké problémy v životě a potřebujete právníka a nemáte na něj finance, tak Erhub vám s tím může pomoct zdarma. Děláme i odškodnění romských žen po sterilizaci, takže to je velká výzva. A potom, co tam bude zajímavé, budou tam samozřejmě i tanečníci, taneční soubory. Bude tam tanečnice, která přijede z Prahy a bude tancovat s tanečnicí malou Janíčkou Šťukovou, na co já se moc těším, protože to je tanečnice od Boha.
2: Pane Kováči, organizace Erhub, jak informuje ženy, které by mohly požádat o odškodnění?
1: Tak Erhub nebo Romani Hub se samozřejmě snaží informovat, ale tohle je přesně to, co říkáte, je největší problém. Informovanost lidí, nejenom žen, ale samozřejmě neděláme jen odškodnění po nedobrovolné sterilizaci žen, ale děláme i právní poradenství. Řeknu příklad, potřebujete napsat odvolání, tak to je všechno věc, kterou vám náš právník dokáže sepsat, podat, zastoupit vás, ale děláme i teď dvě kauzy, které byly velmi smutné, odebrání dětí z rodiny. Zatím se nám to povedlo dostat do takové fáze, že pracujeme s těma rodinama, vzděláváme je, aby věděli, jak se o dítě starat, že ho musí posílat do školy a tak dál. Takže toto Romani Hub všechno dělá a je dobré, když by to i ty Romové věděli, proto jsme se rozhodli, že tento krát budeme dávat stánek registrační do právní poradny na festival RomiPen, který už je vlastně sedmý ročník.
0: Do Brna na festival RomiPen nás pozval Petr Kováč. Adagives i Mars Savoro, Manga Vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pád armádního stroje na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Stavební úřad ve Zlíně dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění požárem poničené budovy 34. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Při pádu armádního stroje Venom na Třebíčsku zemřela vojákyně. Další 4 vojáci jsou zranění. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Podle ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny armáda do vyšetření nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
2: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud si nebudeme jisti, dokud nám odborníci nedají jasný závěr.
0: Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. 11-patrový objekt z velké části poničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Pokračuje mluvčí města Tomáš Melcer.
3: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
0: Bývalý vedoucí obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček u soudu dnes odmítl vinu v případu údajného týrání zvířat. Státní zástupce tvrdí, že obžalovaný surově zacházel s kočkami chycenými do pastí a jednu z nich krutým způsobem zabil. Beníček u soudu znovu tvrdil, že pouze chránil zvěř v oboře před toulavými predátory. V případě odsouzení mu hrozí až 6 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září.
1: Sport.
0: Tenistky Sára Bejlek a Barbora Krejčíková postoupily do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Bejlek porazila Timofejevovou z Uzbekistánu 2-0 na sety a Krejčíková stejným způsobem vyřadila další Češku Lucii Havlíčkovou. V Praze v semifinále skončila také Nikola Bartuňková. Prohrála Stara Rudijovou z Tajska 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: Ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojedinělé na severovýchodě se místy vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna za Podivínem na 35. a 5. kilometru došetřují kolizi 4 osobních aut. Neprůjezdný je stále levý pruh místo zřetelně označené světelnou šipkou. Fronta už je velmi krátká, jen na pár minut. Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz. Dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
0: Je ikonou

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí.
1: Cizí.
0: Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva český filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A já
1: pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, to jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho

0: dívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Ovšem to se stává málo kdy. To tež s komediem, ale komedie je to vůbec, že ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bývalo, že jo. Třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
1: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
0: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo. Tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradní kufrok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
1: A o jakési nenáročnosti?
0: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že jo, ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselýho. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si se dívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
1: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Je

Večer by zněla od Mojze sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Je to prostě, ten věm je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně
2: na tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českém Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, berem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tejdel je. A já jsem říkal, dobře, pan režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyně, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil být, mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to, no to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma lidima významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštilo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejen, že na mále, že já jsem zažil krásný 60. let a to bylo fantastický, jo. To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo a to bylo o tom, jak, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. leta, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky takový články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, no, taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, jak odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsem já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak, aby přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byli se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer, a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární Tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo to vojenskou techniku.
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na Tankový prapor. A ten Tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno. Tak jsem vzal Tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo. Některý lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce. Zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení. Tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčením těma tankama, že jo? No. To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což je, no, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
0: Se dostat...
1: Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor, takže on to měl všechno odpozorovaný fantasticky, jo, proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Johnem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Mandlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Chvilecky říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě staro mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
0: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, když pun

0: režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového toho kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě jsem ji obsadil, že vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky a já myslím, že to je dobře, protože je znají, jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě potom diskutujou a tak dále a je to potom pozdrav na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu, dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde 2. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba 2 roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na Tankový pravdu byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit míň do kina. Mm. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Mm. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houty na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Mm. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Podměšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že ale někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový jako jenom, protože Sejd Bůj, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takový to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mě rád, výborný. To jsou takový herci, který nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby říkám, jak bys to třeba řekl jinak. A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že, a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Kukačí Hnízdo, když si vezmete, tak to byli málo známí herci a Nicholson tam prostě vyhodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě je třeba jít do divadla se povádat na herce, mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžasné. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete se nalíčit a já všecko, ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: O víkendu se do Česka vrátí letní teploty, v neděli může pršet. Demolice obchodního domu Slezanka v Opavě bude pokračovat a zítra bude polojasno, maximálně 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. V Opavě bude pokračovat demolice bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Tamní magistrát už vyhlásil soutěž na druhou etapu bouracích prací. Potvrdil to Martin Kůz z opavské radnice. Součástí další fáze demolice budou také přeložky inženýrských sítí.
3: Pokud vše proběhne podle plánu, měla by být druhá etapa demolice dokončena do konce listopadu tohoto roku. Současné město připravuje na podzim další setkání s odborníky i veřejností, která pomohou určit podobu architektonické soutěže na budoucí využití tohoto významného prostoru v historickém jádru města Opavy.
2: Novou edukativní expozici s názvem Objev Jesenicko si můžou zájemci prohlédnout v turistickém a informačním centru Katovna v Jeseníku. Výstava je zaměřená na přírodní krásy a specifika regionu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: U vstupu návštěvníky přivítá kemp místní legendy, který je provede historii Katovny. Přízemí si tak prohlédnout 3D modely Jesenicka, objeví živý rašeliník a hravou formou si otestují své znalosti našeho regionu. Nahlédnou také do příběhu hornictví, textilního průmyslu a lázeňství. V horním patře pak na návštěvníky čeká šestice IQ exponátů.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sparty se chystají na start nové sezóny. V sobotu nastoupí na úvod šance ligy na hřišti brněnské Zbrojovky. Hlavní trenér Pražanů Dan Brian Priske zmínil, jaké cíle Sparta pro nový ročník má.
5: Jsme hladovější než kdy předtím. Dvě sezóny bez trofeje, to není dobré. Chceme titul v lize, probojovat se do finále poháru a být co nejúspěšnější v evropských soutěžích. Dostat se na tu nejvyšší úroveň. Cíle jsou jasné.
0: Časí.
2: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20 a na horách bude 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nejprve opatrně za sjezdem na Chocerady na 26. a 5. kilometru stojí nepojízdný mikrobus. Blokuje stoupací pruh, je označený světelnou šipkou a vybočuje se. A pozor pak na D1 opět směrem do Prahy i o kus dál. V omezení na mostě Šmejkalka se teď do Prahy jezdí jen levým pruhem a menší kolona z kilometru 26 je asi na 10 minut. A v Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V první polovině tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdný osobní auto. Průjezd tunely tak musí regulovat a kolony přímo v tunelu jsou od Anděla a 10 minut se stojí i v Dobřížské ulici před vjezdem do Mrázovky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který je důkazem, že láska překoná hory, poválečné útrapy a vrátí i ztracené jméno.
6: Vyprávět o svých citech budou 79letá Uršula a 81letý František.
7: Oba už také vědí, že láska je největší léčivá síla v přírodě.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Uršuly a Františka Wolfových ze srbské Kamenice.
0: Poznali se před 63 lety. Stačil pohled, láska k tanci, dvě srdce a vznikla láska. Jak to všechno bylo, jel se zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Paní Wolfová.
3: Vás tady, ano.
4: Uršula.
3: Ano.
4: Patrik Rozehnal, dobrý den.
3: Těší mě.
4: Já vám dám kytičku rovnou.
3: Je, děkuji.
4: A ta vám jde krásně k šatu.
3: No, vidíte, tak pojďte dál.
4: Vy máte nádherný dům teda.
3: Jo, pojďte dál.
4: Dozadu, do domu, to je takové to staré selské stavení.
3: To byla kdysi pekárna.
4: Tady se pekl chleba.
3: Chleba a pečivo za Němců. Vystavěný to je 1908. A ty byly potom odsunutý ty lidi, ale my jsme to neměli po nich. My jsme to měli až po několikátý generaci. No a my jsme to koupili a to bylo v hrozném stavu.
4: Takže to krásu jste tomu dali vy. A tady
3: můj
4: máme
3: muž,
4: Františka, už asi předpokládám.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tady je plno fotek.
4: Jo, vy jste nachystala takhle.
3: Já jsem nachystala fotky.
4: I vaše svatební.
3: No, naše svatební. No a...
4: Vy jste pořád stejný oba.
3: Ne, nejste.
4: No jo.
3: Jo. František přišel vo vlasy. Z velký lásky padají vlásky, se říká.
0: Vraťme se do doby, kdy měl František ještě bujnou kštici. Bylo mu 18, měl už po maturitě a chodil do práce.
1: Ve volném čase rád tancoval. A jednoho zářijového dne roku 1961 se s kamarády vydal z Chlumce na Ústecku do Chabařovic na taneční zábavu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a tam jsem potkal jako vokatou holku, která se mi jako tak nějak zamlouvala. Jako.
3: František mě vyzval k tanci a potom jsme tančili. A vždycky, když jsme se potom scházeli a šli jsme na čaje nebo na plesy, my jsme stihli čaje a my jsme stihli i ples tam v Chabařovicích, v tom našem městečku, kde bylo 5000 obyvatel, bylo plno 8 až 10 plesů bylo za sezonu. Takže my jsme oba dva rádi tančili, my jsme začínali s tancem, my dva na sále a končili jsme taky my dva. Takže my jsme byli takový abnormální v tomhle, bych řekla. Můj muž potom musel jít na vojnu. 19 šel

0: Na vojnu.
1: To znamená, vy jste se rok vídali, tančili a ano, pak odcházel na vojnu.
0: Ano, a potom šel na vojnu, jenomže šel na vojnu až do Liptovského Mikuláše, do Nízkých Tater. No, ale předtím ještě měl o mě zájem ten dvojitý Wolf.
1: Takže vy jste teď jednoduchá Wolfová. S jednoduchým V,
0: ano.
1: Protože František je Wolf jednoduše. Ano. A vy jste měla ještě nápadníka s dvojitým V.
0: Já jsem měla ještě z Chabařovic nápadníka s dvojitým V. A ten nápadník s dvojitým V byl o 2 roky starší než můj muž a o 4 než já.
1: Rozumím tomu dobře, že vy v době, kdy vám dvojitý Wolf odešel na vojnu, tak vy jste si takhle jako nabrnkla jednoduchého Wolfa?
0: No, no to tak bylo. A to
2: oni...
0: tak...
2: Oni jenom kamarádili, to bylo takový, že se znali.
0: Ono to nebylo to nic vážného.
1: Co rozhodlo ve vás srdci, že jste věděla, že ne, že chcete Františka?
0: Jeho kamarádi. Měl ještě další kamarády v Chabařovici, jak to ty mladí lidi mají plno kamarádů. A ty kamarádi říkali, hele, Klaus ti není věrný. My jsme spolu intimního nic neměli. Klaus ti není věrný. Klaus tamhle s nějakou chodí a tamhle s nějakou chodí. Jestli to byla pravda? Já jsem toho nebyla svědkem. Jestli lhali ty kluci, nebyla jsem svědkem. Ale nevím, proč jsem si vybrala jednoduchýho Wolfa.
1: No a to byste měla vědět, proč.
0: No, protože byl strašně milej, strašně hodnej. Na rukách by mě nosil. My jsme někdy z blbosti, když jsme potom spolu chodili s Františkem, tak Chlumec a Chabařovice jsou 3 kilometry. A když jsme šli na návštěvu k jeho rodičům do Chlumce, tak jsme udělali blbost a on mě vzal takhle na ramena a byla mlha zrovna a šli jsme do Chlumce. A teď šel nějaký člověk naproti nám po té silnici a lekl se. Tenkrát byli hrozně aktuální péráci, tak si myslel, že to je nějaký pérá. Byli jsme to my.
2: Utíkal do pole.
0: Utíkal do vody.
2: A jsem je mohl schodit z těch ramen, protože jsme se tak smáli. Jako.
1: Řekněte mi, co tak se vám líbilo každému z vás na tom druhém? Čím jste se navzájem okouzlili? Jak jste toho druhého viděli tehdy, Františku?
2: No, na mě udělal dobrý dojem, jako jak vypadal, že jo? No, teď byla temperamentní, a to je ještě do dneška, no, až někdy jsem spocený. Jako. No a my jsme si sedli docela, jako, já bych řekl, že jsme si jako sedli. No.
0: A já jsem byla trošku potvůrka. On vždycky mě šel doprovodit. Stoupili jsme si tam u baráčku ke dveřím a tam jsme se pusinkovali, to bylo všechno.
2: No a potom jsme se tam ještě šmajchlovali jako trošku.
0: A já schválně, on v autobusu jel 10 hodin a já schválně, aby mu ujel. A tak jsem viděla, že mě má doopravdy rád.
1: František to hezky nazval. My jsme se šmajchlovali. To je to, co nás vlastně taky zajímá, jak taková láska vzniká. Jak to vypadalo v té době, když vy jste chodili takovéto přibližování se? Jak ty něžnosti začaly? Kdo s tím začal? Nebo byly obavy, jestli třeba ten druhý to přijme, jestli to už není moc brzo? I třeba ta první pusa nebo nějaké obětí?
2: My jsme na to šli pomalu, postupně. A ona to je taková... No, jak to mám říct? No, sobka taková, no, tak...
1: Takže ona vás popadla?
2: To šlo samo.
1: Takže ona začala, Uršula?
2: Většinou.
0: No. Co povídáš, ty jsi mě pusinkoval, já jsem čekala.
2: Jo. Dobrý, no.
0: Ale já chci říct, jako v dnešní době, já jsem říkala, intimnosti až po vojně, a skutečně to tak bylo. Mně bylo 19, když jsem měla první intimnost s manželem.
1: Po vojně a před svatbou?
2: Jo, jo.
0: Jo, před svatbou, ano, před svatbou.
2: Rok ještě po vojně jsme spolu rok chodili a potom jsme se brali, jo.
1: A ve vší slušnosti teda, ta první intimnost, byl to náhlý závan nějaké vášně, že k tomu došlo, nebo jste si udělali nějaké příjemné prostředí a byla příležitost, že jste někde mohli si takhle jako spolu pobít?
0: Taková vášeň, ne, bych řekla, jo. Že jo. Bylo to v Chlumeckém parku. Tam byl kdysi zámek v Chlumci.
1: Jaké to bylo potom? Změnilo se něco? Řekli jste si, teď už jsme postoupili někam dál? Nebo jako Změní tohle ten vztah, jako posune ho to někam výš, nebo jak to člověk vnímá?
2: My jsme ten vztah měli docela jako hluboký a to vůbec na to nemělo vliv. Jako. Bych řekl, že ne.
0: Bych řekla, že ne.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Uršule a Františkovi Wolfovým, kteří oba vyrůstali v Sudetech. Uršula měla maminku Němku a zažila v dětství mnoho ústrků.
2: Jejich rodiče jim oběma ale byli velkými vzory. Byli to slušní lidé, kteří ctili pravdu a žili spolu šťastně a spokojeně. Takové manželství si přáli i Uršula s Františkem.
1: Jejich rozhodnutí vzít se urychlil fakt, že Františkův bratr se žení a dům jejich rodičů se prodává.
2: A tak byla 31. července
1: 1965
2: svatba v Ústí nad Labem. Od té doby nosili snubní prstýnky.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: No, máme prstínky, máme je skovaný, ale představte si, byly teda zlatý doopravdy, byla práce sehnat zlato tenkrát v té době, nebylo zlato, nebyly prstínky a oba dva prstínky nám praskly, ale manželství vydrželo. On má prasklý prstínek, já taky.
4: Víte, jak ten kroužek byl sletovaný, tak se to tam rozpojilo.
3: On nebyl v celku, on byl jako to ještě mezi tím byla ještě, jako bylo tmavší zlato a světlejší zlato, jako tři druhy, a ono to tam prasklo. Ale manželství dám neprasklo.
5: A vybírali jste si je tedy sami, rozhodovali jste, jak budou vypadat, nebo vám nabídl zlatník, jak...
3: Tam nebyly vůbec žádné možnosti. My byli rádi, že jsme vůbec nějaký sehnali. Tenkrát nebylo vůbec zlato. To bylo v Ústí nad Labem, my jsme to v zlatnictví, to bylo veliký zlatnictví, ale oni neměli vůbec žádné prstínky. To byl problém.
5: Co šaty? Nechala jste si šít? Do čeho se oblékl František? V čem jste se ženil, Františku?
4: Oblék nějaký černý, jako tmavej, nebo já nevím, to už se si nepamatuju. A to jsem si koupil asi, ale ta si nechala ušít jako šaty a ještě do dneška poplakává, že to byly tak obyčejný šaty, oni sice byli z nějaký, co to bylo?
3: Byla to krajka, ale ono nic nebylo, tenkrát nebyl materiál, já jsem byla ráda, že jsem sehnala 3 metry a i kdybych si to bývala ušila sama, což bych bývala mohla, ale nevěsta si nemá šít šaty. Tak jsem to nechala šít, no a...
5: A říkala jste si, že jsem si je nešila sama, jo?
4: Ne, že byli takový, že neměli vlečku a takovýhle nějaký, rozumíte? Jako
3: byli dneska. Takový skromný, byli krátký a to. Já jsem si potom šívala šaty, jo. Můj muž vždycky, když přišel, že půjdeme tančit, tak ještě čekal, až já došeju ty šaty, co tam mám. S krajzlíčkama, s takovýma všelijakýma fyžíčkama. A to byly jako hezký šaty. Hezký.
5: No a u těch svatebních závoj byl?
4: Ne.
3: Nebyl. Jenom takovej do vlasů něco malinko.
5: Když jste tedy stáli u nějakého toho oltáře nebo pultu, nebo já nevím, jak to vypadalo, co vám tak běželo hlavou? Že tak jako je, budeme spolu, nebo jaké myšlenky napadají nevěstu a ženicha v tu chvíli, jestli si to ještě pamatujete? Uršulo.
3: Budeme spolu a budeme spolu šťastní až do konce života. A můj muž, já jsem řekla ano, a můj muž řekl dvakrát ano. Ano, ano.
4: Protože jsem to řekl potichu a myslel jsem si, že ten vodávající to neslyšel, ale jsem to řekl jednou, ještě nahlas. Doteďka to mám na talíři.
5: Takže vy jste dvakrát ženatý s Uršulou a ona s váma jenom jednou vdaná.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Přesně tak to je.
5: A pak co tedy? Polibek? Co
4: no jasně, prstinky, to je klasika, no. Klasika.
5: Co si vy sami z toho svatebního dne pamatujete jako největší intenzivní zážitek, co tak jako vám vytane na té mysli? Nebo na co rádi třeba vzpomínáte, že jste byli dojatí, nebo že jste to nečekali ten den, nebo je to věc, která vám v té mysli a srdci zůstává hodně, hodně na tom předním místě zasunutá.
3: Ten obřad. A potom, když jsme z toho kulturáku, ten kulturák byl nově postavený a v ústí z toho kulturáku se jde po schodech, tam je několik schodů, a když jsme tam z těch schodů scházeli, tak byl vidět hrad Střekov v dálce. A to bylo tak krásný. A za námi se šel celý ten štrůdl a byli jsme nejšťastnější lidi na světě.

0: Večer po svatbě nechali vše být, vyspali se a ráno jeli autobusem do Ústí nad Labem, kde sedli na vlak a mířili na svatební cestu do Nízkých Tater.
1: Romantiku pak vystřídal opravdový život. Do začátku dostali 5000 korun od dědečka Uršuly, který si na to dokonce vypůjčil, a František do manželství přinesl 7000 z prodeje domu rodičů.
0: Ale život to byl krásný, zvlášť když přišli na svět děti.
2: Dva roky po svatbě se nám narodila Jana. A to jsme chtěli. My jsme chtěli děti. A že my jsme chtěli, no, my jsme chtěli. Já jsem chtěl chlapečka. Že se bude jmenovat Jan, jo. Přišla dcera, no, tak to nevadilo. Tak to byla Jana, jo. No. A za 4 roky potom jsme si ještě pořídili další Jana, dalšího Jana, a zase to byla holka, tak je to Hana zase. Hanka, jako Honzík, jako. A tím to skončilo, to už jsme.
3: Nepokoušeli jste se?
2: Kapitolu jsme zavřeli už.
3: Když přišla tedy Jana na svět, první, prvorozená dcera, jaké to pro vás bylo, protože vy jste se stala mámou, změní se v člověku něco, co prožívá v tu chvíli?
4: Bylo to krásný, já se jako divím, když někdo řekne, že se mu narodí dítě a on není šťastný. My jsme byli šťastní oba dva. Oba dva jsme byli šťastní. Můj muž i já byli jsme šťastní až.
3: A probudí se opravdu v člověku najednou nějak ten mateřský cit, nebo to tak jde s těhotenstvím, jak to je?
4: Určitě se probudí takovej ten cit a já jsem vždycky celý život měla i cit pro jiný lidi a natož potom pro svoje vlastní.
3: Vy jste vlastně pracovala v mateřské školce?
4: Ano, já jsem pracovala v mateřské školce a 38 jsem měla ve třídě, ale všechny byly strašně hodní. I ty největší lumpíci byly nejhodnější. A z 20 jsem chodívala na procházku, to se chodívalo 20. Znali babičku, protože jsme chodívali kolem a babička někdy vykoukla, někdy jim dala bonbon a jednou jsem přišla v černým a říkám, děti, mě umřela babička. Ježiši, to je hrozný. Děti byly celý den tiše. Úplně to brali, jako kdyby jim někdo umřel. A říkali, paní učitelko Wolfová, půjdeme za babičkou na hrobeček. Šli, musíme tam dát kytičky. Natrhali na louce kopretinky, kartáčky, zvonečky, udělali puget velikej, šli jsme na hřbitov, dávám tam tu kytičku a nejmenší holčička Markétka je lékařka teďko v Anglii. Mě takhle hladí po ruce a říká, paní učitelko Wolfová, nebuď smutná, já ti dám moji babičku, já mám 3. Ona měla prababičku a 2 babičky, tak mi chtěla dát babičku. No nebylo to krásný od toho dítěte.
3: Pamatujete si takovéhle nějaké dojemné okamžiky i s vlastními dětmi, s tou Janou, Hanou, že by vás nějak dostali, až třeba dojali k slzám, něco takového?
2: Když jsme přinesli to první dítě domů a tak jsem na to koukal, tak jsem říkal, na mě asi taky přišly ty materský půdy. Že jsem byl na mě jako úplně. Jako. Já to jako nechápu taky, co říkala žena, že když někdo má svoje děti a nemá k tomu cit, jako, to nechápu. Protože to je to nejsilnější snad, co na tom světě vůbec je. Jako, aspoň to já takhle mám.
3: Byl jste tedy dojatý, když jste viděl poprvé svoji dceru?
2: Úplně na měko.
4: A druhou Haničku taky, když přišla potom Hanička, tak i Janička se strašně těšila. Všichni se těšili, babičky, my jsme bydli s maminkou mojí a s tatínkem. Všichni se strašně těšili na miminko. No.
3: Když přišly ty děti, pro vás dva, co to znamenalo? Změní se ten vztah, zase se někam posune, nebo cítí větší odpovědnost nejen k tomu druhému, kterého má vedle sebe jako partner, ale třeba i k dětem. Co to udělá s tou láskou, s tím vztahem těch dvou?
2: Já bych řekl, že nic se nezměnilo, my jsme se měli pořád rádi, jako samozřejmě. A o ty děti jsme se společně, jako jak jsme mohli, tak jsme se o ně starali, jak nejlíp jsme uměli a měli jsme možnosti, že jo. No.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V životě přichází i těžší chvíle, kdy poznáte, jak toho druhého potřebujete a milujete.
2: Friedrich Dürrenmatt kdysi napsal: Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
1: To ve svém životě naplno poznali také František a Uršula Wolfovi.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: V 56 letech můj manžel a dostal rakovinu kosti tady nahoře na noze. A myslím si, že si to udělal, jak tam vyklepával ty malý okýnka, jak tam byla ta stáj, tak tam vyklepával, aby tam mohl dát veliký okna a bouchnul se tam. Do pravý nohy se pořádně bouchnul. Najednou potom ho bolí noha a zjistilo se, že má rakovinu. Dostal se do Ústí a tam mu pan doktor doporučil uříznout nohu a řekl mu, my děláme krásné protézy, vydržej a jsou krásný a budete s tím spokojený. A dostal se, představte si, do Prahy. Manžel říkal, nemohli byste mě třeba v Praze zjistit, co a jak, co s tím nebo ne. No, dostal se na Bulovku a tam mu během 10 minut řekl primář, rentgenoložka a ještě další lékař, že noha nepůjde pryč, což byl velký úspěch. Tak mu to tam odoperovali a zkrátka mu zachránili nohu. Jakmile máte nějaký problém, někdo veliký, to říkám všem, běžte prosím do Prahy.
4: Františku, ale to mi řekněte, když přišla ta diagnóza, ta první, kdy vám doktor řekne, že je to vážné a že můžete přijít o nohu, co se tak jako ve vás odehraje?
5: To je, je to těžký, protože si uvědomujete, že jste na hraně mezi životem a smrtí. A když slyšíte ty případy a rakovina kostí je dost špatná. Jako. Tak, ale já jsem takovej celého životní optimista, jsem říkal, když umřu, umřu. Co? Tak co mám dělat? Jako, nic. No. A díky doktorům na Bulovce opravdu musím říct, každému musím doporučit, to nejenom ty odborné stránce, ale i ty lidský, jako jo. To jako se nenechá nic tomu vytknout.
4: A to se zeptám po druhé. Máte jednu první diagnózu, přijedete do Prahy, dozvíte se, že je všechno otočeno úplně opačně. Znova, co se ve vás dělo?
5: No, ono to nebylo tak úplně jednoduché, jak to říkala žena, jako jo, ale první, jako když mě poslali z Ústí na tu konzultaci kde, a tak dále, já jsem měl spoustu snímků a tak dále, a tak dále. A ten doktor mi řekl, ne, my to vám to opravíme a tak dále, jo. Tak jste šťastný samozřejmě.
4: Uršu, ale co vy, když přišla ta první zpráva, to musí zamávat i s vámi, protože vlastně jste dva, jste propojení.
3: No, určitě. Jakmile jsem se to dozvěděla, já jsem byla tak hrozně nešťastná. Já jsem říkala, ale já ho musím zachránit. Já ho musím zachránit, mojeho miláčka. A snad jsem ho taky zachránila, i já trošku.
4: Je to důležité mít v tom druhém oporu, vědět, že vlastně vám pomůže, nebo že se na něj můžete v tu chvíli obrátit, na jednou kus té starosti přenést na toho druhého, protože je zdravější a třeba to líp unese a pomůže pak zpětně. Funguje to tak?
5: Moje žena, jako ta byla schopná zorganizovat celý svět, jako jo, aby mi pomohla. Jako. No, je to spíš taková psychická podpora. No. Já jsem se potom musel smát, když jsme odcházeli a ten pan profesor říkal, ty se držte, ta vám pomůže, nebo něco takového v tom smyslu. No. To jsem říkal, no, tak je to pravda, jako, že by bývala dala. A to ještě mělo takovou souvislo, že naše dvě dcery, obě dvě byly těhotné v té době.
3: No, no. No.
5: Takže to bylo taky takový, jako,
3: z jedné strany no, štěstí a z druhé strany velký starosti, že jo? o Františka.

0: Život jim připravil řadu zkoušek, ale Uršula a František Wolfovi je ustáli a jejich lásku to neohrozilo.
1: Jejich optimismus, síla a vitalita v 80 letech je pro nás inspirací.
0: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle, a tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal náš dárek.
1: Je to velký automatický kávovar, který umí připravit pravou italskou kávu.
2: Jo, to je krásný.
3: Jsme velice překvapeni.
4: Děkujeme.
5: Překvapení.
6: Já jsem koukal, že vy už vlastně jeden máte, ale v té druhé kuchyni?
2: Tam nemáme a tenhle asi brzo dojde taky, protože jo. Už ho máme dlouho.
6: A kávu si rádi dáváte?
2: Dáváme.
6: Tak máte to i s kávou, můžeme ho potom vyzkoušet.
2: Děkujeme moc. Takže děkujeme moc panu Koskovi a paní Majerovi. Děkujeme moc.
6: Děkuji vám, že jste napsali příběh, že jste se rozhodli zveřejnit,
2: ano.
6: A že jsme si takhle mohli i popovídat.
2: Ano. Já jsem pořád si říkala, třeba vám to vadilo, že jsem napůl Němka.
6: Proč?
2: Takhle, já nevím, mně to tak připadalo, jo, protože moje maminka byla vyhozená, že jo, to jsem tam psala. Maminka byla se mnou vyhozená, v Chabařovicích vybubnovali, že všechny Němci musí pryč, ale maminka zas byla taková, že ona měla každý národ ráda, já taky mám ráda lidi, kteří jsou hodní, nikdo za to nemůže, jaký je národnosti, že jo. A musela přes ty kopce Krušní hory se mnou s tím kočárkem, ano, a musela až do Drážďan šla, než tatínek dostal povolení, že se může vrátit. Ale maminka říkala, a pomáhali nám i Rusové, když jsme neměli co jíst. Člověk nemůže říct, že tahle národnost nebo tahle jsou mezi nima dobrý a špatný lidi, jako všude, že jo?
6: Františku, byla nějaká obtíž, když jste se vlastně s Uršou seznámili, že měla maminku třeba Němku?
3: Vůbec ne, ale žena to řeší pořád, protože jako malá prožívala takový ty ústrky, to bylo po válce, takže ty nálady byly dost vyhrocený a to, že šla ve 3 měsících přes kopečky, to jí zůstalo až do teďka, protože ona by nejradši pořád cestovala.
2: Ale já musím taky říct, že doopravdy jsem se setkala taky s fanatismem jako dítě ve škole. Urzula, co to je za jméno? Voršila, Ludmila, Ludimila. Takhle jsem se jmenovala. Přejmenovali mě. Až potom teda, když už jsem byla dospělá, tak už to jako brali. Ale nikdo za to nemůže, jakou má národnost. Nikdo za to nemůže, jaký má jméno.
6: Já bych to shrnul slovy,
2: ano.
6: Že láska, jména, hory a přes národnosti se přenáší.
2: Ano. Já jsem pro a lidi by se měli mít rádi a jsme tu vlastně jenom na návštěvě. Každý umřeme, jestli budu mít balík, miliony, miliardy, nic si nevemu s sebou. Poslední košile nemá žádný kapci.
7: Svět se

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Uršuly a Františka Wolfových je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: Vždyť už brzy oslaví diamantovou svatbu. Milují se. A za těch 60 let se museli poznat dokonale.
1: Zkusíme si to ověřit v našem manželském testu. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžeme jejich odpovědi porovnat.
3: Kdy jste si poprvé dlouze podívali do očí? Kdy to bylo?
4: No to muselo být hned, jak jsme se jako potkali. Jak mě se líbila, no, tak jsem na ní koukal.
5: Já bych řekla, že už při první příležitosti, když jsme se potkali na té zábavě tam v Chabařovicích.
3: Jaký má pohled?
5: No hezký, má modrý oči. Hezký, milej pohled.
3: Kdo zavírá přilíbání oči?
5: Asi já.
4: Asi ani nikdo z nás, bych řekl.
3: Kolik jste mu napsala milostných dopisů?
5: Bylo to dost, já bych řekla jednou za 14 dní jsem mu psala.
4: Ale těch moc nebyla, ona byla na to psaní byla docela liknavá, takže.
3: Jaké jídlo vy máte nejraději, co vás potěší na stole?
4: Já mám rád i český jídla, no, bramborový salát, řízek, knedlíky.
3: Jaké jídlo má nejraději?
5: No to český pravý. Knedlo, vepřo, nebo bramborový salát a řízeček, nebo řízeček a brambor.
3: Kolik sní manželka knedlíků?
4: Dva.
5: Já? Dva.
3: Kam jste jeli poprvé k moři?
4: My jsme nejdřív jezdili do NDR.
5: Nahoru do Německa.
3: Jaké bylo vaše první auto?
5: Je Peugeot. Peugeot.
4: Žigulík.
3: Kdo víc trestal děti?
4: My jsme je netrestali. Když tak dostali ode mě něco, ale to byly výjimky vyloženě.
3: Kdo víc trestal děti?
5: Jednou dostala Hanička na zadek.
3: Od koho?
5: Od Fandy.
4: Měla období, kdy byla jako neposlušná, umíněná, nechtěla jít domů, nechtěla se zout a přišly babičky a začaly do toho povídat. Tak já jsem je nechal a potom jsem říkal, běžte dovnitř všichni a dal jsem jí na zadek a tím to bylo vyřešený, už navždy.
5: No a to byl ten nejhoršejší tatínek.
3: Nešte vás něčím nějakým zlozvykem?
5: Ne, nemůžu říct, že by mi... No. Ne, fakt nevím.
3: V čem vás chtěla změnit?
4: Ve všem.
3: Ve kterém oblečení vypadá svůdně?
5: No když má oblek... Když má oblek.
4: Ve obleku.
3: Pozoroval jste někdy ženu, když spí?
4: Jo, ano.
3: A ona vás?
4: Určitě taky.
3: Pozoroval vás někdy, když spíte?
5: Ano. A já ho taky pozoruju. A on je tak málo mluvný, ale v noci někdy mluví.
3: A je horňák nebo dolňák?
5: Já tak tohle nevím.
3: To jste nevypozorovala za 60 let.
5: To jste nevypozorovala.
3: Typujete ho na co?
5: Na všechno.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: Já jsem obojí asi.
3: Kdy má František takový ten nejzamilovanější nebo nejhezčí pohled? U čeho? Kdy?
5: Asi když se milujem.
3: Kdy máte ten nejhezčí pohled? Zamilovaný.
4: Asi při milování je to hezký, ne?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: V závěru života už člověk přemýšlí, kolik má ještě času, co by chtěl zvládnout. a kolik dní mu osud ještě dopřeje po boku svého milovaného. Co by si ještě přáli Uršula a František Wolfovi?
5: No, aby jsme byli zdraví, nebo aspoň tak, jak jsme na tom. Někdy nás trošku bolí koleno, anebo záda, ale cvičíme. Já cvičím denně 1000 cviků v posteli.
4: Pět pohybu. Pohyb.
5: Ano.
4: Jako nechtěl bych, my by se mohli, já říkala žena, být u dcery vlastně v Brně, a já to bych koukal z okna na Labe. Jeden den, druhý den, měsíc, rok, nebo jak dlouho. To já tady radši budu běhat po zahradě, něco dělat a tak dále, abych se jednak pohyboval a jednak i zabavil. No. Nechci žít, abych čekal, až umřu. Ne? Já jsem říkal ženě, já bych nejradši, až to na mě přijde, vypad z traktoru, já budu sekat trávu a byl mrtvej. Abych se nemusel trápit. Tak to, ne. Rozumíte? Jako.
5: Nejlepší by bylo usnout a nevzbudit se. No, ale bohužel to na každýho nepřijde takhle. No.
3: No a není tohle láska, že vlastně uvažujete i takhle spolu, až do jakého okamžiku dojdete společně a společně zase. Tak jako jste do života vstoupili a opustíte?
4: Ano, ano, ano. Přesně tak, to je, no.
5: Ano,
4: je to tak, no.
5: Aby jsme odešli společně. Chceme velkou rakev.
3: A teď mi ještě řekněte, to nás taky zajímá, uplynou ta léta. Vy sami říkáte, že vás čeká diamantová svatba. Jak se ta láska za ty léta změnila? Změnila li se?
5: Nezměnila. Já bych řekla, že se nezměnila. Já ho mám čím dál tím radši.
4: Asi se to moc nezměnilo, to má pravdu. Jako no, ten vztah je, to je vlastně, že jo, zalíbení, přátelství,
5: pochopení
4: a tak dále. A já jsem měl vždycky takovou zásadu, že co jsem nechtěl, aby mi někdo dělal, tak jsem taky nedělal. A to je i v tom vztahu. Když někdo podvádí manželku, tak se nemůže divit, když potom se mu to vrátí, že jo, nebo tak. No. A my jsme takovýhle věci nikdy nemuseli řešit, naštěstí. No.
5: My jsme se nikdy v životě nehádali. Doopravdy, s Františkem to ani nejde. Já to sama nemám ráda, já mám ráda, když je pohoda, když jsou lidi k sobě milí, a přála bych si, aby byli všichni milí a hodní na sebe, aby nebyli takový ty egoisti, aby nebyli takový ty, který si myslejí, že musí mít miliony. Jo, ty miliony někdy nepřinesou těm lidem vůbec nic. Maminka moje říkávala, každý člověk by měl mít stejnou porci svědomí, tak by bylo na světě dobře. Není to tak?
3: Jak ta láska vypadá v tomhle věku kolem osmdesátky? Je ještě čas na obětí, políbení a takovéhle věci? Patří to k tomu?
4: Já jsem volízaný jako meloun.
3: Je to tak?
5: U nás by neexistovalo, že bychom ráno stali a že bychom si nedali pusinku, že bychom večer šli si lehnout a nedali si pusinku a během dne, že bychom si nedali pusinku. My se rádi pusinkujeme.
3: Je něco, za co byste mu v tom vztahu vy chtěla třeba poděkovat, říct, Františku, já ti v životě a zcela vážně děkuju za to, že tohle a tohle.
5: Já bych chtěla poděkovat za celý život, protože on byl vždycky čestný, pracovitý, milej člověk, láskyplný. Vůči dětem, vůči rodině, nikdy mě nepodved, vždycky měl jenom mě, já jsem byla ta jediná. A to stejný bylo ode mě taky.
4: No, já bych řekl, že jí beru takovou, jaká je. Asi každý člověk je nějaký, jo, ale no, já to beru ty plusy i minusy, který má. A já jsem šťastný. Jako, no, mám o mě strach. To jako je vidět, když jsem má rodil, tak ta dělala všechno možný i nemožný. No.
3: Máte i vy někdy strach o ní?
4: Samozřejmě. Ona je taková impulzivní, no.
3: Jak by se ta láska v tomhle věku dala popsat?
4: No, je to spousta věcí, ale říkám, je to respekt, je to přátelství, je to zalíbení asi taky. No, pochopení jeden k druhému. Vždycky se snažím pochopit, co ona se vlastně chce, protože někdy je to složitý, no. Jo, asi tak, no.
3: A je to nějaký jako hřejivý pocit, který máte, strach od toho druhého? Jsou tam ještě ty motýly v břeše jako na začátku? Jak se ta láska projevuje v tomhle věku?
4: No je to asi všechno dohromady, ne? Jako strach a štěstí a asi jo, takhle no.
5: Ty něžnosti a to je, to je to pořád takový hezký, jako to bylo za mlada.
3: Je to hezké mít ho vedle sebe.
5: Ano, ano, je, je. Já si neumím představit týden bez něj. V obráceně taky ne.
3: Milujete jí?
4: Ano, samozřejmě. To můžu říct i na hlas. No, mám jí rád a miluji jí. No.
3: Milujete ho?
5: Ano, miluju. A jsem šťastná, že jsem ho poznala. Že přišel do Chabařovic.

0: Uršula a František Wolfovi už vědí, že láska ve vás dokáže probudit sílu, o které jste neměli ani potuchy. Pomůže vám překonat útrapy dětství, nesnáze v dospělosti, vyléčit tělo a zahřát duši.
1: Francouzský básník Voltaire napsal: láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Pusťte i vy lásku do svého života. Nebraňte se. Nic vás to nestojí. A přitom jedním citem dáváte i dostáváte. Je to krásné.
1: Tak to vnímá Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
3: Jihomoravští silničáři spustí ještě letos dalších 8 dopravních staveb. Nízké hladiny řek komplikují vodáckou sezónu. A zítra bude polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opravy dalších 8 silnic chtějí ještě v tomto roce zahájit jihomoravští silničáři. Souhlas s vypsáním zakázek jim dnes dali krajští radní. Ve všech případech se jedná o rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy. Je mezi nimi třeba cesta mezi Židlochovicemi a Žabčicemi nebo mezi Oslavany a Ivančicemi. K těm nejnákladnějším bude patřit rekonstrukce průtahu městyse Běhařovice na Znojemsku, říká mluvčí správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
4: Téměř 700 metrů dlouhý úsek bude mimo opravy samotné vozovky zahrnovat veškeré související stavební objekty, jako inženýrské sítě a jejich přeložky, parkovací stání, chodníky. Předpokládaná hodnota této zakázky je 66 milionů korun a stavební ruch by to měl začít v podzimních měsících tohoto roku.
3: Většina vodáky oblíbených řek v Česku má aktuálně nedostatek vody. Na Vysočině je to například Sázava, na které se hladina vody pohybuje na limitu sjízdnosti. Ve vysílání Českého rozhlasu to dnes řekl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
5: Projet se dá, ale musíme počítat s tím, že některá místa, hlavně podjezy, mohou být hůře projezdná, kde bude nutné vystoupit a ty lodě tam tahat. Ono se to může samozřejmě změnit. Zaprší, případně zase bude více teplo, takže se to může zase klesnout, stoupnout.
3: Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Veronika Slaměnová. Jednoho zraněného převezla sanitka do nemocnice v Kroměříži. Druhého s vážnějším zraněním transportoval vrtulník do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Havárie zároveň přerušila dodávky pitné vody ve velké části města.
0: Sport.
3: Fotbalový útočník Tomáš Chorý zůstává v mistrovské Slávii. Ke konci minulé sezóny ho šéf představenstva Jaroslav Tvrdík vyřadil z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Majitel Slávie Pavel Tykač ale teď rozhodl, že se Chorý vrací do týmu před novým ročníkem. Potrestaný vyřazením byl i David Douděra, který si hledá zahraniční angažmá. Jaroslav Tvrdík chce, aby se ve Slávii neobjevovaly v utkáních negativní emoce.
6: Všichni chceme udělat ve Slávii víc proto, aby jsme tolik nepodléhali atmosféře zápasu, aby jsme si dokázali udržet tu zdravou mentalitu, ale aby to naše chování a vystupování na hřišti a na veřejnosti, aby bylo důstojnější a nenechávali jsme se tolik strhávat jednotlivými ligovými zápasy.
3: Nový ročník fotbalové ligy začne v sobotu. Mistrovská Slavia do něj vstoupí o den později proti Slovácku.
0: Počasí.
3: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty budou 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána. Se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce Rady na 26. kilometru. A na silnici 52 je silný provoz na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesi. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramočil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý obyčejný chirurg.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi

0: Nezajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane, dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
1: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
0: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
1: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
0: Mám v kapse rukopis...
1: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
0: Je to starý rukopis.
1: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
0: Jak to můžete říci, pane?
1: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
0: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před 3 měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane. Člověk chytrý, znalý světa. A měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
1: Vypadá to jako nějaký záznam.
0: Ano, je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
1: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
0: Ano, jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o lenok své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
0: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží baskervilském sezením byl Hugo téhož jména, muž kromobyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva, jsouc ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamkli v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázní o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví povětvých břečťanů a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo, připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch tří bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, kterak nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti tři muži vykřikli strachy a pořáde ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní dva byli mátožni do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
1: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
0: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sira Charlese Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
1: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sira Charlese Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými dvěma lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě Sira Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že Sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata, a že Sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
0: No, pane.
1: Na těle Sira Charlese nebyly zjištěny žádné známky násilí, A ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
0: Ano, ano, tak je to.
1: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
0: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti Sira Charlese Baskervilla.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle. I kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn. Ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky. A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála. Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech, jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, čtyřikrát grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
3: Vaspiku. No,
4: to jsou dobroty.
3: No, Vaspiku. Já ho například z Vaspiku vůbec nejím. Ten já.
5: Bodeš Vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený.
3: To bych
5: takový pěkný kousek.
6: No, nesmysl, no. Smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí.
7: Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
3: Nebo když jsou sardelky. Tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a, no, a omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
5: Mě ho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no, samozřejmě očištěné a spařené.
3: No, to se ví, to se ví.
5: Pěkně rozkrájené na nudličky.
3: Černík.
5: No, trochu červeného vína.
3: Víno.
5: Dobrý knedlík.
3: Daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
7: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
3: Ajajaj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
5: Prosím tě.
3: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
5: A byl to vůbec kapr?
3: No, co ti nelžu, pak ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
4: A máme kapra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. No to se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá. Abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A co dušičky?
2: Děkuji za optání.
1: Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý.
2: Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme.
1: Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
3: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou na dílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v létržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
4: Já se tak těšil.
3: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, viď? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady... To a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasoleny, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam Petře ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže. Takhle je to on jak živa, kdo se to dal do pečiva. Kamna začnou strašně sálat, ochutnal si už ten salát. Ryby, salát, kremrole, všechno už je na stole. A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila nabíračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí. Ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá, něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, dva, tři, čtyři.

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy, zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuju za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti, střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.
4: Páni rodičové, učitelé.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Ošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil. Jenom hlasitě polkla zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník Hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák, ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
4: Tatínek, father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně, pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Pěkný letní večer přeju, vážení přátelé. Máme po 23. hodině a jsme na startu noční linky Českého rozhlasu. Z brněnského rozhlasového studia vám posílám pozdravy. U mikrofonu je Borek Kapitánček. A tématem těch našich dalších dvou hodin povídání s vámi, posluchači a posluchačkami, škola, případně řemeslo jako jistota. Vysvětlím. Nutili vás rodiče studovat školu nebo učit se v oboru, který vás nezajímal? Mělo to ovšem být vaší životní jistotou? A přestože jste splnili jejich přání, živíte se stejně nakonec tím, k čemu jste inklinovali už v dospívání? A nebo jste si prosadili svůj odvážný sen, vydali se pro rodiče nečekaným směrem a váš úspěch je nakonec dojal? Byla vaše profesní cesta klikatá? A vrátili jste se k oboru, k jehož studiu vás rodičové nutili? Psát příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota můžete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900. Budu čekat na vaše příběhy, budu čekat na vaše psaní, ať už budou krátká či dlouhá. To první zkusil jako vždy Bedřich, cituju: dobrý večer, dneska na tom nezáleží, jestli jste vyučení, dneska záleží, jestli to umíte, to řemeslo. No, Bedřichu, i s tím se dá souhlasit. Ale nejsem tady proto, abych říkal ano nebo ne, abych souhlasil či nesouhlasil. Jsem tady proto, abych vám popřál hezký večer a společně s vámi poslouchal příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jako každý den v té poslední hodině starého a v první hodině nového dne vás potká na naší rozhlasové vlně Noční linka. A jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, vaše povídání i vaše psaní. Pro dnešek škola či řemeslo jako jistota. A na telefonu už čeká paní Lenka. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer. Já volám ohledně toho, že od kamarádky syn teď promluval, bude z něho kapitán na vojně a v pondělí jakovají už tu promoci zástup. Takže je tak strašně šikovné.
0: No škoda, že nezavolala vaše kamarádka, že by nám to pověděla sama, ale pokud máte trošku bližší vhled, tak mi řekněte, bylo to rozhodnutí
1: Bylo to rozhodnutí jeho napřed byl poručit a potom šel dělat toho kapitála teda, ale...
0: Takže to nebylo rozhodnutí jejich rodičů proti jeho
1: rodiči proti tomu nic neměli.
0: Mm-hmm. Takže...
1: Ale už... jeho kapitána bude složit v táboře.
0: Bezva. Sice je to trošku proti tématu, ale pochopitelně gratuluju, paní Lenko.
1: No, ale je šikovné strašně moc.
0: No a jak to bylo s vámi? Řekněte mi, čím jste prošla vy, tedy jakou školou? Máte střední školu, vysokou školu?

0: Ano?
1: Musela. A zvládla jsem to. A syna mám právníka, který má 6 let vystudovaný a ještě má školu na stavební a navrhuje výkresy na stavbu. 5 let, takže 11 let.
0: Moc krát děkuji za váš telefonát, paní Lenko. Zdravím vašeho pana syna. A samozřejmě i syna vaší kamarádky, kterým jste začala svůj telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc. Škola či řemeslo jako jistota. A k tomu se dá napsat mnohé. Třeba pan Franz napsal tyto řádky. Na studia mě nasměroval můj kantor. Já jsem se nasměroval po 5 letech k jeho dcerce při studiích na vysoké. Po 2 letech jsem už šel svojí cestou, a to stále ve stejném oboru, kterému jsem věrný celý život. Ač vstupuju již do 8. desetiletí, pracuji i mrvére, bez práce, která je mi koníčkem, neumím žít. Páni rodiče mě ve studiích neřešili. Vzpomínám, jak pan otec říkal mé mamince, o kluka se nemusíme starat, on má dobrou hlavu. Vím to, protože jsem stál za dveřmi. Holt jsem dítě štěstěny. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franz. Můžete zavolat, můžete napsat. Jestli to byla opravdu životní jistota, ke které vás přiměli vaši rodiče, a vy jste se třeba vydali úplně jinou cestou po té, co jste dokončili školu podle jejich výběru, či snad učební obor podle jejich výběru.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: i příběh paní Lidky, která čeká na telefonu 731 800 900. Paní Lidko, teď už je to na vás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás zdravím a zdravím zároveň všechny noční posluchače Nespalače.
0: Za všecky, samozřejmě děkuju, Lidko. Tak škola
1: tady,
0: jako jistota.
1: Důchodci, už toho moc nenaspíme, že? Já se budím každé 2 hodiny. A potom to doháníme přes den, že? U televize po obědě samostatně. Sednu a okamžitě usnu. No. Tak to by bylo. Já jsem nebyla nějak vzorná žačka, jeho, takže maminka říkala, no holka, do zbrojovky tam tě nedám. Já nejsem zvědavá, aby přišla o ruce. Tak nakonec mě dali no, zemědělského odborného učiliště. Bylo to na 2 roky a dělali jsme to v roce 66 až 68. No a tam bylo navíc vaření a ještě péče o dítě. No, protože mě děti a kočky od jakýma přitahovaly a do dneška mě to drží. Takže vůbec dodělala jsem školu, prošli jsme, zkoušky jsme udělali, vyučnili jsem dostala. Tak jsem si říkala, víte, jak byly ty SOS vesničky. Mm-hmm. Třeba tam bych byla s dětma, to byl vždycky můj sen, já jsem chtěla třeba do mateřské školky aspoň vařit, anebo uklízet, abych byla s dětma, jo, a byla jsem tady ve Zlíně v domově dětském. No a jak jsem uviděla ty děti, jak se jako přihrnuli všetky a ty oči, že tam byl manžel se mnou. Tak jsem se otočila a říkám, pojď pryč. Já bych nemohla, protože když jsem si uvědomila, že tolik dětí tam vás úplně hrká těma očima, by bylo vděčné, kdyby se dostali někde do rodiny. Že? A já potom bych to musela třeba vrátit, jo. No, tak to já bych to nepřežila prostě. Takže udělá to děcko nešťastné, no tak říkám, kde pak. No, tak bratr, ten měl větší štěstí. Ten od malička si hrál rád s vláčkama, no a tak se přihlásil do učiliště železničního nějakého, to bylo v Šumperku, a tam ho pro velkou účast jako nevzali. Tak ten nešťastný, jak se vpadl z dvoreček, naštěstí mu potom došla pozvánka, že pro jeden chlapec byl vyloučen, protože měl špatný zrak, tak ho přijali místo něho. Já ho do dneška vidím, jak skákal na automatě až do stropu. Mami, já budu ajzlboňák, Tak se mu to splnilo, nastal se na tu školu. No a říkal stejně, lidušte povolání, jednu nohu v hrobě, druhou v kriminále, že? Protože když se mu stalo, že se rozjel vlak prostě naložený jiným ovocem proti němu, víte. Takže on by nereagoval, mohl reagovat, takže vyskočil z toho vlaku, že? Protože ten vlak by se vykolejil. On nestratil ducha přítomnost. Říkal, dal tam zpátečku, ty vagony ho jako dohnali, ale už ta rychlost nebyla tak veliká, víte. Já se to těma nárazníkama stlumilo, prostě ten náklad se nevykolejil, takže zachránil ohromné hodnoty, že. No tak říkal, co myslíš, že mě dali? Papír si mohli někde nechat. Kdy mu dali nějakou odměnu finanční, že? Že měl rodinu, že? No, takže, ale splnilo se mu to, no. Říkám, já od dneška vidím, jak šťastně na tom montování a byl šťastně jak blecha. No, a nakonec vidíte, stejně ho dostal a rakovinu dostal, takže musel jít spíš dojít malinného důchodu, ale do dneška díky lékařům a mě, mě ho zachránili, protože on potřeboval ty krevní kmenové buňky. A oni hledali dárce. On říkal, já mám jenom sestru, bohužel. No. Tak jeďte za ňu a říkajte, já přijede do Olomouce na hematologii. A tam mě vzali krev a zjistili, že máme ty buňky dohodné. Takže tomu zachránilo život.
0: No tak to mi trošku odlehlo. Paní Lidko, moc krát vám děkuju za příběh váš i vašeho bratra a přeju vám krásnou dobrou noc a hezké léto.
1: A vám taky přeju krásnou dobrou noc a pěkný víkend. Ať si užijete sluníčka, no a mě spal to vše hlavně.
0: Budu se snažit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Dobře, dobrou noc, přeju všem posluchačům a vám zvlášť.
0: Díky. Škola či řemeslo jako jistota? Na tohle téma čekám po písničce Petra Jandy vaše další příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je škola či řemeslo jako jistota. A paní Věra, která čeká na telefonu, doufám, že nejste celá učekaná, paní Věro, nám k tomu také má co říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já jsem 40. ročník. Musím pochválit Plzeňáky, to je moje milý rádio. A k tomu vašemu tématu, nebo našemu, já jsem kdysi chtěla jít na zdravotní školu, učila jsem se jako docela slušně, ale naše třídní paní učitelka rozmluvila mým rodičům tenhle ten můj nápad a řekla, aby mě dali na pedagogickou školu. Naši si to nějak nechali projít hlavou, dali mě na pedagogickou školu a já jsem se dodatečně vlastně zjistila, že bych na to psychicky neměla, když bych nemohla těm lidem pomoct od trápení, jo. Takže do dneška se stýkám se svými žáky. Moji žáci už dneska chodí do důchodu. Máme velice hezký vztahy, jsem tý paní učitelce vděčná, že to našem rozmluvila a mě taky, protože mě to naplňuje, dneska se potkáváme u lékařů, s těmi mými žáky a tu práci jsem dělala moc ráda a ty vztahy byly hezký, takže se potkáme u pana doktora a můj žák řekne, letos se mě ale vydařily sazenice rajčat, přijďte ke mně, já vám nějaký sazenice dám.
0: Tak to je velice hezký závěr vašeho příběhu, i když mohli bychom si povídat ještě mnohem déle. Mě by třeba zajímalo...
1: Nebudem si povídat díl.
0: Mě by zajímalo, když dovolíte jednu otázku, vzpomínáte si ještě na jméno té učitelky, která vlastně změnila vaše životní dráhu?
1: Ano, paní učitelka Michalíčková a bylo to ve Zdicích.
0: Děkuji vám moc krát, paní Věro, a protože... jsem vyrozuměl, že už asi spěcháte, tak vám děkuji za tenhle váš příběh a přeju krásné léto.
1: Já vám taky a děkuji za tahle ta témata a prvně se mi podařilo večer dovolat. Tak mám radost.
0: Já mám
1: s vámi. Mějte hezký příští čas. Ať vám všechno vychází aspoň na půl, jak si přejete. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Škola či řemeslo jako jistota. Někdy to tak bývá, že rodiče rozhodnou, no, já sám za sebe můžu říct, co člověk ví ve 14 letech o svém budoucím směrování, takže jsem na tu elektroprůmyslovku vlastně šel tak nějak bez jakéhokoliv odporu. A nejsem ani zdaleka jediný, myslím si. Tak věřím, že se najde plno dalších, kteří si k telefonu s číslem 731 800 900 cestu najdou a zavolají na tohle téma. Konec konců před námi je písnička Marie Rotrové a pokud si dobře pamatuju, pokud se mýlím, tak se omlouvám už dopředu. Marie Rotrová taky pracovala ve spořitelně za přepážkou a ke zpěvu se teprve dostávala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jen pro upřesnění toho, co znělo před písničkou, cituju z Wikipedie. Marie Rotrová pochází z hudebnické rodiny, po maturitě na Bohumínském gymnáziu pracovala jako úřednice. V roce 1960 se ještě jako úřednice ostravské pobočky Československé státní spořitelny zúčastnila ostravské hudební soutěže, která hledala mladé talenty a kterou doprovázel orchestr Gustava Broma. Říkám to proto, že tématem Noční linky je dnes škola či řemeslo jako jistota. A jakému řemeslu či jaké škole se musel podrobit náš další posluchač? Je to Josef, který čeká na telefonu. Přeju hezký večer.
1: Dobrý večer, slyšíme se?
0: Ano, samozřejmě, slyšíme.
1: Tady Josef.
0: Tady je Borek Kapitančík. Josefe, jakou školu či jaké řemeslo vám, nechci říct vnutili, ale přiměli vás k její návštěvě nebo ke studiu?
1: No, já jsem chtěl být vždycky automechanik, ale jelikož jsem měl samé jedničky a naši byli jako rozdělený rodiny, takže mě přinutili na obchodní akademii v Plzni.
0: Mm-hmm. Říkali, je to životní jistota?
1: No tak, byla by první velká škoda promarnit ty jedničky, no. Ale nebylo to dobrý pro mě, jako školu jsem vychodil, ale jako nedržel jsem se jí. A pak jsem se uchytil v jedné firmě, kde jsem jako udělal administrativu. Ale na školu vzpomínám velice rád. V jedné věci ve třídě bylo hodně holek, byli jsme už tady kluci, tak si to dovedete představit.
0: No, představit si to dokážu. My jsme to měli obráceně. My jsme měli 6 dívek a zbytek 25 chlapců na elektroprůmce.
1: No to si ani nechci představovat.
0: No. Máte pravdu. Takže vy jste na tom byl úplně obráceně. Rodiče tedy řekli, půjdeš studovat obchodní akademii. Vám se asi nechtělo, že jo?
1: Bylo, jak se říká, po zadku.
0: Ano, bylo vymalováno.
1: No
0: ale objevil jste i ta pozitiva, to znamená převaha dívek na obchodní akademii a k tomu k té práci automechanika jste už nikdy nepřičichl.
1: Ani z dálky. Je to pro mě španělská vesnice. Je to takové účty, ale co vám budu povídat, no.
0: Ale dá se říct, že tahle životní jistota se vám vyplatila. Z toho materiálního
1: hlediska.
0: Rozumím.
1: Já děkuji, že jsem dostal prostor a přeju všem posluchačům hezký večer.
0: Za všechny děkuji.
1: Já si nechal znát o holka.
0: Vás to teda drží celý život, jo?
1: Hodně mě to drží. Akorát už to občas nemůžu držet jako dřív.
0: Tomu taky rozumím. No tak člověk musí mít nějakého koníčka. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Papa.
0: Posluchače Noční linky zdraví i Bohumír, který na rozhlas.cz / linka napsal: moje maminka měla velké cti žádosti. To, co se jí samotné nedostalo, chtěla po nás. Tak mi obor vybrala náročný a já tehdy vůbec neměl představu, kam jdu a co to obnáší. Skončily prázdniny a já jel na internát 50 kilometrů daleko na obor dřevomodelář. Po vyučení a do stavu manželského jsem přešel na stolařinu, tesařské a kolářské práce. Práce se dřevem všeho druhu a to mě velice bavilo. Využil jsem všechny vědomosti při stavbě rodinného domu, doplňků nejen pro sebe, ale i pro druhé. V životě by mě nenapadlo, že budu tak všestranně spokojený. Od mámy to byl dobrý tah. Za to jsem jí vděčný. Napsal Bohumír. A já mu děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: škola nebo řemeslo jako jistota. Takhle se dá shrnout téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A povídáme si o tom, jak klikaté byly vaše životní dráhy, vaše profesní životní dráhy. Tentokrát by to měla být paní Emma, která čeká na telefonu a věřím, že se, ano, nestratilo naše spojení, takže vás můžu přivítat. Dobrý večer, paní Emo.
1: Takže první řadě zdravím všechny posluchače tohoto rádia, protože já když přijdu večer z práce a jdu spát, tak první, co si zapínám rádio a poslouchám téma.
0: Děkuju.
1: Takže jako úplně po celodenní hojničce v práci, tak toto je pro mě taková léčba na nervy.
0: Je, no tak to já si dám do životopisu, to si dám do CVčka, jak se říká, že jsem pro vás a mý kolegové a mé kolegyně jako spruha. Paní Emo, vy ještě chodíte...
1: Opravdu mě vždycky nabudíte. To jako je pro mě úplně taková droga, krom kávy a cigarety.
0: Rozumím. Vezměme to odzadu. Říkáte, že když se vrátíte z práce, takže vy ještě pořád jste pracovně činná, ano?
1: Ano. Už jsem 6 let v důchodě, ale pořád běhám po place a točím pivo a nosím jídla hostům.
0: Takže hospodská, respektive číšnice, v Brně říkáme pinklíca, no ale tak to nechme bokem. Takhle nějak začala vaše životní profesní dráha, nebo jste se vyučila něčemu jinému, vystudovala jste něco jiného?
1: Osmiletku, za mě byla osmiletka, kterou jsem vyštudovala, dalo by se říct, červeným diplomem, nebo prošla červeným diplomem a hrozně jsem milovala děti. A můj tatínek milovaný, který bohužel už je v nebičku, si představoval, že budu paní učitelka, paní doktorka a chtěl po mně, asi dám žádost, jako po osmiletce tam. Ale já jsem měla kamarádku z dětství, kterou mám do dneška, a její maminka byla hospodská, my jsme za ní chodili do práce. V té době, když mě bylo 10 let, to se točili limonády jako pivo, jo, z pipí a to. A mně se ta práce strašně líbila, jak točila pivo, teď limonády, nalívala štamprle, chodila mezi klientama a to. Tak já jsem tatínkovi tvrdila, že jsem si dala požadavek na gympl a na zdravotku dětem, jako dětská sestra, ale dala jsem si taky na hotelovku. No a přišli mi 3 příjmy, ty 2 jsem stopila a tatínkovi jsem tvrdila, že mě přijali jenom na hotelovku. Tak se tím nějak smířil, takže jsem udělala hotelovku a to. Takže od 18 let dělám hospodskou. A když moji rodiče slavili 50 let svatby, tak jsem se mu přiznala v té době, že jsem ty 2 přihlášky stopila, aby se dostala na tu hotelovku. Aby mě nebránil, protože jsem chtěla být hospodská a tuto práci dělám od 18 let. Krom 2leté mateřské, jinak práci neznám.
0: Jak to přijal tatínek, tohle vaše přiznání?
1: No, byl se mě trošku jako pav, ale pak říkal, splnila jsi si svůj sen, dobře, nemám námitky.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, ještě než jste to řekla vy, jestli vás netížil tenhle start vaší profesní kariéry, to, že jste vlastně tatínkovi zalhala, de facto.
1: No, můj tatínek byl pro mě, já to řeknu tak jako obrazně, jak to cítím, Bůh. Už jsem to tady několikrát řekla, protože v 18 letech přežil osvětím, takže pro mě to byl pan tatínek. Ten byl pro mě vzor. Mrzelo mě to, že jsem ho tak trošku jako ošidila, ale pak mi řekl, že splnila jsem si svůj sen. On mi jako, no už jsem, když tatínek měl 50, tak už jsem měla 2 děti, takže už nemohl nic namítat. Trošku to možná mrzelo, že jsem ho v té době tak jako ošudila trošku, ale viděl, že jsem spokojená, že si dělám práci, kterou miluji, zbožňuji do dneška. Já to řeknu na rovinu, je mi 66 let a běhám po place lepší jak nějaká 18. Jako jo.
0: A já vás za to chválím, protože když se sami nepochválíme, tak kdo to udělá za nás? Takže já vás chválím za vaši upřímnost. A to i za tu upřímnost, která sice přišla až na padesátiny vašeho tatínka, ale přišla.
1: Ne, padesátiny. S maminkou slavili
0: zlatou svatbu. Tak to bylo ještě o něco později.
1: A se zlaté svatbě, jak jsem ho teda pozvedla svým způsobem.
0: Mm-hmm. No ale on to přijal, protože jednak to zřejmě podle toho, co říkáte, byl milující tatínek a viděl, že vás ta práce naplňuje.
1: Ježíš, no tak jako, já jsem měla práci kolegyní, která má 25 let a paní šefová ji odstavila z placu a řekla, že je neschopná, že radši tam nechá mě.
0: No tak to potěší, že? Z čistě osobního hlediska.
1: No, tak můžu vám říct, že jsem třeba obsluhovala Honzu Dětka, televize, moderátora Máru, co hraje, no Mára z Ulice, toho pana herce jsem obsluhovala.
0: Je, tak to po mně nechtějte, protože já neviděl ani jeden díl Ulice, nevím.
1: No, byli u mě v hospodě, já jsem je obsluhovala, mám si má fotky, mám si má poděkování, že za vzornou obsluhu a všechno. A teď zrovna, jestli můžu teda ještě chvilku mluvit, jsem měla v práci, týden ke mně chodila rodinka, pan s manželkou a se synem. Na jídlo byli v Jeseníku ubytování a to, poprvé byli v Jeseníku, tak si prvé, já jsem jim říkala, kam se mají podívat, i k nám do Javorníku na náš krásný zámek a všechno a to. A dneska se se mnou loučili, že ráno odjíždí a on mi říká, paní Emo, řeknu vám jednu věc. Já jsem manažer velké jako pivovarské skupiny Kofola, tady u nás je Hanušovice a to. A já jsem manažer toho všeho a řeknu vám, že tak dobře natočené pivo a tak suprovou servíku jsem v životě ještě neviděl. Tak jsem povyrostla, jak mám 1,50 m, tak jsem povyrostla 2 metry a byla jsem v 7. nebi. Celý týden ke mně chodil a byl potichu, až dneska, když se se mnou loučili, mi řekl pravdu, čeho je manažer. A ukázal, dal mi vizitku a všechno, kdybyste něco potřebovala, zavolejte. Já tam se přijedu a pomůžu vám.
0: No krása, tak jednak žijete bohatým společenským životem, dokonce i s celebritami, ano. Jak jste říkala. No a taky vás chválí ti, kteří tomu řemeslu rozumí. Paní Emo, já z vás mám obrovskou radost a jsem rád, že jste takhle krásně vlastně
1: já taky z vás
0: ilustrovala dnešní téma.
1: Kdy přijedete do Jeseníku, ke mně na pivečko, a kdy přijedete se podívat do Javorníku na náš krásný zámek a okolí.
0: Vedu v patrnosti tuhle vaši pozvánku a snad to jednou vyjde. Děkuji vám za váš telefonát a za váš příběh.
1: Já vám něco cukrového uvařím na peču, což strašně ráda peču a nejím to. Já napeču koláče, buchty, já nevím co všechno. Pak to roznáším po sousedech, ochutnejte, jo, a takhle. Ten manžel už je dost tlustý, takže to musím dávat dál.
0: Paní Emo, ale moc krát vám děkuji a přeju vám dobrou noc. No, poslouchám vás ještě, ano, máte
1: je
0: zřejmě
1: zajímavé,
0: něco na srdci.
1: Je zajímavé, že takhle zbavím jako s lidma, tak mi říkají, my jsme se v životě tam nemohli dovolat do té linky. A musím říct jedno, že poslední dobou kdykoliv volám, tak se vždycky vám dovolám.
0: No ale teď jste možná naštvala ty, kterým se to dneska nepodaří. Ale i tak děkuji za váš telefonát, paní Emo, a za chvíli dáme šanci ještě dalšímu. Mějte se hezky a naslyšenou. Dobře.
1: Přeji všem dobrou krásnou noc a jdu vás dál poslouchat, než usnu.
0: Díky, dobrou noc.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě před půlnocí a tím pádem před chvílí, kdy se změní datum, ale také ti, kteří slaví svůj svátek. Zatím jsou to ještě pořád Liborové a za pár chvil to budou Kristýny. Tedy ještě před půlnocí vás vítám při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. U mikrofonu je Borek Kapitánčik a na telefonu 731 800 900 čeká paní Olga, která má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer přeji všem, kteří nás poslouchají. Já budu docela stručná. Já jedině teda škola a já jsem si to vybrala tak, že jsem vlastně do školy chodila od 6 do 60 let. Takže to je takový můj stručný příspěvek k vašemu tématu.
0: No ale takhle stručný snad ani nemusíme být. Vysvětlete mi to, jak to, že od 6 do 60 let jste chodila do školy?
1: V 6 letech jsem začala chodit do školy, že? Pak jsem vystudovala střední školu, pedagogickou fakultu, no a pak jsem do 60 učila, proč se mi to trošku protáhl ten důchod, takže tak to myslím v tomto smyslu.
0: Rozumím. A ta volba pedagogické fakulty, respektive toho, co předcházelo zřejmě gymnázium, tak to byla volba vaše nebo vašich rodičů?
1: Ne, to byla jedině moje volba. Já už jsem od druhé třídy chtěla být učitelkou. Měla jsem kamarádku, ta byla o 2 roky starší. Tak jsme si řekli, že budeme učitelky a že budeme učit na stejné škole. Ona teda sice potom taky vystudovala, nebo vlastně fakultu nedokončila, protože se musela vdávrat, měla děti hodně, takže já jsem jako to slovo jako uvozovka splnila a to učitelkou jsem se tedy stala. Protože já jsem měla ráda, já jsem měla 3 sourozence mladší, takže vlastně jsem se o ně starala, tak jsem asi toto začalo tím, že jsem ty děti měla ráda, takže opravdu to bylo moje přání teda opravdu tak od té druhé třídy.
0: Vy jste si vlastně splnila dětský sen.
1: Ano, je to tak, je to pravda, ano.
0: No tak já to měl s drobným přerušením vlastně úplně stejně. Pravda je, že ve 13, ve 14, kdy se rozhodovalo o tom, co budu studovat za školu, jsem ani náhodou nemohl ani snít o tom, že bych pracoval v rozhlase, což ale pozor, můj sen byl. Takže jsem dělal elektroprůmku, no a než bych byl špatným elektrikářem, tak v 91. jsem si sedl za mikrofon, bylo mi dovoleno, no a zatím to ještě drží. Paní Olgo, jsme na tom částečně podobně a já jsem rád, že jste popsala byť jen několika málo slovy svůj životní příběh. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuji taky, dobrou noc.
0: Už za pár chvil bude 12 hodin, jinými slovy půlnoc a pak už 24. červenec. A téma Noční linky se měnit nebude. Škola či řemeslo jako jistota. Pro ty, kteří přišli o něco později, znovu zopakuju, že to myslím tak, že jste třeba chtěli splnit přání vašich rodičů, kteří chtěli, abyste vystudovali určitý druh školy nebo se věnovali určitému řemeslu s tím, že to bude vaše životní jistota. Ale třeba jste poté, co jste dostudovali střední či i vysokou školu a nebo absolvovali s výučním listem, se vrátili ke svému snu. Jak to bylo u vás? Tak i na to se vás ptám a budu se vás na to ptát i v té příští hodince. Nicméně nejen telefonáty, ale i vaše psaní z webu rozhlas.cz/linka tvoří naše 2 hodiny povídání. Dana napsala: krásnou noc přeji všem a díky za téma. Mě nikdo nenutil ani nepřemlouval a taktéž já svoje 3 děti. Vybrala jsem si směr a šla praxi studiem za svým. Faktem je, že ostatní jsem praktikovala jako záliby a praktické dovednosti zároveň s prací chemičky a naučila se mnoho dovedností, mi život naplnilo. Děkuju, Dano, snad jsem to přečetl tak, jak jste to myslela. I vám přeju krásný nový den za pár chvil.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, přeju vám krásný nový den. I když je pravda, že ještě dvě vteřinky bude platit datum 23. července. No teď už ne. Už vás vítám v pátku s datem 24. A vítám i našeho posluchače, jeho vlastními slovy pravidelného přispěvatele vysílání Českého rozhlasu, pana Milana, který už v úvodu druhé hodinky také má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Milane, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, krásný a všem nejkrásnější posluchačům Českého rozhlasu. Já jsem teďka poslouchal ty vaše paní, ale mě to velice zaujalo. Chtěl jsem říct teda, já, abych se zdržel tématu, líbí se mi vaše téma, totiž... Já to mám tak komplikované, to by bylo na dlouho, já to zkrátím. Zkrátka, nedostal jsem se na střední vojenskou školu kvůli tomu, že táta udělal jaksi za minulého režimu nějaký průšvih a oni mě tam nevzali, ale to nevadí. To, já už jsem si to u něj jaksi odpíkal, jaksi jsem se s ním poznal, ale poslouchejte ještě dále. Líbí se mi, co jsem tady všechno vyslechl. To je velice zajímavé, paní Emma. To je úplně luxusní téma, suprové. Abych se držel tématu, jak si obklikou jsem si dostudoval tu svoji střední vojenskou školu a měl to být někde Martině na Slovensku, ale pak jsem si udělal ještě další vyšší. Zajímal jsem se o docentu, ale to není už ani tak úplně zajímavé. Co, pane redaktore, můžete mi do toho skočit a zeptat?
0: Můžu, samozřejmě, já to vezmu od začátku. Takže váš tatík byl voják z povolání, ano?
1: Můj tatík byl jaksi vážený pán, no, tak to teďka nemůžu, já se totiž pořád bojím, on byl jaksi spojený s tou minou komunistickou, teď už jsem to prozradil, ale to není to důležité.
0: No
1: to
0: já bych důležité... s dovolením do toho vstoupil znovu, takže váš tatínek byl voják, ano?
1: Ano.
0: Výborně. A vám řekl, když vám bylo, dejme tomu, 12, 13, 14, budeš dělat taky vysokou, teda budeš dělat taky vojenskou školu, anebo to byl váš nápad? Byl jste inspirován právě jím samotným?
1: Byl jsem inspirován svými emocemi. Já bych se do toho až takhle dálce nepouštěl, ale...
0: Takže byl jste inspirován. Byl jste inspirovat a chtěl jste dělat...
1: Inspirovat jeho rodinou.
0: Tak, dobře. Nicméně, jak jste říkal, nepřijali vás. Je to tak?
1: Nepřijali, protože tatínek byl takový svérazný. On jaksi udělal trošku nepředloženost, kterou po něm nechtěla tehdejší jaksi...
0: Prostě měl škraloup, abychom to zkrátili. Ano? Dobře, tak jakou školu jste tedy dělal? Jakou školu jste studoval nebo řemeslo?
1: Já jsem se tenkrát přihlásil, už mě je 50 let, takže tenkrát to bylo, jaksi na střední jsem se hlásil do Martina na Slovensko, automobilní tanková. A bylo mě to zamítnuto z důvodu, jak si táta udělal...
0: Měl škraloup, to už jsme probrali. Dobře, jakou školu jste tedy vystudoval, nebo dělal jste řemeslo?
1: Nakonec jsem se teda dostal nějakým zajímavým způsobem, protože mě zajímala třeba technika, nebo flákal jsem matematiku, teďka si to uvědomuji, jak mě to moc chybí, ale dokážu i ve svých letech se k tomu zpátky vrátit. Chtěl jsem říct, je to velmi zajímavé, když můžu působit na poli, no, abych to zkrátil. Udělal jsem si obklikou tu svoji armádní činnost, chtěl jsem říct, sloužil jsem po armádě České republiky, doufám, že to není nikomu z posluchačů, jakože, ale já jsem to myslel všechno jaksi od srdce, jo, tak já jsem se snažil, tak a co se mi podařilo? Podařilo se mi udělat tu podůstelnickou školu, udělal jsem si vojenskou akademii ve Vyškově, jestli se s tím můžu pochlubit, lítal jsem s vrtulníkem, sice to byly ty staré ruské stroje, dneska už do muzea. Omlouvám se.
0: No je v pořádku, ale já jsem ty 24 na zhůří hlídal, já si ještě pamatuju. Takže takže jste nakonec přece jenom se oddal tomu vojenskému studiu, povedlo se vám to a teď v 50, říkal jste, že je vám 50, děláte pořád ještě, nebo jste pořád ještě vojákem?
1: Jsem pořád vojákem, ale už nejsem jaksi ten, kdo běhá po poli, ale já už, no a já nevím, jestli to takhle můžu říct do éteru, když
0: si neprozradíte třeba vojenský tajemství. No tak víte co, tak budeme si 50-50. Já řeknu, že jsem četař v záloze, jo, jsem prozradil vojenský tajemství a teď to prozraďte vy zase.
1: Těrasky jsem majorom.
0: No tak to, pane majore, to bych měl stvaknout paty.
1: Ne, to je v pořádku, však já jsem poslouchal pozorně vaše vysílání.

0: má 80, ale už mi to píplo.
1: Tak to nebudeme prodlužovat, pane Milane. Já vám děkuju, já myslím, že to podstatné odeznělo a jsem rád, že jste nám svěřil svůj příběh. Dobrou noc a hezké léto přeju. Naslyšenou.
0: Krásné léto vaše a budu vaším pozorným posluchačem Českého rozhlasu. To si přeju nejlíp. Však nenadarmo se říkám, že jsem patriot.
1: Moc si toho cením. Mějte se hezky a dobrou noc. Dobrou noc přeju samozřejmě i vám, kteří už máte očička takhle malinkatý, ale ještě zhruba 50 minut si můžeme povídat o tom, jak jste se vydali na cestu, kterou vám původně naplánovali vaši rodiče, ale potom jste přece jenom přišli znovu na tu svoji stezku vysněnou od dětství, anebo ne? Škola či řemeslo jako jistota. A možná, že jste u toho vydrželi až do konce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je na tom hodně pravdy, když nám ti starší, moudřejší říkají, že řemeslo je jistota, nebo že škola je jistota. Ale možná, že vaše sny mířily někam úplně jinam. Takže jste podstoupili, dejme tomu 4 roky, odborné školy a potom se vaše cesta znovu vrátila do těch kolejí, které jste si vysnili, a nebo ne? Možná jste zůstali u řemesla nebo u školy, oboru, který jste studovali. Kdo ví, jak je to v případě paní Vicky, která čeká na telefonu. Hned se to dozvíme. Vicky, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte. Já jsem 48. ročník, no a

0: Něco jsem zažila podobného, co pan posluchač přede mnou. A sice, když všichni ve třídě dostali, že už jako z umístěnku, že jsou na tu a na tu školu, tak já stále nic. A tak jsem šla za třídní učitelkou a říkám, soudružko učitelko, mně pořád nic nepřišlo dom v poště. A ona říká, víš co, máme kousek Národní výbor Brno 4, zkusíme tam zajít a zeptáme se na to. Tak jsme tam přišli, byl tam takový malý úředníček za stolem, ani ho vidět nebylo skoro. A díval se do kart, nahlásili jsme jméno, všechno a to iniciály. A on se díval do kartotéky. Zdvihl obočí, podíval se na nás, podíval se zpátky, zase se podíval na nás a řekl jenom pár slov. Studium nežádoucí. Soudružka učitelka okamžitě viděla, že je zle, lapla mě za ruku a říká, pojď jdeme, a na chodbě mě pak řekla, to si musíš vyřídit doma, to jako, protože hned poznala, že je to z politických důvodů. No a tak jsme přišli domů a já jsem byla jako rozrušena z toho, rozčertěna, dá se říct, protože říkám, co pak jsou něco méně cenní jak kdokoliv druhý, když známky jsem špatně neměla. No a tak, ale od rodičů jsem se nic nedozvěděla a bylo nabídnuto. A sice strojní zámečnice, soustružnice, frezařka. No já jsem vždycky měla hrůzu ze strojů, tak mě malém omilo, tak jsem chtěla třeba švadlenu nebo kadeřnici. Ne, neexistuje. No tak prostě tak se stalo to, že jsem byla teda přijata na soustružnici kovů. No a teď jsem teda začala chodit do školy. Měli jsme třídní výcvik a třídní školu. No a když bylo nebo těsně před pololetím, tak byla rodičovská schůzka a tam bylo řečené, že tři děti jako narušují program třídy, že jsou nejlepší. Takže by jim bylo umožněno chodit na denní školu na Sokolskou, ale na strojní. No a já musím říct, že teda jsem zdědila po tatínkovi trošku z té povahy, tak já jsem říkala, tak vy jste mě nalajnovali život úplně a hodili mě úplně vekse na jinou kolej. Já říkám, tak ne. Maminka říkala, Hedvičko, je dobře, když jako si uděláš aspoň ten výuční list a když dobře si vyučíš, tak jako bude to v pořádku. Tak já jsem odmítla. Maminka z toho byla nešťastná, říká, konečně by se mě splnilo, že chodíš do školy studovat. Já pám ne, mami. Když takhle to je nalajnovaný, tak já se vyučím a pak si já zjednám život podle svého. No dobře, tak se stalo. A ti dva hoši teda skončili na té denní strojní, na té Sokolské, no a já jsem se doučila. Můžu vám říct, že ten první rok jsem měla pernej, protože tak, jak jsme byli zvyklí, jednu hodinu seš volanej, tak druhou tě nevyvolají. A oni a na potvoru. A tak to bylo za pět, že to je jasný. Takže já jsem si zhoršila o 2, o 3 stupně skoro z některých předmětů, až přišel ve druhém ročníku na konci třídní učitelnovi a zavolal si mě do kabinetu a řekl mě, poslouchej, co doma řešíte, nebo jak vyznáváte, co mě nezajímá. Ale ty seš chytrý děvče, ty tu školu dokončíš, já ti pomůžu, ale tady mě rukou podáním dáš slovo, že se budeš učit, ne že to budeš flákat. No moc se mě do toho nechtělo, ale ano, přijala jsem ruku, tak jsme si takhle stiskli a já jsem slíbila, že se budu hodinu od hodiny učit. No a na konci jsem to dokončila tak, že teda se stalo to, že teda jsem se dobře vyučila a byla jsem doporučena tady tím třídním učitelem, on nás měl i ve třetím ročníku, že teda mohu jako nastoupit pro pracující, ale ve strojařině teda. No a tak jsem začala studovat a co se nestalo, když jsem končila, tak mě zemřel tatínek. Mně se, Borku, se mnou se úplně zhroutil svět. Já jsem si pamatovala látku, která byla nová, ale která byla stará, nebyla jsem schopna. Takže asi tak nějak jsem chtěla trošku přiblížit ten můj život.
1: A jak to nakonec pokračovalo po té, co zemřel váš tatínek? Dostudovala jste tu školu pro pracující?
0: Ne, právě že ne. Ředitel si mě volal na Sokolské a říkal, já ti povolím jako ten, jak to nedělávalo se moc v té době. Ano, reparát v srpnu, že to, a já říkám soudru řediteli, ale já se na to necítím, já mám úplně okno. Já bych to nezvládla, to starší učivo, kdybych dostala nějakou otázku a byla jsem natolik hrdá, že jsem si říkala, kdybych to měla jo neudělat a, ne, a vím, že se na to necítím, tak radši do toho nejdu. Takže jsem to opravdu takhle skalpovala, jak se říká, ale tím svou houževadnatostí a svým jako umem a takovým citem a různýma kurzama jsem se dopracovala na poště na velice pěkné místo a vůbec mě nevadilo celý život, že jsem jako neměla v tu školu.
1: Já vám děkuju za
0: upřímnost. Akorát maminku to mrzelo.
1: To je samozřejmé, ale vy jste si prostě vybrala svoji cestu, šla jste po ní a znala jste svoje, no, řekněme mantinely už od brzkých let, jo? Řekla jste si, když takhle, tak tedy takhle. Měla jste to v hlavě srovnaný, no, já se snažím to říct, co a možná nejsrozumitelně.
0: Byla jsem po tatínkovi velice hrdá a když jsem se necítila na to, tak jsem si říkala, tak se nikam nehrni. Musíš prostě sklapnout, jak se říká, uši. Ano, stalo se, stres mě dohnala k tomu, že prostě jsem to nedávala. No tak, tak jsem to uznala a říkala jsem si, ale já si to třeba jinak svou vyřídilkou a svým umem a svým jako praktickým životem a podařilo se.
1: Děkuji vám moc krát, Viki. Krásný příběh.
0: Ano.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Škola či řemeslo jako jistota. Jak klikatý byl váš profesní život? Taky by se to dalo takhle říct. Věřím, že po písničce dvojice Karel Gott a Darinka Rolincová budete slyšet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když to hodně zestručním, tak tenhle interpret, teď mám na mysli samozřejmě božského Káju, či Sinatru východu, no prostě Karla Gotta, tak právě Karel Gott je zářným příkladem toho, kdo by měl co říct k tématu škola, řemeslo jako jistota. I když, jak se to vezme, já se teď pokusím něco málo ocitovat z Wikipedie. Jediný potomek pozdějšího náměstka ministra těžkého průmyslu v mládí chtěl být malířem a po ukončení školní docházky v Plzni se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Když nebyl přijat, tady je to důležité, odešel do učení v oboru elektromontér. Ovšem během učňovských let se věnoval své druhé velké lásce, hudbě, a aby se stal zpěvákem, šel na konzervatoř. Takže nakonec přece jenom ta stezka jeho života se vrátila do toho směru. Ano, šel tím azimutem, který si zvolil zřejmě už ve velmi útlém mládí. Škola či řemeslo jako jistota, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Radek k tomu taky má co říct. Vítám vás na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Radek z Uherského Hradiště. Jak je zvykem, tak zdravím samozřejmě všichni posluchače. No, já jsem chtěl jenom takto říct, že já jsem vyrůstal v rodině, kde maminka, tatínek, babička, dědeček, všichni pracovali ve strojírenství. Klidně to asi už dneska můžu říct, nevím, to žádná reklama, poněvadž ta firma už nefunguje, ale byl to ČKD Slavia Motor na Pajedlích, já jsem z Uherského Hradiště. A všichni tam pracovali. A mně už bylo předurčeno, že půjdu na strojní průmyslovku v podstatě. A na mě to bavilo, protože tu preciznost jsem všude viděl. Ale někde tam ve mně hloubalo to, že moje babička ještě předtím, než někde šla pracovat do fabriky, před tím znárodňováním a tak dále, se věnovala tomu zemědělství, všechno sbírala, jabka, a každý týden několikrát do toho týdne jezdila na trh, takže to obchodnictví. Mm-hmm. A jak jsem to měl tak, pane Borku, v sobě zakotvené, tak samozřejmě, tak šel jsem na tu průmyslovku, protože strojaře mě opravdu bavila, to tam v těch genech asi bylo, jo, všechno opravit, já to opravím, já to udělám a tak. Průmyslovku jsem udělal. A potom vystudování, tak jsem našel nějaký inzerát, že zháníme v zemědělském zásobování a nákupu, to už taky možná není dneska reklama, to už nefunguje, nákup čího na hutní materiál, elektro, nářadí a tohle, což bylo v podstatě z mého oboru. Tak já jsem nastoupil, velice za to děkuju. Jo? Mm-hmm. A to mě bylo tenkrát 18 let a za, já nevím, 7 let potom byla ta revoluce, jsem potom šel podnikat. Mm-hmm. Omluvil se se panu náměstku, říkám, pane náměstku, aby to zkusil, mám malé děti, ta výplata zase v tom zemědělském oboru není v tom sezonu až taková, jak by mohla být, třeba mohla být větší. On mě řekl, Radku, běž, zkus to, když tak se vrátíš. Velice krásně na to opravdu vzpomínám. Příjemní lidé kolem mě vždycky. Mm-hmm. Tak já jsem si, začal jsem podnikat v tom prodeji toho nářadí a podnikám v tom dodneska, za chvilku do důchodu. Strašně jsem za to vděčný svým rodičům, těm genům, co mi dali, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím, vy jste vlastně provedl tu symbiózu z několika pramenů. Babička se věnovala...
1: Obchodnice,
0: ale zároveň zemědělec. No a vaši další členové rodiny, všichni ve strojírenství. No a vy jste to zkombinoval a vyšlo to.
1: Pane Borku, nad tím já do dneška furt přemýšlím, že to obchodování mám prostě v krvi po té babičce. Jinak jako, že bych někde stál u soustrhu, jo, nebo rozumí, jestli mě rozumíte, nebo dělal mistra ve fabrice, protože když jsem měl tu průmyslovku, tak asi bych nestál u mašiny, ale dělat třeba mistra, nebo tohle, to mě jakože nelákalo, jo, že mě to nějak oslovilo, že ano, přesnost, to mám do dneška, všechno, odbornost,
0: A ono je to dobře, tak jak to bylo?
1: Jo, já se nechci vychvalovat. To by znělo špatně. Ale že to obchodníčení, ten obchod, že jsem prostě tak spojil dohromady to strojírenství s tím obchodem.
0: No a je to dobře, a protože takhle to bylo třeba u Bati, tam si vlastně musel každý projít vlastně od té píky pověstné až jo, od toho nejnižšího stupínku až po ten nejvyšší, aby mu potom nikdo nemohl třeba, dá se říct, ne mazat med okolo huby, ale jak se říká v Brně, mlátit s ním vozem, říkat, že to nejde, když on ví, že to jde třeba, jo, ušít ta bota tak, jak on to chce. Protože si tím prošel a vy jste prošel všemi těmi stupni. A jak říkám, je to hezká symbioza všeho, co vás formovalo v dětství.
1: Já se vám strašně moc uvědomuji, pane Borku, a co si nejvíc ještě uvědomuji, já se omlouvám, promiňte, tu poctivost, kterou mám nějak zakotvenou.
0: No ono je to vlastně jenom trošku jiná podoba přesnosti.
1: Od rodičů a všude, jo, že já když podnikám, tak prostě to je všechno.
0: Já vám rozumím.
1: Na čestné slovo.
0: Já vám rozumím, Radku. A jsem moc rád, že jste nám tohle všechno řekl. Mějte se hezky, přeju vám krásné léto a zůstaňte správně naladěn.
1: Děkuji moc. Taky. Dobrou noc všem.
0: Všem teď můžu říct, co napsal František. Zdraví vás a píše. Jako syn rolníka jsem neměl moc možností si vybrat nějaké řemeslo. V poslední třídě k nám do školy přišli nejprve učni havíři, potom přišli učni zedníci, kteří nás lákali do jejich učebních oborů. No já jsem si vybral obor zedník. Z naší obce jsem z mého ročníku byl jediný, kdo se dostal někam do učení. A vůbec toho nelituju, protože jsem nikdy neměl problém sehnat práci. Toho havíře jsem chtěl zvolit před vojnou, protože jsem se před vojnou ženil, tak jsem se jí chtěl vyhnout. Tedy vojně. Nakonec jsem šel na vojnu a všechno dobře dopadlo. Jsme s manželkou 64 roku. Františku, to my víme. To píšete pravidelně. A o moje řemeslo, tedy zakončuje František, je stále velký zájem. Co víc si přát. V tom s vámi souhlasím. Františkův vzkaz jste slyšeli, možná přidáte další vaše psaní na téma škola či řemeslo jako jistota na rozhlas.cz/Linka, anebo možná zavoláte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, popřeju dobrou noc všem těm, kterým už se pomaličku taky klíží oči. Tedy ne, taky, já nechci naznačit, že bych snad byl ospalý, to ani náhodou. No tak trošku jo, ale pořád ještě je před námi asi 25 minut našeho povídání na téma škola, řemeslo jako jistota. Tak ještě úplně neusínejte. Možná byste propásli příběh paní Anny, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Ano.
1: Pěkný večer. Já bych chtěla říct takový svůj příběh. Bylo mě 16 let a měla jsem se jít učit na prodavačku a zemřel mě tatínek. Takže mamka zůstala sama a měla jsem brášku 11 roku mladšího. Tak co teď? No tak jsem nakonec mě tady jeden mě zjednal školu, v učení v Mesitu jsem byla. A pak jsem tam byla, měla jsem 3 děti a po těch 3 dětech jsem maminka řekla, že ne, že už teda nemůžu na odpolední a tak. Vybrali mě za výplatní a já jsem ani neměla školy, ale chodila jsem na školení a dělala jsem tu výplatní 20 let.
0: Mm-hmm. To byla zodpovědná funkce. Vy jste vlastně...
1: Zodpovědná. 120 lidí výplat? Jsem měla.
0: Páni, no.
1: No, 120 lidí a prostě vydržela jsem tam těch 20 roku a potom přišlo nové vedení a jedenkrát už jsem potom byla sama tam na dílnách a nosila jsem ty zakázky a všechno. Přijeli nějací centisáci z Brodu, naučili mě na počítači, tak jsem to všechno jim naházala tam, ty zakázky a to. Tak přišel ten pan vedoucí a řekl mě: Pani, my vás nemůžeme zaměstnat. Tak mě propustili v 50 letech. To bylo hrozné ještě před Vánocama. No a tak jsem, co teďka, jelikož jsem trpěla ze zádama, měla jsem problém, tak jsem šla marodit. Marodila jsem necelý rok a jelikož mamka byla taková už nemocná, tak jsem s ní zůstala doma. No a šla jsem o půl roku spíš do důchodu. No dneska už mám moc roku, ale jako nelituju toho. Já i když jsem tu školu takovou nějakou neštudovala jsem, protože jsem neměla možnost, když ten teďka mě zemřel. On měl 40 roku a já 16, že? Takže a nelituju toho a opravdu jsem tam mě prožila. Fakt 20 let jsem to zvládala všechno bez toho. Takže se dá i bez nějakého školy nebo studování jako pracovat nebo dělat. A nakonec jsem šla teda do toho důchodu a takový životní. A děti moje mají školy, všetci studují, ještě vnučka už studuje také, teď půjde na vysoku. Ale tak člověk dopadne, no.
0: No tak dopadne, ještě pořád padáme. Já vím, že to zní hrozně, ale snažil jsem se aspoň trošku o nadsázku. Ale teď mi řekněte, paní Ano, vy říkáte, že vaše děti mají školy. Vybrali si svůj studijní obor sami, nebo jste jim radila, nebo jste je snad k něčemu přiměla?
1: Sami si vybrali. Ta nejstarší má ekonomku, která už pracuje delší dobu a měla, a druhá byla vyučená obráběčka kovu, taky si to vzala a syn byl mechanik leteckých přístrojů, ale nedělá to. Pracuje něco úplně jiného.
0: No tak on by zrovna mohl taky vstoupit do našeho dnešního vysílání škola, řemeslo jako jistota, protože vystudoval jistý obor, ale jak vy říkáte, živí se něčím úplně jiným.
1: Úplně jiného, ano. Ale že tak aj bez té školy nějaké, tak bez studování jsem jsem dělala fakt 20 let výplaty. A to víte, že je to náročná práce. A
0: To je. Ještě mi řekněte, proč vás vlastně nemohli zaměstnávat dál? Právě protože jste neměla na to vzdělání, na svůj obor?
1: Dál, když mě propustili.
0: Když vás propouštěli, ano.
1: No, ano, ne, oni je dávali do jinšího prostě na dílnu někde a na směry já jsem nemohla, protože mamka už měla roky a říkala, že s těma dětima ten, že nemůže být už, takže jsem zůstala doma, šla jsem marodit, protože jsem fakt byla maroda, s těma zádama jsem onemocněla. No, tak mohla jsem jít ještě dál, jako pracovat, ale tak
0: už to prostě neumožňovaly vaše rodinné podmínky, no, když to takhle řeknu. Paní, ano, já si beru z vašeho příběhu to podstatné, že i bez škol se dá pracovat kvalitně, dobře v oboru, který je prostě oborem, který jsme si vysnili. No, tak co má, kdo jiný by to mohl říct než já, protože já jsem vlastně elektrikář, ale pamatuju si akorát, kde je fáze a kde je nulák v zásuvce.
1: No. A každý, kdo mě ještě, kdo žije nebo kdo mě potká, tak každý byl spokojený a si myslím, že bylo to hrozné, když mě došel řeč, že mě propouští, že to byla tedy ta doba. No tak nedá se nic dělat, tak jsem nechala všecko tak a odešla jsem jako dom marodit, protože jsem fakt měla ty záda nemocné, takže jsem...
0: Rozumím.
1: Ale že to jsem chtěla říct, že aj bez té školy, že se dá žít.
0: Ano, přesně to jsem před malou chvilkou demonstroval sám na sobě. Paní, ano, děkuji moc krát, přeju vám krásné léto a dobrou noc.
1: Já už mám dost, tak doufám, že ještě chvilku člověk tady bude. No, děkuji.
0: Užívejte každého dne. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Ještě aspoň jeden příběh na téma škola či řemeslo jako jistota. Doufám, vás čeká po písničce kapely Krištof.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl další zářný příklad. Richard Krajčo, frontman kapely Krištof, je vlastně také tím, kdo by měl nebo kdo by mohl říct něco k tématu škola či řemeslo jako jistota. Taky se původně vyučil elektrikářem na střední škole v Havířově. Po maturitě studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. Ovšem po několika semestrech ukončil studium a začal se věnovat hudební kariéře. No, já jsem skončil ve třeťáku na Vysoké. Teď ovšem paní Jarmila se svým přiznáním a životním profesním příběhem. Zdravím vás, paní Jarmilo.
1: Já vás také zdravím, pane Borku, a zdravím všechny posluchače, kteří vydrželi až do teď.
0: No, jak to bylo u vás?
1: Já jsem se ve druhé třídě zamilovala do paní učitelky a chodila jsem jí odat a bydlela u nás na vesnici ve svém bytě a já jsem jí nosila i vodu, chodila jsem za ní, pořád jsem se jí tam motala. No a tím pádem jsem měla teda za cíl dělat taky paní učitelku. No tak když jsem skončila teda osmiletku se samýma jedničkama, tak jsem si říkala fajn, jenže problém. Mezitím naši otec byl řemeslník, ale v 48. bohužel už ne, to už byl strup na republice, tak mu odvezli všechny stroje a všechno a my už jsme potom naši vstoupili v 51. do JZD. Už to jinak nešlo. No a mě právě nechtěli pustit, že jsem byla už poslední, že tam někdo musí zůstat pracovat. To mě vede. No tak já jsem, jediná možnost byla do zdravotnictví. Tam se mě moc nechtělo, no a když to byla jediná možnost, tak jsem se tam přihlásila. Ale hezky přes prázdniny. Udělala jsem zkoušky a přes prázdniny šupky, rubky do gymnázia. Kam jsem mohla dojíždět, protože naši neměli teda na internát. No, tak a potom v gymnáziu se mě naskytla příležitost jít hned pracovat, bohužel teda v 17 letech tehdy to tak šlo, do školky. Aspoň takhle. No tam jsem byla 3 roky a chtěla jsem si dodělat školu, ale z Jižní Moravy to bylo strašně daleko do Kroměříže. Tak jsem si říkala nějak přes Brno. Ale co s bydlením, že jo? Tak jsem si zjišťovala, kdo by mě nechal bydlet jakkoliv. Tak jsem nastoupila do prvního Brna jako jeřábnice, jsem si musela udělat zkoušky. A tam jsem bydlela 3 roky s tím, že mě umožnili studovat pedagogickou školu. Tak 3 roky jsem dělala noční na jeřábu, týden co týden jezdila do Boskovic. To bylo. Ale pak jsem to dodělala a od té doby už jsem potom nastoupila. Bylo to klikaté, nastoupila jsem do mateřské školy, dělala jsem to celý život, posledních 15 roků ředitelku a byla jsem s dětmi maximálně spokojená.
0: No vy mi berete slova. Že to bylo klikaté, jsem chtěl říct taky, ale nakonec už jsem to jednou použil. Dobrá věc se podařila a vaše věrná láska k učitelství, respektive k tomu, abyste vychovávala děti, nakonec se zvítězila. Ovšem, přes jeřábnici v první brněnské to šlo.
1: Ano, přes jeřábnici v první brněnské.
0: A to by mě zajímalo,
1: jedině jsem mohla bydlet.
0: A to by mě zajímalo, jestli jste nějak poznatky z téhle své profese, z profese jeřábnice, uplatnila nebo ještě třeba uplatňujete ve své práci s dětmi?
1: Ne, to ne, to je to, jednou jsem měla možnost jezdit s autojeřábem ještě, ale to už mě to potom nešlo, kluci mě nabídli, že budou stavět byt, že by mě taky vzali, jenom, že mezi tím jsem se vdala a čekala miminko, tak jsem nemohla. To mě mrzelo. Ale jinak bych byla šla jezdit s tím autojeřábem.
0: Paní Jarmilo, to byl moc hezký příběh. Váš příběh a vaše příběhy tvoří Noční linku a já jsem za to nesmírně vděčný. Jak vám, tak všem, kteří tady byli před vámi. Aně, Radkovi, Viki, Milanovi, Olze.
1: Ano, všechny jsem poslouchala. Prosím, všem. Úžasné.
0: A já jsem rád, že posloucháte. Děkuju a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Krásné léto i vám. Naslyšenou.
0: No a protože 1 hodina už je opravdu na dosah a na dohled, já vidím, jak to vypadá na našich studiových hodinách za 8 minut 1, tak právě teď dostane další z vás tu úplně poslední šanci vstoupit do vysílání a říct, Jaký byl ten jeho profesní příběh? Jestli opravdu škola či řemeslo v jeho či v jejím případě byla jistota? Nevím, kdo je na drátě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Zdena.
0: Zdravím vás, paní Zdeno. Tak jak to bylo s vámi? Je škola ve vašem případě jistota?
2: Já jsem původně chtěla jít na sestřičku. To byla moje velká touha, ale protože jsem měla na koneční vysvědčení dvě trojky a šli jsme po staré ulici a maminka si všimla sedulky knihaří. A tak jsem se přihlásila jako knihařka. A můžu říct, že to řemeslo mám velice ráda. Jsem spokojená, už jsem sice v důchodu, ale kdyby mě to zdraví dovolilo, tak bych dělala dál.
0: Bylo to velice stručné, paní Zdeno. A řekněte mi, já právě proto, že to bylo tak stručné, tak chci ještě trošku rozkošatit ten váš příběh. No. Stýská se vám někdy po... No dnes už vlastně ty stejnokroje nejsou to, co bývaly třeba ještě před nějakými 30 lety, ale stýská se vám třeba potom po té možnosti být sestřičkou pořád, jo?
2: Ne, teďka už ne. Miluju svoje řemeslo, kterému jsem se vyučila.
0: Takže knihařka.
2: Knihařka.
0: V tomhle případě tedy volba vaší maminky čistě náhodná, protože, jak jste řekla, viděla někde zřejmě inzerát, oznámení, tak v tomhle případě byla volba vaší maminky zcela na místě.
2: Úplně 100% perfektní.
0: No, někdy se vyplatí věřit moudřejším a zkušenějším. Já bych řekl, že vždycky, ale někdy si k tomu musíme najít i vlastní cestu či okliku. Paní Zdeno, děkuji vám a přeju vám dobrou noc.
2: Dobrou noc všem posluchačům a děkuji vám taky.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. Teď už se budu muset rozloučit i já, vážení přátelé. Před námi je poslední písnička Noční linky. No a vám, kteří čekáte na tu další, ona začíná už za 22 hodin a pár minut, řeknu, že na místě, na které teď sedím já, i když tedy ne doslova, protože já vysílám z brněnského rozhlasového studia a ta příští naše Noční linka bude vysílaná ze středních Čech, přímo z Prahy, takže zasedne Honza Macoun a že tématem povídání s ním bude nejkrásnější podzemí. I Honzovi budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web Noční linky. Takže úplně stejný postup jako v tom dnešním vysílání, které se už opravdu chýlí ke konci. Takže vám popřeju dobrou noc. A pozvu vás k té další takzvaně brněnské noční lince tuto sobotu, 25. Tam to bude trošku třaskavější téma. Nevěra. Budu se těšit na vaše příběhy. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někde napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašli, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju?

0: Tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
1: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kirchner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
2: S národním umělcem Milošem Kirchnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já tedy zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven džbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně. Respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Který, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
0: Tak jsem maličko starší. Ovšem, pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
2: Ano, ano, bratr, který má respekt.
0: No, který má respekt. Kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
2: Ano, a jak to bylo dál?
0: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
2: Prosím tě, řekni, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
0: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
2: No, to je tedy slušné.
0: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
2: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
0: Není nic našího.
2: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
0: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
2: Ano, ano, to bych rád.
0: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej Hurvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se. Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
3: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati? Vždyť se všichni dávno známe. Doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
0: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře.
0: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hrnaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
0: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
0: Jo?
3: No ano.
0: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
2: Prosím?
0: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
2: Já jsem...

0: bohužel před malou chvílí
1: nevadí, mistře, nevadí. Hudweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
2: Jo, co s nimi?
1: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
2: Přinese.
1: Ano, jako...
2: Dárek.
1: Jako dárek, no hezky to zabal do krabice, ano.
2: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
0: Ano, tak... Dobrý den, tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
1: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný, mistře. Co to tam může uvnitř být?
0: Dřeváky.
1: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
0: Nápad.
1: No, ohromný.
2: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
1: Co prosím?
2: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
1: Jo, jakože...
2: No, právě.
1: Tak je to jako bomboniéra, ano?
2: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
1: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
0: Ne, děkuji, já už dneska měl něco.
1: Tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
2: Já dřeváky nerad, tati.
1: Baště, za nehloupé řeči.
2: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
0: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
1: No, prosím.
0: Moje dcera jaksi mi jde do let.
1: Ano.
0: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
1: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
0: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
1: Ano, ano.
0: A později jako by to našli.
1: Jo, slyšíš? Slyšíš? Holomku je nevzdělaná?
2: No dovol, tati.
1: Představ se nám.
2: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
0: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
2: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
1: Ano, slyšel jsem.
2: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
1: Dobrý, tady je má ruka.
2: Jo, vajs.
0: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
1: Jo, to znám.
2: Já taky.
1: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
0: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
1: No tak, to já znám jednu takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
0: Ano, ovšem, ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a ty tě jako ještě trošku brzy.
1: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
0: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
1: O, jistě, to ano.
0: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
1: O, jsem diplomat. Nebo...
2: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidíte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
1: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
2: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
0: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
1: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
0: Velmi rád, excelence. Velmi rád, excelence. Tak to šli. jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
3: k rybníku.
0: Šli k rybníku a potom...
1: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
0: To je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
1: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
0: Dopovím. Rád.
4: Divadlo pro vaše uši.
2: Těhle, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
5: No tak zařvi.
2: Karle, tady jsme.
6: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
2: Napřed nás vem na ramena, pak teprv můžem komunikovat.
5: Hurvajs, jak to mluvíš?
2: Teď je to kamarád, víš, že jo?
6: Správně, tak co vy tady?
5: Ale vytáhni mě na procházku.
2: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kolisárně?
5: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a nej...
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak promiňte.
0: Přednášku? Já? No, přednášku?
1: No, vy jste totiž počkej, tak před chvíli vypadal. Vy jste byl takový jako...
0: Intelektuální?
1: Ne, takový oficiální, no.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, no byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjeli ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi for, tedy.
1: No.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore,
0: to
1: já už mlčím.
0: Nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu.
1: No.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No.
1: Dnes.
0: Tedy právě teď.
1: Se nám hlásí.
0: Ano.
1: Praha 2.
0: A co my?
1: No, co myslíte?
0: No, no tak my tady budeme jako, jak si to, no.
1: No, no. Dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíš, že ano.
1: No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak já jsem myslela obrazně. Jakože se podíváme po druhém pražském obvodě. Kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: No, takže bychom začali tady nedaleko. Víte,
0: ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. Já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano? Velmi dobrý.
1: Dobrý to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě no, konkrétně. No. Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce ryjete ve vlastní zahrádce.
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A, tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumfnu. Hmm? Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
3: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
0: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraní.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si od tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mlel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pytlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, taťuldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, taťuldo, víš?
2: No abych nevěděl, primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí, tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky. Tak, ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím. Takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scienciarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi kandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No, tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne?
4: Kandrdas je kandrdas. Ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Já, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást?
4: Tak, prosím vás, obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím, taková kandidatura trvá léta.
2: Je to, jste měl přijít k nám do divadla, my bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: A on nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na tří doma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklady. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano. Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádný tálinský rybník, takový vodopády,
4: no
3: že ne?
4: Tak to tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s taťou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle je psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky slíknout do půl těla jako u normálního
4: doktora. Ne. To si jen sednete.
2: A slíknu se.
4: A budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: Vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dá vám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťulda je zralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá. Ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reporter. Zdravej, zvíravej reporter.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Žáno.
3: Mečtaťuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížejí obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No, tak dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale
3: rozumím.
4: Pak přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
2: Tak promiň.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa,
4: no,
3: Jano.
4: To bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No já sám. A za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju. Když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kde pak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básničky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vědět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvýšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Tehurvejs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejenom by si řekl, jo, tak a teď ještě nařežu Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu. Jsou vyčištěné. A prach je dokonce utřený. A učí se chlapec, učí. Já ti dám takovou ránu. No jo, ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
4: A ty to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš Hurvínek namaloval Žerikovi packy červeným latexem.
2: Žerikovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
3: Oh, to čuldo. Já to měl být teď jako příklad tohleto.
2: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
3: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
4: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
3: Ano, například taťulda rád chodí na ryby.
4: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
3: Do téru.
4: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
3: No, řeknu třeba, nic si z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
2: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a nashledanou.
4: Nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych, taková...
6: Taková siréna. No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
6: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
6: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
6: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
6: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
6: Šimano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
6: Já vím, tatí.
7: No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
7: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
6: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No, to taky, ale když já jsem zpíval děti...
7: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
7: Je.
6: Vážně, tatí?
5: No.
6: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
6: Jo.
5: No, v tombole. Jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No?
6: Ha, děčínskou kotvu.
5: No jo.
6: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará... Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
7: Je, a proč ve skále, jo, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
6: Proč ve skále, hele, tatí?
5: A dejte mě pokoj.
7: Jako rytíř?
6: Tatí, hele, proč jsi zpíval ve skále, tatí?
5: A dej mě pokoj.
7: Proč jste zpíval v té skále?
6: Tak řekni, proč ve skále?
5: No, jako proč rytíř? Ve skále? To je taková opera, žáno, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
6: La Sconca.
5: Ale La to je jako takový italský člen, no, jako Derdy Das ve francouzštině, že ano?
6: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
7: No a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam... No tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu, tu jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád, o butterfly.
6: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška.
7: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
5: Ale ne, říkám, že je to Matuška. Tohle, ta tuška, že má.
8: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
8: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
5: No, to si vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
8: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
5: Ano, ano. No, tak to je velká čest a vyznamenání. Pro vás, že ano. Co byste si stříhnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
8: Jak jsem vás, pane Spejble, poslouchal, tak vám plácala celá La Scala, že?
5: Jo, nejen nám, i nás, ano. To...
8: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
5: Houpavou. No Houpavou. Vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
8: Výborně.

přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid na mucholapku, dám zaječit